0: Gladiátor už je přesně ve 2 hodiny zase zpátky doma a vy ať kdekoliv hudebně je to na vás, tak pojďte do toho, pěknou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Tahle jistota zůstává i při čtvrtku 2. července, kdy vás ze studia Kissu moc zdraví Lukáš Bláha, extra a speciálně pak Patricie, mající dneska svátek. Jestli 2. července něco slavíte, tak pochopitelně taky dejte vědět, případně někomu nechte zahrát k narozeninám. A ty možnosti jsou dvě, buď přes telefonní číslo 210-323-323, anebo mobilní apku, kterou věřím, že všichni máte v telefonu, jestli ne, tak toho nemdožeňte. A určitě jí tam má Pavel.
2: Ahoj, tady Pavel, já bych tě poprosil písničku od Vesny a Bena Kristovao a bylo by to, já si tě brát nebudu. A bude to k tobě do studia, ať ti to uteče a všem pracujícím, ať nám to uteče a ať jdem na to trošku zvesela, tak volume doprava. Ono to uteče, už jenom 4 hodinky. Ahoj, Pavel. Kiss.

0: Ladíte noční juboxy na Kisu, ve kterých jsme si hráli Everything But The Girl Missing, no a chybět nebude v éteru pro čtvrtek 2. července ani Honza. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Luky.
0: Jakou máš noc ze středy na čtvrtek?
1: Pracovní.
0: A utíká to aspoň.
1: No, tak jde to.
0: Jo.
1: Tak 11, ale jde to.
0: Tak to jsem rád. Prosím tebe, nebudu se tě ptát, co bys si rád objednal, protože to nemůžu splnit, jelikož Vesna před malou chvílí hrála, ale já jsem si říkal, že dneska je světový den UFO, tak mě napadla jedna pecka z 90, kterou DJ Dado vlastně předělal ten úvodní motiv z Acta X, X-File Stem se to jmenuje tím pádem. Ty věříš jako, že nějaký UFO, něco, nějaký mimozemský civilizace jsou?
1: Ale tak někdo tam určitě někde je.
0: Věděle, asi nejsme sami.
1: Teď nám na to pěkně svítí ten měsíc, tak uvidíme.
0: Uvidíme, jestli někdo dorazí náhodou, tak jo. A prosím tebe, DJ Dado bude někomu na to, aby se mu pěkně dadalo, to je jasná věc, ale hlavně někomu ještě ji pošleme jí, tuhle pecku.
1: Jasný, všem, co musíme být z hůru a musíme něco dělat.
0: Vytvářet nějaký hodnoty. No tak jo, tak ať to jde, Honzo, od ruky. Díky, že jsi se ozval a těším se zase brzo ve vysílání. Dej vědět.
1: Díky.
0: Měj se krásně, ať ti to uteče.
1: Čau.
0: Ahoj, hezkou noc.

0: že si i lehce před půl třetí dáváte noční juboxy na Kisu. Za chvilku se opět vrhneme na to, co si vy přijete, buď přes číslo 210-323-323, anebo mobilní apku. Ale rád bych připomněl, že je v kalendáři 2. červenec, to znamená Patricie, a Mezinárodní den proti zapomínání. Tak klidně dejte vědět, co nejhoršího jste kdy v životě zapomněli, i kdyby to mělo být dítě někde ve školce. A už jsem to tady nakousl, v roce 1947 bylo údajně objeveno UFO, které havarovalo v noci u města Roosevelt v americkém státě Nové Mexiko. Událost však nebyla nikdy potvrzena, ale od té doby se slaví Světový den právě UFO. No a ještě tady je možná, nevím, jestli je to k tomu nějak... jako jestli to je s tím spojeno, ale je taky den vyrobeno v USA, tedy Made in the USA Day, tedy takové to oslavující všechno, co bylo kdy vyrobeno právě ve Spojených státech. No a i kdyby náhodou ty mimozemské civilizace k nám někdy dorazily, tak jak zpívá Paul Van Dyk, adžijem.
1: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Jubox. Na kyslu opravdu dlouho nezůstává linka 210 323 323 nemá. Proto se ptám, kdo je na druhé straně?
1: Ahoj, tady je Kamil.
0: Nazdar, Kamile. Jakou ty máš noc ze středy na čtvrtek?
1: O, tak jedu z práce, tak dobrou.
0: Jo, tak to je nádhera, to už máš to za sebou. Těšíš se do postele, viď?
1: No určitě, určitě.
0: No, je mi to jasný. Tak jo, prosím tebe, co ty si objednáš z našeho hudebního baru?
1: Prosím tebe, já bych si chtěl nechat zahrát písničku asi pro všechny, co se mnou poslouchají, pro všechny, kteří se chystají do práce, jedou z práce, jsou práci, ale především teda taky pro moji maminku, která mi dneska je to 10 let, co mi umřela.
0: Tak to mi samozřejmě líto, ale jsme na tom dost podobně. U mě je to teda trošku ještě delší čas, ale...
1: Bohužel to je život.
0: Tak se vzpomínkou na naše mámy, jo?
1: Ano, přesně tak, děkuju moc.
0: Jdeme na to. Kamile, za málo, měj se nádherně a hlavně, ať máš sladké sny.
1: Taky tak,
0: ahoj. Třeba o mámě, ahoj.
1: Děkuju, ahoj. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Letíme čtvrtečními nočními juboxy, no a vy nás neposloucháte pochopitelně jenom v naší krásné vlasti, ale i za hranicemi České republiky. Zdravíme tam konkrétně v tuto chvíli do Holandska Jardu a spol.
1: Zdravíme do rádia, tady Jarda a parta kluků v Holandsku na noční směně. Posloucháme rádio Kiss, aby jsme trošku byli v té zemi částečně naší krásné. Jestli můžete, zahrajte nám třeba něco staršího, něco Gigi Augustino, Lapeš nebo něco podobného. Moc děkujeme pro všechny, co musí makat.
0: No tak Gigi Duck, abychom si dali zase trochu té Itálie. To není vůbec žádný problém. Ať máte vy všichni, ať už nás posloucháte úplně kdekoliv, parádní noc. Radio Kiss.

0: Za pár vteřin už budou tři, ale hudebními šéfy KISSu zůstáváte vy. 210-323-323 nebo apka Skvělou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A vůbec nic se na tom nemění ani v noci ze středy na čtvrtek 2. července, kdy s vámi zůstává Lukáš Bláha, je mi ctí a moc se těším, co si dál v té druhé polovině vlastně dnešních jukeboxů čtvrtečních budete objednávat, ať už přes mobilní apku, anebo telefon 210-323-323, ale tam to teď nepůjde, protože to má ve své moci Michal. Ahoj!
2: Čau, Michale, zdravím, krásné ráno.
1: Já tebe taky, jak se ti daří před čtvrtku už vlastně?
2: Asi jako všem ostatním, kteří krásně po ráno pracují.
1: No, jistě. Už, hele, budeme vyšlechtění. Jestli ta práce šlechtí, jak se říká, tak já myslím, že no, už takový
2: šlechtí, ale určitě se vydělávají pěkně v korunku.
1: A to zase jo, přesně tak. Hele, ty složenky, oni se sami nějak nezaplatí, no. Zatím, zatím to nejde bez toho. No tak jo, ty jsi říkal, že by si rád slyšel Abu.
2: Tak.
1: Tak si dáme.
2: Tak a chtěl bych to, prosím tě, pro všechny taky blázně, jako jsem já, protože nemůžu v noci spát, musím pracovat.
1: Ano.
2: No to všechno.
1: Jo, takhle jasně, stručně.
2: To jsem skromný, jako Lenin.
1: Jo, no. No tak jo, tak to je skvělý. Michale, do kolika to dneska vidíš?
2: Já ti to řeknu prostě, přesně do 4.
1: Jo, no tak to máš, takzvaně za pár.
2: Za pár, samozřejmě.
1: Tak ať ti to rychle uteče. Michale, dáme si přímo doslova gimme, gimme, gimme Abba. Ahoj.
2: Paráda, díky. Čau, čau.
0: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: všem, kteří teď právě trávíte čas s Kisem a zůstáváte takzvaně naživu, nebo už jste naživu v tento nekřesťanský opravdu čas 3.18, ale nedá se nic dělat. Pracovat někdo musí, to je jasná věc. No a teď právě se ozval do mobilní aplikace taky Pítr.
1: Dobré ráno, Luky, byl bys tak hodný a zahrál mi tam Blade'a. Bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe a pro dobrou náladu. Díky moc, Pítr Solomouc.
2: Radio Kiss.

dáváte si čtvrteční noční juboxy, to znamená, že včera večer proběhlo další kolo vaší parády, Kiss parády, tak jak jste o ní rozhodli vy. No a věřte tomu nebo ne, na bronzu je stále držící se Dara, vítězka Eurovize, se songem Bangaranga. Druhý jsou Noví Skútři, No Rewind, žádný přetáčení, a na jedničce pořád stále a ještě Holky v nové verzi Party, kterou jim pomáhal dělat pan Mark Voss. No a taky jsme nasadili jednu novinku s DJem Basslickerem od Calvina Harrise, což je DJ, který včera vystoupil v České republice, a ta jeho nová pecka se jmenuje Satisfy a je fakt dost dobrá, posuďte sami. Oh, Satisfy a je to neskutečná pohodovka, tak jestli se vám líbí, určitě nezapomeňte nejenom pro ní zahlasovat na kiss.cz. No a za chvíli opět další songy přímo podle vás, ale ještě předtím určitě Skútři, protože to je něco, na co se všichni už zase hrozně moc těšíme. Tedy víkend. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tracker.

0: Noční Jukebox.
1: A v éteru KISu já opět zvedám linku 210-323-323 na tomhle telefonním čísle. Je totiž Pepíno, ahoj.
2: Luky, tady Pepíno.
1: Nazdar, jak se máš při čtvrtku?
2: Hele, krásně, pracovně, jo. Hezky, po dešti, takže super.
1: Dobře se dejchá, veď, dneska.
2: Jo, je
1: taky,
2: to paráda.
1: Taky jsem měl radost. No tak jo, čím ti zpříjemníme tu tvoji prácičku?
2: Hele, domluvil jsem se DJ Vizáže Formuly.
1: Jasně.
2: A bylo by to pro všechny, co poslouchají, pro tu noční letku, pro tebe do studia a úplně pro všechny.
1: Já moc děkuju. Do kolika ty to dneska potáhneš?
2: Hele, já si myslím, že tak do 12.
1: Jo, no, tak. Doufám, že ti to uteče. Co k tomu víc dodat? No tak jo, držím palce, Pepíno, a zase se ozvi brzo.
2: Jasný, díky, měj se.
1: Úspěšný čtvrtek, ahoj, díky.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
3: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Dáváte si čtvrteční noční juboxy na Kiss a pochopitelně vůbec nemusíte být žádní VIP, tedy very important person, nějaká výjimečná, speciální osoba. Úplně kdokoliv se může zapojit do muziky a zaznít v éteru. Podobně jako Míra.
1: Dobré ráno, Luky. Mohl bys mi tam prosím tě zahrát Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc. Pro všechny kysáky, lámy tobě do studia, pekaře, pro tu naši noční letku. Čauky, Mirazo.

0: Olomouce.
1: Ano, anebo taky, jak se říká, když nemůžeš, no, tak toho nech, no. Ne, ale nechám to čistě na vás, co si z toho vyberete. A aspoň vzkazově, taky textově tady od Davida Popeláře z Brna, který bych chtěl nechat zahrát song pro mě, za což moc děkuju, a taky pro všechny, co teď musí kroutit kulatou lopatou. No tak jo, tak úplně vám všem kompletně hezkou noc.

0: máme úplně přesně 4 hodiny, teď to tam skočilo, to vy rozhodujete o další muzice v playlistu KISSu, využijte toho, dobré jitro.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: A je to v platnosti i pro 2. červenec, čtvrtek, kdy svátek mají Patricie. Já jim přeju pochopitelně jenom to nejlepší, jsem Lukáš Bláha a doufám, že se vám s námi o něco lépe vstává. Může to být ještě lepší, to když uslyšíte muziku, kterou si přímo vypřejete, buď přes mobilní aplikaci, kam nahráváte hlasovky, a nebo telefon 210-323-323. Na tom je ale právě v tuto chvíli Petr, ahoj.
2: Dobré ráno, Luky.
1: Ahoj, jak se ti daří při čtvrtku už?
2: No, pracovně jako při každém jiným dnu.
1: Jo, ale dá se, jako jo, je to takový, že...
2: Jo, dá se, no, teď už konečně to počasí se dá.
1: Hlavně. No, to mi povídej. Teď to bylo já jsem musel zmizet na chalupu, si představ. To bylo, já jsem na mě musel předtím ujet.
2: Chudák.
1: No, víš, ale já, tak mě trošku polituji. Ne. Ale je to lepší, no. Je to lepší. Hele, když už nejsou, to mi tady někdo psal, když už nejsou tropické noci, tak ať jsou aspoň Bláhové.
2: Jo, to je super.
1: To napsal hezky.
2: A ty asi budu, vidíš,
1: pan. No, ještě zítra.
2: No, víc,
1: ještě zítra se určitě uslyšíme. Tak mám radost, doufám, že i vy. No a čím ti zpříjemníme ráno čtvrteční?
2: Hele, prosím tě... Jak jsme se domluvili na těch vytuněných elektrických proudech.
1: Ano, Praha Děčín. Přesně tak.
2: Ano, tak kdyby jsme to tam pustili, no. Aby nás to taky trochu dobilo při tom ránu.
1: Jo, to je velká pecka.
2: Aby to bylo fajn pro všechny.
1: Dobře, no tak jo, tak ať se ti daří, ať to máš brzo pro dnešek za sebou. Prodloužený víkend se tě týká vlastně, když jsme u toho?
2: Ne, bohužel.
1: Ne, budeš pracovat.
2: Mě se týkají svátky, který se slaví v Rakousku.
1: Jasně, chápu. No tak hele, jsem tady ještě potom, aby toho nebylo málo, ze 6. na 7. tak doufám, že mě v tom nenecháš.
2: Spolehni se.
1: Jo, děkuju, tak jo, paráda. Na tebe je spoleh, je to jasný. Tak jo, Petře, měj se nádherně, díky moc.
2: Tak jo,
1: dobré ráno, díky, ahoj. Radio Kiss.

0: Dobré čtvrteční ráno, Belgičani Silver zněli v nočních jukeboxech na Kisu a v Belgii je veselo, protože tamní fotbalisté na světovém šampionátu dokázali opravdu husarský kousek otočit z 0-2, když ještě v 85. minutě prohrávali na konečných 3-2 po prodloužení. Tak to je velká paráda. Já o tom nemluvím náhodou, jelikož by si tady Kuba chtěl zahrát, nebo chtěl nechat zahrát, aby jsme pustili Andreu Bocelliho s Davidem Guettou a dalšími a písničku DNI. A bude to pro všechny kysáky a pro tebe do studia, protože to je taková neoficiální hymna právě mistrovství světa ve Spojených státech. A právě Spojené státy před malou chvílí, podobně jako další dva hostitelé, tedy Kanada a Mexiko, postoupili do osmifinále, i když dohrávali o deseti, tak porazili Bosnu 2-0. No a já taky tímto zdravím Standu, který nás poslouchá v Texasu. Díky moc.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Fan.
1: Krásné čtvrteční ráno, ladíte noční juboxy krátce před půl pátou a já jsem tenhle podcast z Akta X nezvolil náhodou, protože v roce 1947, právě 2. července, bylo údajně objeveno UFO, které havarovalo v noci u města Roswell v americkém státě Nové Mexiko. Událost však nebyla nikdy potvrzena. I přesto si právě dnes připomínáme Světový den UFO jakožto speciální den pro všechny zájemce o neidentifikovatelné létající objekty, den setkávání, diskuzí a společného pozorování oblohy. Tak jsem se vás původně chtěl zeptat, jestli věříte na to, že je něco mezi námi, že jsou nějaké mimozemské civilizace, ale pak jsem objevil, že v kalendáři je taky Mezinárodní den proti zapomínání. A já myslím, že tím pádem by bylo zajímavější, kdybyste mi pověděli, co nejhoršího jste v životě zapomněli. Ať už od klíčů, až po nějaké to dítko, které jste nechali třeba ve školce. Tak dejte vědět, budu moc rád a samozřejmě dál je to hlavně o vaší muzice 210 323 323 nebo apka. Hezké probouzení.
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox.
2: No, vzhledem k tomu, co ukazují hodiny, tak už je to spíše, dá se říct, ranní jukebox, ten čtvrteční, a právě teď na lince 210 323 323 se v něm objeví Honza. Ahoj Honzo.
3: Ahoj Luky.
2: Nazdar, nazdar. Tak co ty bys si rád slyšel?
3: No, od Romana Anděla Jägermeistera.
2: Dobře, no tak...
3: Když se blíží ten víkend.
2: Jo, jo, jo. Tak já myslím, že spoustě posluchačů už uděláš jako chuť. Co by si tak mohli zítra... Zítra, jo, já si myslím, že především sobě. To je důležitý, to je důležitý. No, nemůžu se tě nezeptat, zmiňoval jsem to tady před chvílí, že je Mezinárodní den proti zapomínání. Máš něco, co jsi někdy zapomněl?
3: No určitě, zrovna nedávno.
2: Jo.
3: Dal jsem na ples a když přijdu před tu halu, nebo kde to bylo,
2: ano.
3: Já říkám, ale sakra, já nemám lístky.
2: Já, Tak to je nepříjemný. A stihnu to ještě?
3: Jo, stihnu.
2: Jo. To je dobrý, to je dobrý.
3: Koukal jsem si vzít tágo a zajet pro ně.
2: No, jako horší podle mě bylo dřív třeba pas, protože dneska už není potřeba tolik, ale dřív jako zapomenout si takhle před nástupem do letadla pas, asi nic moc, no. Co si budem povídat? A taky mě napadlo, že vlastně ten song, který si zahrajeme, ten nápoj nebo jakýkoliv alkoholický, při něm spousta lidí zapomene na slušné vychování. To se taky může stát, nebo na to se jako kontrolovat nějakým způsobem, no. Ale tak... To k tomu tak nějak patří. Proto se to vlastně pije, no. Tak jo, jdem si to zahrát. Honzo, přeju ti hezký čtvrtek a ať nic nezapomeneš.
3: Já, dobře, děkuju.
2: Díky, díky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Lepší než originál. This is the story of Jägermeister.

0: se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře,
2: na chatě,
1: u baby a dědy, nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: že si přesně takhle pískáte při poslechu nočních jukeboxů na Kissu. Díky moc za vaše ohlasy. Já jsem tady hovořil o tom, že je světový den UFO, to za prvé, ale hlavně mezinárodní den proti zapomínání. A Petr Styrol, ten má ode mě vlastně jedničku potrženou, protože se zmínil o obojím.
1: Dobré ráno, Lukino. Tak já věřím, že ve vesmíru je více mimozemských civilizací, že je nesmysl, aby v nekonečném vesmíru jsme žili jenom my, takoví blbci. Jo, a nejhorší jsem zapomněl, že jsme jednou jeli na letiště, tak 50 km od domu jsem si vzpomněl, že jsme nevypli topení a nechal jsem zase rožle na záchodě. Nebylo zase to jedno, že? Zahraj mi prostě písničku od K2 Berklub, bude to pro tebe a pro všechny kysáky a mějte se hezky. Čágo, petit jirel. Oh, lady!
0: Tak díky moc, že jsme to měli i s tím letním jodlováním. No a jdeme ještě za Ondrou.
2: Ahoj všem, dobré ráno, tady střelec Hondix. Moje nejhorší věc byla ta, že jednoho pondělí jsem prostě zapomněl, že je svátek, už si nepamatuju čeho, ale nemělo se jít do práce a já jsem přesto šel a oxidoval jsem tam už od 2 hodin, než jsem zjistil, že je vlastně volno, takže jsem byl trošku naštván, že jsem mohl v klidu spát. No ale co?
0: No přesně, to, jako Ondro, zase já myslím, že na druhou stranu by to bylo mnohem horší, kdybys tam jako měl bejt a hezky by si z doma vychrupkával, tak to by bylo horší. Takhle si doufám udělal očko už svého šéfa, teda doufám, že se to nějakým způsobem dozvěděl, že ty jako jediný poctivý si tam šel i ve svátek. No a Petře, sorry, ale muziku nám vybere Joska, protože on si tady jako tak trochu postěžoval, že už dlouho neslyšel Guru Josh Project Infinity, tak to napravíme. Navíc v remixu pro rok 2008, což si myslím, že se neskutečně povedl.
3: Radio Kiss. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: odbývá muziku, tak budete ještě 60 minut mít pod palcem vy, ale nejdřív nám v playlistu vyraší Araš a s ním i Rebeka. Dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Hezké ráno, za námi v Jukeboxech novinka od Davida Getty, zase hitová Run Run River. No a dál, to bude na vás dvě možnosti, tak jako obvykle, buď přes telefonní linku 210-323-323, kterou vytáčíte, a nebo mobilní aplikace, kam nahráváte hlasovky, a to jako třeba Jirka.
2: Dobré ráno, Luky a Radio Kiss. Chtěl bych vás poprosit, jestli byste nám zahráli nějakou pěknou písničku pro všechny, co pracují pro vodňanské kuře, co obsluhují sběr jisté suroviny a všechny řidiče. A to je tak asi všechno. Díky, ahoj Jirka z Brna.
1: Jirko, zdravíme. No a Filip, ten k tomu připojil i vlastně to, co se týče a týká dnešního data 2. července, tedy Mezinárodní den zapomínání.
3: Dobré ráno, kysáci, čau Luky, prosím, zahrál bys mi písničku Freaks od Timmyho Trumpeta pro všechny, vidíš, že to se mně stává pořád, no tak tolik k tomu zapomínání. Prostě pro všechny. Čau.
0: Radio Kiss.

0: minutu po čtvrt na šest vám přijímačích Zníkys, díky za to. No a na oplátku hrajeme muziku přesně šitou podle vaší míry. 210 323 323, teď ale nebude vybírat míra. Na druhé straně je totiž Květa. Ahoj Květo.
1: Ahoj Luky, ahoj.
0: Jak pak se máš takhle při čtvrtku ráno?
1: Moc hezky, protože jsem se k vám dovolala, ale
0: dobře.
1: Mířím samozřejmě do práce.
0: To je dobře, že to takhle bereš, že jako hned se ti vlastně vyjasní ten den.
1: Jo, když se dovolá.
0: Jo, no tak to je, takhle to má vypadat, takhle to má, tak to je krásný. Tak co ještě ti udělá velkou radost, jaká muzika?
1: Tak, jak jsme se domluvili, Espresso Macchiato, protože už se těším na kafíčko.
0: No, je.
1: Raní, to mě nabudí. Takže tak.
0: No a budeme to někomu hrát, tuhle tu kávičku?
1: Tak, určitě pro tebe, že nám takhle po ránu zpříjemňuješ ten den, už takhle od začátku, od půlnoci.
0: No nápodobně.
1: Potom pro dcerku Barborku 7letou, která nám spinká na táboře v Jabkenicích, tak ať se jí tam líbí, ať to do neděle zvládne.
0: Ano.
1: Pro manžela Vláďu, strojvedoucího, možná mě slyší, už je někde na mašince. No a pro všechny kysáky prostě, ať mají krásný den.
0: Jasně, no tak jo, já se taky přidávám samozřejmě s tímhletím přáním. Dneska Mezinárodní den zapomínání, Květo, vzpomeneš si, zapomněla jsi něco důležitého někdy?
1: No, zrovna před pár dny, protože my jsme na personálním centru, zapomněla jsem na jednu paní, že jsem si uvědnala, ona zapomněla moje jméno, takže jsem běhala za kolegyněma, jestli nemají jakoby pozvanou. No. A pak jsme teda zjistili, že opravdu ty paní za mnou a všechno jsme si ujasnili, takže u mě zrovna nedávno a stává se to často.
0: Jo, přesně tak. Já už jako myslím, že si budu muset brzo říkat takovou tu K plus M plus B, to znamená klíče, mobil a brejle, no. Bez toho nejde výjít ven. Tak jo, tak jsem rád, že v tom nejsem sám a muzika, ta už jde. Tohle je Tommy Cash, syn Johnnyho Cashe, to se málo ví. Ne, kecám. Tak dobré ráno. Ahoj, Květo.
1: Já ti moc děkuju, měj se krásně. Ahoj. Ahoj.

0: Alice, DJ Kylie's DJ na Kissu, minutu po půl šesté, hezké ráno, back in my life, my jsme zpátky v nočních juboxech. No a teď myslím, že je ta správná chvíle se podívat ještě do mobilní aplikace při čtvrtku 2. července, protože se ozval Jarin.
1: Dobré ráno, písáci, ahoj Luky, prosím tě, nezahrál bys tam Pebbles Boyard, jsem jí docela dlouho neslyšel. Jo, a k tomu zapomínání, dejte dobrý kupředlo. Čau.
0: No tak jo, tak jdeme na to a možná přijde i otec Fura.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: hraje více písniček na přání.
1: O tom absolutně nemůže být pochyb. Potvrdí nám to právě teď na čísle 210-323-323 Michal. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Michale.
2: Taky.
1: My tebe taky. Jaké máš čtvrteční ráno?
2: No, čtvrteční ráno bylo dobrý. Musel jsem stávat do 3 hodiny ráno.
1: No, to je paráda. Do práce?
2: No, do práce.
1: Jo, jo. A do kolika toho dneska vidíš?
2: No, já doufám, že budu tak do 12 doma.
1: No, tak to já doufám taky. Držím ti palce. A co bys rád slyšel?
2: Já bych tě poprosil písničku od Kapitána Dema ADHD.
1: Máš jí mít?
2: A bude to pro všechny, kteří taky trávějí na cestách, ať dobře dojedou, pro tebe.
1: Moc děkuju.
2: Pěkně hraješ.
1: Děkuju, děkuju.
2: Pro mojí přítelkyni Marunku, která teď to asi se neposlouchá, ale ještě asi spinká.
1: Jo, budíš jí to přáno. Tak jo. Michale, ty se cítíš ADHD?
2: O jakdy, ale spíš momentálně si mi připomněl, že ten den toho zapomíná.
1: Jo, jo, jo, to s tím úzce souvisí, bych řekl.
2: No, to mi docela jde, no.
1: Jo, jo, jo.
2: Pokud se to prostě nepovede.
1: Tak, přesně tak. No, nevyšlo to, nebo tak nějak to někdo říkal. No, to je jedno, pojďme od toho. Michale, díky moc, měj se nádherně. A já hezký čtvrtek, ať nezapomeneš něco důležitýho.
2: Děkuju, ahoj.
1: Měj se krásně, ahoj.

0: hezky takhle pěkně zvesela ve 6:15. Dobré čtvrteční jitro z KISu s datem 2. prosince, pardon, jsem se nějak přesunul, o půl roku jenom. 2. červenec, to je červenec, prosinec, ono je to podobný. Ne, ale opravdu zpět do léta 2026, naštěstí ještě si toho užijem potom. No, jdeme za Jíťou, která se připomněla s Mezinárodním dnem zapomínání. Takhle, on je dneska jako oficiálně den proti zapomínání, ale hold, někdy se to stane každému z nás. I taková nepříjemnost, o které právě mluví Jíťa.
1: Když je ten den zapomínání, nebude to o mně, ale z mé práce, jsem tramvajačka a maminka, která samozřejmě používá mobil jako každý jiný, má 2 děti, jeden prcek kočárku, druhý prcek na odrážedle. Maminka si hraje s mobilem, vystoupí a dítě na odrážedle nechá v tramvaji. Dispečeři pak musí maminku nahánět a dítě jej vrátit. I toto je realita.
0: To je strašidelná realita, tak doufám, že se vám tohleto nikomu z vás nestane, dávejte si pozor. No a za muzikou ode mě finální pro dnešek, pojďme za Nikčou.
2: Dobré ráno všem, pust nám tam písničku pro děti, ty, co ráno cestují už rodiči, třeba těma velkýma autama. Teošku, seš tady? Řekni ahoj.
3: Ahoj.
2: Takový naštvaný, ale je rád, že se veze.
4: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Noční vysílání a Lukáš Bláha.
1: To zas bylo psycho.
0: Co je dneska za den, Luky, jsi říkal?
1: Mezinárodní den, oficiální mezinárodní den proti zapomínání.
2: Jo, proti.
1: Proti, aby jako lidi méně zapomínali.
2: Tak děkujeme za ten den, ale já si myslím, že za 2 hodiny už to nebudu vědět.
1: Ano, bude toho spousta. Já jsem říkal, že vám musím říct jeden příběh, já mám pocit, že jsem to jako říkal, ale dobře, zkusím to ještě jednou. Já jsem si nechal jednou balit dárky, chtěl jsem to mít hezký, jo, v jednom obchoďáku, abych se do toho klasicky nezabalil prsty a oni mi vyprávěli jednu jako strašnou věc, která se jim stala 24. dopoledne. Přišel pán, chtěl zabalit klíče od domu pro svoji paní. Oni to balili pořád do menší, menší a menší krabičky. Až mu to dali, zabalili, pán odešel spokojený a oni zjistili, že do té nejmenší poslední ty klíče nedali. No, to se říká vrchol zapomnění.
3: Prosím tě, Evo, čí jsou tady ty klíče?
2: To je
1: solidní, no.
0: Nejtypičtější zapomínání, na který pamatuju určitě vy taky, je ze základky ze střední, kdy se nás rodiče ptali, co bylo k obědu? A já nevím, co jsme měli ve škole.
1: Ale co si pamatuješ před 50 lety? No, vlastně dneska.
2: U mě na základce já jsem musela nosit klíče na šňůrce, jinak jsem je vždycky někde nechala.
3: Počkej, pravda, u mě klasika, máš ten domácí úkol. Ne, dej mi to opsat,
2: jo,
3: prosím tě.
2: Jo.
1: Naši kvůli mě tak 5x fabku měnili.
3: No,
2: já nevím, jak vy, ale já když třeba pospíchám a jdu z bytu, já jsem schopná se do něj třeba 4x vrátit, že jsem něco zapomněla.
1: Mazec.
0: Hele, ale jako s tou fabkou, pamatujete, když jsme se čerstvě nastěhovali tady do toho baráku a lidi pořádně ještě nevěděli, jak tady fungovat, jak tu byly uklízečky a vůbec je nezajímalo, jestli je to studio nebo ne. Tady se po uklidu každá místnost zamyká.
1: Poctivě.
0: A teď ten moderátor, jak přišel, je zamčený studio? Já mám vstup za minutu.
1: To se nestihnu.
0: Nejvíc. Ostě zamčeno a hotovo.
1: Tak takhle doufám, že bude odemčeno.
2: Nejvtipnější by bylo, kdyby byla paní uklízečka uvnitř, takže posloucháte rádio.
0: To by byla noční show, to víš. Luky, tak díky a zase.
1: Zase
0: někdy.
1: Zítra.
3: Ahoj.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Venku dnes bude převážně polojasná obloha, jen ojediněle by se mohly vyskytovat i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů.
2: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: V Českem ve středu prošly bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy a zatopily ulice, působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Odpoledne se extrémně silné bouřky vyskytovaly v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. Na Olomoucku se k večeru vytvořila i takzvaná supercela. První kolo francouzských prezidentských voleb se uskuteční 18. dubna 2027. Případné druhé kolo bude 2. května. Informovala o tom mluvčí vlády po zasedání kabinetu, který termíny schválil. Voliči rozhodnou o nástupci prezidenta Emmanuela Macrona, který už po dvou obdobích ve funkci znovu nemůže kandidovat. A teď zpátky domů.
4: Omezení čeká na šoféry mířící z Lounska do Prahy po dálnici D7. Poblíž pražského letiště se jezdí v režimu 2+1. Opatření přinese komplikace při cestách do hlavního města. Důvodem je výstavba nové mimoúrovňové křižovatky, která má napojit letiště na dálnici. Pro KIS Blanka Holoubková.
2: Sport.
3: Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou, která ho získala v pondělí z Anaheimu. 36letému mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt a ve středu se mohl stát nechráněným volným hráčem. Brankář Daniel Vladař podepsal 5letou smlouvu s Philadelphií. Brankář Vítek Vaněček bude hájit barvy New Yorku Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou roční kontrakt. To byly zprávy s datem 2. července a teď už je na řadě Ranní KIS.
5: Ranní KIS, ten má smlouvu na neurčito.
6: Dobré ráno, kysáci, začíná čtvrtek.
5: Patrik, taky Román.
6: A Míša.
5: A Bon Jovi, It's My Life.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

0: Jak jste asi přežili tuto noc? Ano, Terka Jandová o tom mluvila, přívalové deště, bouřky. My jsme se na ně tak trošku těšili, ale vždycky jsme dodali. Jedna věc je, že skončí vedra, ale druhou věcí a otázkou je, co to vlastně přinese a kde to něco poničí.
1: Na některých místech bohužel to způsobilo záplavy.
0: S následky středečních extrémně silných bouřek a přívalových srážek bojovali až do noci na čtvrtek obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic na Valašsku. Vy jsi říkala, Míšo, že jste tam nějak nedávno byli?
1: My jsme byli ve Velkých Karlovicích v nějakém penzionku, když jsme jeli na výlet na motorkách.
0: Tak právě tady spadlo včera v pozdním odpolední, a to se podržte za necelé 2 hodiny, při bouřce i kolem 100 litrů vody na 1 metr čtvereční.
2: To je vody, wow.
0: Takže když jsem si to přepočítal, samozřejmě jsem si tady půjčil k tomu kalkulačku, jo. Pokud to převedeme na fotbal, na běžné hřiště by během takové bouřky spadlo zhruba 700 tisíc litrů vody. A to už je teda jako pěkná představa.
1: Na místě je pozdravit hasiče, který měli včera plný ruce práce. Třeba jenom na Zlínsku měli přes 30 výjezdů.
0: A dokonce i naše techniky, protože spoustu vysílačů je off kvůli tomu, že buřina úřadovala. No jo, to víš. Takže se na to maká, aby jsme mohli rád úplně všude. Kdyby kdykoliv tato situace nastala, že byste nás nemohli naladit, tak nejideálnější je, pokud máte net, zapnout apku nebo web kiss.cz a při nejhorším případě prostě za náma sem do studia přijet a poslechnout si to tady.
1: Jo.
2: A říct prostě, hele, nehraje to, tak jsem přišel.
1: Nehraje to, můžu se tady posadit na chvíli.
0: Tady máte gauč, dejte si kafe, my vám zavíjeme.

0: Francisco. Tak jsem říkal Míše Patrikovi, že se teď jenom pozdravíme.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak co, jak se vám spinkalo?
2: Za mě dneska úplně bomba, super trooper, protože ten chládek byl naprosto příjemný.
1: Jo, to je pravda.
0: To souhlasím, ty jsi úplně rozářená. Míša říkala, že má pro vás nějaký speciální moudro od své trenérky?
1: Ne od své trenérky, ale já jsem včera byla cvičit a tak jsem si povídala právě s jinou trenérkou, zdravím Anešku, a bavili jsme se nějak o nějakých cílech a tak dále. Bavila jsem se s ní o mý váze, která se mi nedaří nějakým způsobem schodit. Toho se už někteří všimli.
2: Vypadáš ale, dobře.
1: Jo, aspoň mám větší prsa.
2: Jo.
1: Ale pak právě řekla jednu větu, kterou jsem si řekla, že si musím napsat a že vám musím říct.
0: Tak hele, my ti dáme prostor za 3 minutky po Kajgovi, nám to řekneš. Patriku, co ty? Ty jsi musel v sobotu na svatbě slyšet spoustu rad do života, mouder. Utkvěla
3: jo,
0: ti v paměti.
3: Před obřadem mi všichni říkali, ještě máš čas utíct.
0: A po obřadu, pojď na panáka.
3: Přesně.
1: Po obřadu, teď už musíš být šťastný. Radio Kiss.

0: Budete hned po ránu obohaceni moudrem naší Míši Dinhové. Je to úplně nadšená, musela si to napsat. Nadšená, načatá Míša. Míšo, jaké téma, co chystám za bet k tomu?
1: Dosažení to mělo... nějakých cílů.
2: O, to bude
0: vítězné.
2: Hluboký.
0: Ano, počkej, ano, tak něco... to si píšu heslo Victory, protože to tady něco určitě budeme mít. Jo, to je ono. Počkej, jo, hele. A Míšo? Teď.
1: Ne, to je asi moc tohle.
3: Jak moc,
1: je to, tahle písnička je moc.
0: To je vítězný?
2: No.
1: Ale trošku méně vítězný, trošku jemnější. No, to už je lepší. To už se mi líbí. Kysáci, já jsem včera byla cvičit a povídala jsem si s trenérkou Aneškou o cvičení, pak o tom, jak ta váha souvisí se vším, že to není jenom o cvičení, ale počítá se tam všechno, kromě jídla, hlavně i spánek, anebo stres. A bohužel, já jsem jí říkala, no jo, spánku mám málo, stresu mám hodně a ta váha mi prostě nejde dolů, i když prostě chodím pravidelně cvičit. A tak jsme se povídali, čím to je, já říkám, no prostě mám cíle, člověk něčeho chce dosáhnout, tak prostě nějaký věci jdou stranou. Mm-hmm. A ona mi řekla větu, která ve mně opravdu zůstala rezonovat. A ona, no jo, no, to se prostě stane, že třeba dneska nemáš všechno, co chceš, ale máš všechno, co jsi chtěla třeba před 5 lety. Mm-hmm. A já jsem nad tím pak tak přemýšlela a říkám vlastně jo, my pořád jako chceme víc a tím pádem my jsme neustále nespokojení. Ale když se podíváme zpátky, co jsme chtěli, čeho jsme chtěli dosáhnout, tak pokud si za těma cílama jdeme, tak vlastně zjistíme, že máme to, co jsme chtěli. Ale my teď chceme zase něco dalšího. A člověk by se občas tady nad tím měl zastavit a měl by si říct, že je opravdu vděčný za to, čeho vlastně dosáh. A těší se na to, čeho dosáhne. A ne, že je nespokojený z toho, že to ještě nemá. A tak jsem si říkala, tyjo, to musím kysákům říct. Možná někdo je taky v tom, že je věčně nespokojený, že nemá co chce, tak se občas podívejte na zpátek.
0: Možná někdo, mně přijde, že jsme v tom úplně všichni. Mm-hmm. Já spíš neznám, spíš vůbec nikoho, kdo by mi řekl, že je absolutně se vším smířený, spokojený, už víc nepotřebuje. Ne, neznám nikoho takového.
2: Jo, něco na tom bude, to je jako dobrý. To je dobrý.
1: Takže...
2: Ono, člověk by se měl opravdu zastavit a zamyslet se, co jako se dělo, co se mu děje teď a co se mu bude dít, tak to občas možná nechat náhodě.
1: To je pravda.
0: Proto nás taky nabádají lidé k tomu přítomnému okamžiku, aby jsme žili jenom tím, co je teď a tady. Hele, dokáže někdo vypnout tu moji hlavu, která furt přemýšlí?
4: Kde máš baseballku, Míšo?
0: Za chvilku. Dělej, tečka, jingle, písnička, dej to tam, co bude za chvilku? 7-7, doprava, počasí, já už nemůžu.
5: Nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: To je až takové zenové ráno dneska. Míša nás tady přizastavila díky jedné radě, kterou slyšela od své trenérky. Jakže zněla, jestli se to dá shrnout do jedné věty?
1: Možná nemáte všechno, co chcete, ale máte všechno, co jste chtěli před 5 lety.
0: Udělal jsem jednu věc. Chatu GPT jsem napsal, co bys dneska udělal, dneska ve čtvrtek, kdybys nebyl AI, ale byl bys člověk. Kdybych byl člověk a byl dnešní čtvrteční letní den, asi bych ráno vyrazil ven ještě před vedrem, dal si kávu a jenom pozoroval, jak se město probouzí. Pak bych zavolal člověku, kterého mám rád, ne protože něco potřebuji, ale jen abych slyšel jeho hlas. Odpoledne bych se věnoval něčemu, co po mně nic nechce, třeba dlouhý procházce, jízdě na kole nebo hudbě bez telefonu v ruce. Večer bych si sedl s rodinou nebo přáteli na zahradu či terasu a nechal čas plynout bez pocitu, že musím být produktivní. A před spaním bych si připomněl, že obyčejné dny bývají často ty, na které člověk po letech vzpomíná nejradši.
1: Já se ani tý AI nedivím, protože vem si chudinka, jak ta komunikace s ní, jak jsme ze začátku k ní byli slušní a říkali jsme ahoj, prosím tě, uděláš to, děkuji a teď udělej to. Proč to děláš špatně?
0: A hlavně kolik miliard úkonů ona musí udělat, jo. Že jo, během jedné vteřiny po celém světě.
2: A dá taky někdy dovolenou na den, to by spousta lidí nemělo co dělat.
0: Ne, v průběhu rána, my tě potřebujeme, holka, jo?

0: Díky tvé radě, kterou si včera slyšela, Míšo, si tolik posluchačů donutila se zamyslet a myslím si, že velice hezky.
1: Pro ty z vás, co jste to neslyšeli, tak jsem včera slyšela takový, já bych tomu řekla moudro dne, ale to bych fušovala do řemesla Michalu Kavalčíkovi.
0: Klidně.
1: Ale jestli jste to neslyšeli, tak já to ještě zopakuju. Možná nemáte všechno, co chcete, ale máte všechno, co jste chtěli třeba před 5 lety.
2: Míšo, musím s tebou naprosto souhlasit, protože když by mi před 10 lety zpětně někdo řekl, že budu mít dneska 2 krásný zdraví děti a postavený velký rodinný barák, tak si budu klepat na čelo, že za 10 let tohleto všechno není vůbec možný, ale opravdu je, jenom si člověk zatím opravdu musí jít.
0: Moc ti to přejeme, Ondro, říkám si, kéž bych viděl pomocí nějaké křišťálové koule do budoucnosti Patrika, mě moc zajímalo, víš, jestli taky někde nějaký baráček ustrmilová.
1: Jo.
3: Co není může být.
0: Tam ta familie ohromná, jo.
3: Hlavně bazén, prosím tě.
0: A říkal jsem o tom, že snad vlastně ani neznám jako nikoho, kdo by byl absolutně se vším spokojený. Hmm. Ozval se Petr z Tyrolska.
4: Já jsem šťastný se svým životem, není nic, za čím bych se honil, všechno mám, jsem zdravý, práce dobrá, ženu krásnou, hodnou.
0: To je hezký slyšet. No, i když ta tvoje manželka Peťo teda.
3: Ta občas ti dá za uši.
0: Pěkná fúrie, my tady máme.
5: No počkaj, já si to s tebou vyřídím, až přijdu z práce dom. Ty ožralo jeden ožraný.
3: My to známe, ty tvoje telefonáty, když jsi na Kiss Party.
0: Jenom v dobrém, Peťo. Pozdravuj doma.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude převážně polojasná obloha, jen ojediněle by se mohly vyskytovat i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Změny pravidel pro prodej kratomu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví od ledna 2027. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách. Chce prodej až od 21 let místo současných 18, konec prodeje online, změnu sazby daně z přidané hodnoty nebo spotřební daň. Aby změny vešly v platnost, musí novelu projednat vláda, sněmovna, senát a podepsat prezident. Sotva se Evropa začíná vzpamatovávat z extrémní vlny veder, v předpovědích se už začíná rýsovat další. V závěru tohoto týdne se bude teplý vzduch znovu šířit nad západní Evropu. Modely už o víkendu počítají s rozšířením nadprůměrně teplého počasí z Pyrenejského poloostrova nad Francií.
0: Sport.
1: Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartůňkovou, která porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou po setech 6-2 a 6-4. Nasazená desítka Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Nejnovější zprávy jsou za námi, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS, Radio KIS.

0: Shot.
1: Ranní Shot.
0: Jak to vypadá, Patriku? Máš nabito na dnešní ranní Shot?
2: Mám nabito, mám připraveno, myslím si, že se to bude posluchačům líbit. Bude to trošku tvrdější, rychlejší, ale tak my to máme rádi.
0: To je dobře, protože to chce Lada.
3: Krásný den, ranní trojko. Měla bych na vás takovou prosbičku, protože spousta lidí díky počasí neměla krásnou noc a někdo se prostě jenom probudil a nemá dobrý den. Nemohli byste do ranního Shotu dát nějakou pořádnou petelici, ať je to nějaká pořádná šlapačka, která nám prostě vymlátí z hlavy ty špatné myšlenky a ty špatné vzpomínky. Děkuju vám moc krát a mějte krásný den, jste miláčkové a vždycky nám zvednete náladu. Díky.
4: Lado, souhlasíme s tebou, hlavně to posíláme všem hasičům, kteří měli včera na pilno.
0: A že jich je, za chvilku budeme konkretizovat, tak pojďme na to!

0: Tak to ti pěkně děkuju, kamaráde, teda.
1: Co se děje?
0: Zrovna je to pár hodin, co jsem psal Ludvíkovi, něco podobného poslal. To je moc rychlý, to dávat nebudem. A Patrik sem pošle takovouhle bombu.
1: Lada chtěla to vymlátit pořádně z hlavy, tak jsme jí to vymlátili.
2: Raní šot, jak má být, a věnovali jsme ho právě i hasičům, kteří měli včera napilno kvůli povodním. Třeba hasiči na Zlínsku, Moravskoslezském kraji.
0: Jihlavsku.
2: A nejenom, že hasiči řešili včera povodně, ale řešili i požáry.
0: Vidím tady tu zprávu o Tondy. Dobré ráno, ranní trojko. Prosím o zahrání nějaké písničky pro všechny hasiče na okresu Blansko, protože jsme včera bojovali s většími lesními požáry a dnes se nám opravdu těžko vstává. Tak chlapi, děkujem.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Začnu jedním hezkým ranním e-mailem. Ranní trojko, k tomu vašemu rannímu tématu té diskuzi. Myslím, že člověk je tvor stále nespokojený. Klade si cíle, které potřebuje plnit, i když je spokojený. Ať je to jen maličko, stále potřebujeme mít nějaký cíl. No, to je pravda. Jinak jste úžasný, neumím si bez vás den představit. Jezdím autobusem a lidi jezdí s dobrou náladou a to je hlavní. Děkuju i vám.
1: Reagoval nám. To téma na moudro, které jsem tady říkala ráno. Možná nemáte všechno, co chcete, ale máte všechno, co jste chtěli třeba před 5 lety.
0: Koukáme se na vaše hlasovky, jedna je tady.
2: Dobré ráno, trojko. Ono ta naše nespokojenost a furt touha po něčem jiným vyplývá z našich nároků. Já mám doma 2 krásné holky, které nám dělají radost, mám práci, která mě baví, nevydělávám v ní 100 000, ale prostě je to práce, která mě naplňuje a všichni jsme zdraví a to stačí. Čau.
0: To je to nejdůležitější, o tom si můžeme vyprávět, viď? A jak jsi tam zmínil, že nevyděláváš 100 000, zase znám taky spoustu kamarádů, kteří buď to mají ohromný strach z toho, že jednou budou muset nějak jakoby slevit ze svých nároků, že ty peníze nebudou vydělávat. Když mám spoustu kamarádů, kteří jsou na antidepresivech, alkoholu a tak dále, protože musí neustále tlačit tu velkou káru před sebou, aby ty peníze vydělávali, ten tým měli a ty firmy a tak dále. A to není výhra vždycky. O tom vám spoustu bohatých lidí může vyprávět.
3: Ano. Ono to vypadá hezky, že ten člověk jede v autě za 3-4 miliony, ale otázka, co vzadu, jakoby v té hlavě se mu třeba děje, jestli vůbec je spokojený. Že má to auto, jestli by radši neměl nějakou Fabii za 50 000 a byl spokojený.
0: Jen to řekni, Suzuki, to je krásný auto. A v Suzuki sedí hezká holka, zdravá Míša Rinhová a je to hezký, že jo?
1: A to Suzuki je ale dobrý.
0: Ne, ale fakt hezký, ale opravdu hezký.
4: Že spoustu lidí pořád říká, jak to uteklo, ježíš, a to, no to uteklo jako voda a letí to jako blázen. Teď mi si to furt přejem. Každou chvíli někdo říká, no tak ať ti to uteče, hele, v práci. Tak se mějte, ať vám to utíká. Prdlajs. Ať nic neutíká, ať se to pěkně táhne a každou chvilku pěkně prožijem.
1: To je ale krásný. Pěkné. S tím souhlasím.
0: Takže co mám říct teď? Táhni.
1: Ne. Spíš zpomal.
0: Ne, spomal tu dávat nebo. Ne,
1: Suzerka, že pustíme.
0: To bychom uspali posluchače.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Před pár minutami se bouralo na dálnici D2 na 48. kilometru ve směru z Brna na Slovensko. Přímo v Brně je nehoda v ulici Dlážděná a v Modřicích v ulici Brněnská. Tak opatrně.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nového na streamovacích platformách? Neutekly vám tyhle tři pecky? Slavná novinářka už má na kontě pár dopadených zločinců. Jak se ale zachovat, když podezřelýho z únosu dobře zná? Prozradí seriál Lapeni v síti. Deep Cover je svěžná akční komedie o partě improvizačních herců, kteří se úplnou náhodou zapletou do skutečného podsvětí. Anime pro náctileté, to je Predator Killer of Killers, který sleduje vikingskou válečnici, japonskýho ninju a amerického pilota z druhý světový. Každý se ve své době střetne s lovcem Predátoru a pak všichni mezi sebou. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportál.
4: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
7: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
8: Ahoj, vy jste normálně kulinci, já jsem jako suchar, já se moc jako nesmíju. Ale teda u vašeho rádia, to je prostě bomba.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
9: Venku dnes bude převážně polojasná obloha, jen ojediněle by se mohly vyskytovat i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Ministerstvo zahraničí částečně vyhovělo Hradu a upravilo doprovod prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Místo 3 členů ochranky a 1 pracovníka kanceláře ho mají doprovodit 3 zaměstnanci Hradu a 1 ochránce. Spor ale stále trvá o to, zda prezident poletí společně s vládou. Nad Bodamským jezerem, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, se ve středu sformovalo tornádo. Německá meteorologická služba upřesnila, že to byla takzvaná vodní smršť, jak se sloupcovitý vír nad hladinou nazývá. Bouřky si v Rakousku vyžádaly 1 mrtvého a ve Švýcarsku vedly k velkému sesuvu půdy. A teď zpátky domů.
10: Liberec má novou atrakci pro výletníky i milovníky fotografování. Na kopci zvaném Špičák v rekreačním a sportovním areálu Vesec byl slavnostně otevřen nový fotopoint s výhledem na Ještěd. Dominantou místa je dřevěný kruh se symbolem srdce a motem Liberec, řekni to srdcem.
0: Sport.
9: Fotbalisté Plzně ve druhém utkání letní přípravy nepotvrdili roli favorita a jen remizovali s Trnavou 1-1. Také Olomouc se s jiným slovenským celkem Skalicí rozešla smírně, a to bez branek. Ostrava v úvodním duelu přípravy porazila po obratu Kroměříž 3-1 a zvládla vítězně premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým. To byly aktuální zprávy a teď už je tady soutěž 7-7, tak držím palce.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
7: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Začíná další soutěž, kde budeme rozdávat peníze, protože já hodím do věže kostku a jaké číslo tam padne, tak vynásobíme tisícem a ty peníze vám pak vyplatíme. Ale jinak je to třeba, když padne šestka.
3: Když padne šestka, tak by to dávalo smysl, že vyhráte 6 000, ale my přidáme bonus ještě 1 000 korun, abyste si prostě navždycky pamatovali, že v 7 ráno vyhráte až 7 000 korun.
2: Po výzvě se dovolal Jirka. Ahoj, Jirko.
4: Ahoj.
2: Ahoj. Ty mluvíš nějak potichu, ty jsi vstal teď?
4: Ne, kde pak? Jsi v práci.
2: Už jsi v práci, aha, a nesmíš rušit sousedy, spolupracovníky, viď?
5: Sousedy.
4: No tak bylo by to blbý.
2: Jo, takhle, dobře, tak to uděláme jinak. Dneska, Jirko, hážu já. A mysli na jedno číslo, který chceš, aby na kostce padlo, ale neříkej ho. Mysli na něj. A
4: dobře.
2: Já ti ho zkusím hodit. Na jaký číslo jsi myslel?
4: Na velký, na šestku.
2: Jsi si jistý?
5: Ty to chceš svést na Jirku, jo?
2: Neříkal jsi s náhodou, aby tam třeba nepadla jednička?
4: Ne, to vůbec ne.
2: Ne? Protože to tak vypadá, protože ti dáme 1 000 korun.
4: No, ráda.
5: No ty jo. Ta tu dlouho nebyla.
6: Nebyla.
2: A zase se ozvala u mě.
4: A to jsem si myslela, že ti to bude dneska.
2: Já jsem si to myslela taky, Jirko. Já jsem si říkala, že možná síla myšlenky nějak zafunguje a ono prd, hele.
4: No, co se dá dělat.
2: Ale hele, 1000 taky dobrá, ne?
4: Jasný.
2: To víš, že jo.
5: Super. Je to takový finanční prd.
2: Je to takový finanční prd, ano.
5: Malinká záplata v dnešní době při letošních cenách.
2: Ano, 2 obědy.
5: Tak, Jirko, zvládni to v práci a hezký leto, jo?
2: A zavolej, ahoj. Příště to vyjde. Ahoj.
5: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
8: Be happy.

0: Hezké dobré ráno, kysáci. Romane, prosím tě, do příštího vstupu nachystej nějaký zvuk biče, jestli máme v počítači.
1: Ohoho, tady někdo chce práskat.
2: Biče, jo?
0: Jo, jo, jo, kvítok. No,
2: tohle, jo.
0: To je ončo.
2: Jsme ready, za chvilku.
3: As

0: teď se podržte. Většinou jsou akce, eventy, na kterých bych jako opravdu chtěl být, ať už moderovat nebo se zajet podívat. Spoustu akcí jsme zažili, Romane, že jo, spoustu různých festiválků, nějakých soukromých akcí, svadeb a tak dále. Ale na tuhle akci bych asi nepotřeboval úplně jít. V Trutnově totiž odstartoval Obscene Extreme Festival, kde můžete soutěžit v různých extrémních disciplínách a soutěžích. Například, jo, kdo vypije půl litr slané vody a udrží ho nejdéle v sobě, vyhrává. To je jedna z těch jako pohodně disciplín.
1: A kdo prohraje, tak tomu to jde horem nebo spodem?
0: Já myslím, že horem, ale
2: Klistýre.
1: Maria.
0: To je hustý. Ale nejoblíbenější však zůstává soutěž, kdo vydrží, a teď se dostaneme k tomu biči, nejvíce ran bičem nebo rákoskou na holej zadek.
1: To si děláš srandu.
2: To je super.
0: A pozor, oni tam jsou fotky v tom článku, já vám to ani nikam nechci dávat, ale to jsou jelita na tom zadku, jo, teda. To musí strašně bolet.
2: Takže na holý zadek dostaneš bičem nebo rákoskou.
1: Teď nevím, co je horší.
0: Jako ani jednu ránu bych nechtěl mít na holým zadku, teda.
1: Já teda, je pravda, že já jsem se kdysi učila s bičema a když jsem se třeba omylem práskla, to teda štípe.
2: Vždyť máš tu šikovnou kamarádku z nějakého kabaretu, ona je jaká mistrně v tom.
1: Ano, Annie Barvínkovou.
2: Annie, ano, šikovná.
0: A když se tím bičem tak jako bouchneš, no flákneš, tak uděláš jako hu, nebo jako nějaký jiný zvuk.
1: No to záleží. Záleží jako jestli se to člověku líbí, nelíbí a tak dále.
2: Míšo, ty jsi dabérka, že jo?
1: Ano.
2: A my bychom tu Patriku mohli udělat jakousi demonstraci zvuků.
0: To se mi líbí.
2: Výrazů, jo, různých situací, při kterých dostaneš bičem.
1: No tak to jsem zvědavá, kolik situací mi vymyslíte teda.
2: Dáme si každý dvě, třeba tři situace.
1: Jo.
2: A ty za chvilku vždy po té ráně bičem budeš muset vydat nějaký zvuk.
1: Jo. Proč mám pocit, že vás zatím napadla jenom jedna jediná nálada po ráně bičem? Že jo?
0: Trošku.
1: Tak za chvíli.
2: Bude se ti to líbit.
1: Jdu do toho.

0: V Trutnově probíhá Obscene Extreme Festival, kde je nejoblíbenější soutěž v tom, kdo vydrží nejvíce ran bičem na holej zadek. A my jsme si říkali, jelikož Míša je výborná dabérka, že by mohla pár těchto ran bičem tak jako zvukově stvárnit s Romanem.
1: Dobře, přijímám.
0: Různé polohy, nálady, lidské, psychické a tak dále, jo?
1: Psychické rozpoložení.
0: Zkusíme první, takovou tu jako, co si to...
1: Moment.
0: No.
1: Já vás jenom upozorňuji, já se u toho na vás nesmím dívat. Jo, tak abyste si to nebrali osobně, já koukám dolů nebo zavírám oči, protože jinak bych to nezvládla.
0: Tak jo, zkusíme to, jo? Jako, co jsi to dovolil?
1: Jo.
2: Dobrý.
0: Teď, Míšo, situace jako, že tě to fakt bolí a brečíš z toho.
1: Dobře, tak počkej, dej mi chviličku, než mě práskneš. Se bojím, víš?
0: Pokud jsem se říkal, jestli se směje nebo brečí, ale...
1: Dobrý. No tak to musíš vidět, víš, u toho jako to.
0: Jo.
1: No tak, co dál?
0: Hysterka.
1: Dobře.
0: Jdu na to?
1: Jo.
2: Tak jako teď, jestli nás slyšej kolegové z ostatních studií, tak to musí být fakt zábava.
0: Když jí zvelí na někdo už. Co se tady děje, Míšo, ty seš dokonalá. Míšo, teď dostaneš ránu bičem, ale jako fakt to nechceš na sobě dát znát, že prostě jako pohoda, prostě
1: dobře.
0: To udržíš v sobě.
3: Mhm, dobře.
0: To by to chtěla vidět, Míšo, teď v tuhle situaci, jo?
1: Dobrý, nic to nebylo.
0: Přitvrď, Romane, přitvrď.
3: Tak dobře, Míšo.
1: Ne.
3: Jo, líbí se ti to.
1: Tak to se musím přestat smát.
3: Tak se nebudeme se na sebe koukat,
1: vůbec
3: jo?
1: Vůbec nekoukejte se na mě a nesmějte se.
3: Ne, ale líbí se ti to, jo?
1: Jdeme. Moment.
3: Pojď. Jseš připravená?
1: Ne.
3: Ne, se jí to líbí, ale hele.
0: No, to už jí
1: tak
0: potom,
1: jo,
0: úplně načatá.
1: Jo, tak ty to ale neudělám.
0: To jsi neměl říkat tohle slovo. Počkej.
1: Dobře,
0: tak jo.
1: Chviličku. Takže líbí se mi to, jo?
0: Jo, moc.
1: Tak jdeme.
0: No, dobře. A teď, Míšo, jako potom fakt toužíš a chceš, aby jsme ti pořádně vyplíchali ten kožich a fakt jako chceš a chceš, aby jsme přidali a strašně se ti to
1: dobře,
0: líbí a prostě chceš furt,
1: dobře,
0: furt, aby
1: jsme
0: tě zbyli.
1: Pokud se mi to bude dařit, tak přidávejte, jo, teda ty rány pičem.
0: Okej.
1: Okay. Jo! Ještě!
0: Líbí se ti to?
1: To je skvělý!
0: To tě to zrušuje!
1: Jo! Dobrý, tak stačí, jo, zbytek po desátý.
2: Já to měl natáčet, jak se tady u toho Míša kroutila.
0: Já to nenahrávám.
2: Já, to mě nenapadlo.
0: Míšo, v příštím vstupu znova.
1: Ne! Jo. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Nevím jak vy, ale jedu domů a budím ženu. Čau.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Takže pozdravuju.
3: Použij si to, Honzo.
2: Ano.
3: A jinak musíme na silnice, pokud se tomu zase vrátíme. Kuky.
4: Směr Písek České Budějovice před křižovatkou na Novou hospodu zasahuje v pravém pruhu větev do vozovky.
3: Počítejte s tím.
2: Na dálnici D2 na 48. kilometru se ve směru na Lanžhot srazil osobák s nákladňákem a dál se bouralo v Brně, a to v Líšeňské ulici a v Dlážděné ulici.
3: A ještě jedna od Luboše k tomu, co se tady stane po půl osmé.
5: Hele, a ještě by to Míša mohla vyzkoušet v duckštině.
2: Ty jo.
3: Že bychom spráskali duck s bičem.
2: Hele, jakusinu.

0: od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
2: Venku dnes bude převážně polojasná obloha, jen ojediněle by se mohly vyskytovat i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Ta by měla podle dřívějších informací pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Za účasti hlavy státu o ní jednala už v polovině června. Premiér Andrej Babiš následně uvedl, že související agenda byla tak široká, že se jí nepodařilo stihnout. V regionech Lisabon a Setúbal v jižním Portugalsku bude dnes vyhlášen červený, tedy nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami. V pátek se maximální varování rozšíří na okresy ve středním Portugalsku, kde by teploty v některých oblastech mohly dosáhnout 44 stupňů Celsia.
0: Sport.
2: O postup do třetího kola Wimbledonu dnes zabojuje dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. A po zprávách pokračuje raní Kiss, tak hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
6: Be happy.
7: Terka přeje hezké ráno, no jak pro koho? Produc asi za chvilku moc ne.
6: A tak co my víme, že jo?
7: Hele, jenom abyste věděli, co jsme stropili, jo.
8: Ahoj, raní trojko, vy jste mi teda dali. Jsem vám říkala, že jezdím autobusem a lidi to poslouchají. To jste měli vidět, ty výrazy.
6: A tady normálně třískají holku bičem a jí se to ještě líbí.
7: Ale za chvilku střískáme duc bičem.
6: Tak vám to duc hezky nadabuje, jo?
7: Buďte s námi.

0: probuzení dneska, kysáci, co? Čtvrtek ráno, jo. Jak nás tohle mohlo napadnout? Kde to vlastně začalo všechno?
1: Já jsem koukal po článkách a našel jsem jeden článek, že v Trutnově začíná Extreme Obscene Festival, kde je jedna oblíbená soutěž, a to bičovat někoho na holej zadek.
0: Tak jsme tady zbičovali naší Míšu. Míša, jelikož je daberka a výborná to tady prokázala, byla v různých polohách, no ta poslední, ta byla úplně nejlepší.
1: Jo, oblíbili si to posluchači.
0: Poslechni si tohle, Míšo.
2: Hele, bando, je až neuvěřitelný, jaká absolutní maličkost dokáže zvednout, ale opravdu těžce a tvrdě zvednout náladu. Neuvěřitelný.
3: Co to je? Co to je? Já jako vlezu na benzínce zpátky do auta, zapnu klíček a já tam slyším tohle. Každý na mě kouká, co to je? Co to bylo? Pro boha.
1: Doslova bych rád použil toto přirovnání, aneb jak z hovínka udělat bič.
4: Jo!
0: To je trefný.
2: Děcka, vy jste zvířata, to je bomba, jste mě rozesmáli. Pobavili jste mě, fakt bomba.
0: Takhle, nám se líbil ten závěr, jo, kdy jsi měla stvárnit, jak je to, když tě někdo bičuje a tobě se to hodně líbí.
4: Já
0: ale
4: jsem
0: hodně.
4: Věděla, že nás jste na to čekali.
0: Ale víš, co ti úplně skvěle sedlo, to byla ta hysterka.
4: Já vím.
0: Jo.
4: Já vím, dokonce když dabuju, tak často mi vybírají role hysterek, protože mi ty hysterky jdou.
5: Míšo, ta hysterka, ta neměla chybu. Fakt neměla chybu. Tebe bych, no, nechtěl mít doma, ale chtěl.
4: Ale prosím vás, to, že mi jde hrát hysterky, neznamená, že hysterka jsem, já jsem jinak celkem
0: jasně,
4: klidný člověk.
0: Jasně, to je jenom role, ale...
4: Ale jde mi, no.
0: Teď přichází další role. Připomeňme tedy dotaz Luboše.
6: Hele, a ještě by to Míša mohla vyzkoušet v duckštině.
4: Duckštině. No, dobře. Romane, skvěle si zvolil písničku.
0: Zbičovat duc v živém vysílání před celou Českou republikou.
4: Dobře, takže vy máte zase pro mě nachystaný nějaký nálady?
0: Jo, něco jsem si tady napsal.
4: Dobře.
0: Tak ahoj, duc.
7: Haki den.
0: Haki den.
6: Čau.
7: Hele, ty musí zaknu mě, já chvilku mysli na to a potom já udělá, jo, dobrý.
0: Takže kdy pustím tu ránu toho by, kdy tě mám jako...
7: Hele, já ukazuju tobě.
0: Jo, ok. Duc, prosím tě, já bych chtěl, jak by to znělo, kdybys dostala bičem a byla bys jako překvapená.
7: Dobře. dobrý, jo, tak čekaj chvilku. Může. Co to je? Co ty děláš? Ty takový, jo? Hele! Co, Maria, já ani nevíš, jo?
1: Dobře, Duc, děkujeme. Teď zkus takovou náladu, jako dostaneš ránu bičem a fakt tě to pobaví, jakože je, dostala jsem ránu bičem.
0: Normálně dobrý den,
1: jo? Měj z toho srandu.
7: Hele! Hele, ty nechaj takový, ty. Jsi takový, hele. Takový dělá, jo? Ty jsi za novými kluky. Takový, jo?
1: Kluky, vykluky, prej.
0: Tam jich je víc, jo.
7: Ale já nevím, jeden, dva, nevím kdo.
0: Míšo,
7: ne,
0: zkus...
7: Ne, ta tady není.
0: Promiň. Duc, zkus být roztomilá. Jo, úplně sweet, cute,
4: jak mám být jako roztomilá, když mě práskneš bičem?
0: Duc to zvládne.
4: No dobře, počkej.
0: Roztomilá, jo, jestli to dá nějakou takovou pozu.
4: Počkej.
7: Je, takový, promiň, dobrý, no, tak trochu.
1: Ale prvotní zvuk byl úplně skvělý.
0: Tak trochu.
1: Takový, dobrý. Dobře, Duc, nebudeme chodit kolem horké kaše, prostě chceme slyšet Duc, jak se jí to líbí a chce, aby dostávala furt víc a víc a strašně jí to baví.
4: Tak to bych vás asi rovnou odkázala na jiný stránky teda.
0: Ne, počkej, fakt jo. Počkej, Duc, pojď, hele, když...
4: Počkej, já jsem nebyla v si připravená.
0: Jo, tak jdem.
4: Nenarychla, dej mi... Počkej, pojď.
0: Jdeme.
7: Ať tě může. Ať tě. Haki. Moc se líbí. Ať tě může.
0: Tleskáme ti.
7: Ale taky, jo.
0: Jo, dobrý.
7: Ať jdem.

0: lidi, já vás žeru, no je to možné, já u tohohle se nedá prostě pracovat a vytvářet nějaký hodnoty, já se z vás fakt podělám.
1: Ahoj kysáci, jak jste mluvili o festivalu Obscene Extreme, jezdí tam lidi z celého světa a vždy, když skončí hlavní program, tak jdou do pivního stanu a tam je disco až do rána. Oh. Všichni paří, jak na nějaké kiss party, jedou tam pecky jako Barbie Girl, Macarena a podobně. Zdraví Petr z Trutnova. Petře, díky. Hele, tak to by asi Míša teď měla dostat VIP vstupenku normálně na takovýhle festiák.
2: To jo, tam by probíhala právě ta soutěž toho bičování a já bych jim to dabovala, víš?
1: A asi budeme muset normálně opakovat ceremonii.
2: Jak to?
1: Neříkal jsi náhodou, Patriku, že to bičování je na holý zadek?
3: Ano, na holý zadek.
1: Ivane?
4: Počuji, Míša, a mala si aj holý zadek?
1: No, ty jsi měla rifle, nebo co to máš na sobě?
2: No, ale pozor, pokud jste měli pocit, že jsem měla holý zadek, tak jsem to nadabovala správně.
1: Jo, takhle.
2: Jo?
3: Pajan by k tomu měl ještě jednu takovou připomínku.
5: Bylo to neskutečný, ale uvědomujete si, že kdybyste tam neměli Míšu, tak by to musel dělat třeba Roman? To by byla teprve švanda.
3: Takže Romane,
2: Romane,
3: rána bičem, jakože co jsi to dovolil.
2: Pojď. Dobře, vyděšenej.
3: A teď chci vidět Romana, jak se mu to líbí.
2: Ne,
3: jo, Romanovi se to musí líbit.
1: To nebudu tady dělat. Jsi
3: úplně načatej, pojď.
1: Jo, pojď.
6: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: pokračovat ve vysílání Míšu a zároveň Duc, tak to jsem nečekal.
1: Já jsem taky nevěděla, že se tohleto stane, když jsem dneska ráno vstávala.
0: Mluvili jsme totiž o Trutnovském festivalu, kde je velmi oblíbený bičovat někoho na holou řiť. Pardon za dešť, já jsem to blbě sklonil.
2: Patriku, přituhuje, Míša šla ovládat klimatizací, prej. Mně je takový horko.
1: Ale mě fakt z toho teplo.
2: Horko mi je.
3: Se to fakt líbilo.
2: Píše mi tady, hele, někdo nás, jako vážně, ještě se začněte polívat voskem, prosím, prosím, prosím.
0: To počkejte, až začneme ladit rádio na šťuflíkách Míši Dinhové.
3: Roubík zítra přinesem.
0: Šo, naladíme frekvence,
4: Vážení, stačí. Já prodávám jízdenky na nádraží a už jsem si stihl poprskat monitor. To je úplně ne... To je strašný, já se tady směju jak blázen.
0: To je dobře, tyhle situace, já sám to někdy znám, sluchátka v uších a vy něco řeknete, když poslouchám dopoledne, odpoledne, nebo když jsem někde na cestě a ty výbuchy smíchu, ale teď seš na to jako sám.
1: Jo.
0: Co říká lidi, je normální nebo není?
3: Přesně.
1: Hlavně třeba Monika je ponoční, myslíte si, že se jí podaří teď usnout?
5: To mi řekněte, jak teď mám jít spát ponoční? Jste skvělý, děkuju.
0: Dobrou noc, Mori.
1: Ale vžijme se do situace, že spousta kysáků nás poslouchá třeba na místě, kde by se to úplně nemělo a možná v téhle situaci je kačka.
6: Čau, bandu, pracuji v jednom skladu a když jsem vás teď poslouchala, přišel za mnou jeden pán, co dělal na kontrole a zrovna tam slyšel, jak by

0: Čujete Romana a zeptal se mě, Ježíš Maria, co to posloucháš? No já jsem myslela, že si picnu.
1: A teď mi řekněte, kdyby se vás někdo zeptal, měli jste sluchátka v uších a někdo by se vás zeptal, pro boha, co to posloucháš, jak byste tohle vysvětlili?
2: No to nejde.
1: To nevysvětlíš.
2: Řekneš, vždycky kys.
1: To jenom na kysu se tam bičujou, nebo prostě co?
2: Hele, ať to nějak uzavřeme ještě.
1: No.
2: Každej dostal. Kromě někoho.
1: Kromě Patrika.
3: Já čekám, že to otočíš.
2: Jakýho chceš Patrika, Míšo?
1: Ne, ale jo.
2: Jakýho ale chceš jo. Patrika?
1: Dobře, tak Patriku, začneme ano. Jednoduše, jo? Mm-hmm, mm-hmm. Patrik, který to na sobě nechce nechat znát.
2: Dobře.
3: Jo, jo, jo.
2: Patrik rozlobený.
3: Tak si blbej, au!
2: Dobře.
1: To je dobrý.
2: Míšo, vem si ho.
1: Vystrašený Patrik.
2: To si vystřihnu.
1: To je jak kdyby si sednul na kostku ledu.
3: Jak to studí.
2: No a sobotní svadební noc, Patrik.
1: Ano.
3: Ne.
2: No to, tak tohle nedělám, ne? Ty jsi dělal.
3: Ne. Já dělal.
1: Počkej, tak Patrik, jako když se...

0: Stuž.
1: Přidej, ne, přidej, lásko, ne, přidej.
2: Jsem ráda, že neuložíme jenom moje zvuky do rána.
0: Zbij mě jako psa, lásko, pojď.
3: Tak už jsme si kvit.
4: Výborně, děkujeme, konec.
2: Jo, ještě štěstí, že tady není nikdo čtvrtý.
3: A Míšo, ta tvoje kamarádka, co má ten bejč, jak se jmenuje?
2: Eni Barvínková.
3: Přivez ho 18. července na Máchovo jezero.

0: Slyšeli jsme vše možné reakce na naše vysílání, ale Jíťo, tohle?
1: Vy jste blbci, vy jste blbci, já jsem si poslintala ruce.
2: Slinta to ruce?
3: Asi, že si dáš před pusu a prostě prskneš. No.
0: A nebo tohle?
4: Patriku toho sněli jak Dobby z Harryho Pottera, úplně stejně. Vy mě dáváte, čapko.
5: Pán dal Dobby mu ponožku.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Dálnice D10.
2: Z D10 Radonice, když dojedete na to téčko, už potom odbočka Radonice a Horní Počernice, přímo naproti je auto píchnutý v poli.
1: Vláďo?
3: Dojedete po 35 na trase Moravská Třebová Mohelnice, tak pod Studenou Loučkou je porouchané auto.
4: Na dálnici D1 na 171. kilometru se ve směru z Prahy srazily dva nákladňáky. Na dálnici D35 na 152. kilometru ve směru na Ostrov havaroval osobák do svodidel a dál se bouralo v Praze v ulici Kekoulce.

0: Dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Radio Kiss. Počasí.
2: Venku dnes bude převážně polojasná obloha, jen ojediněle by se mohly vyskytovat i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: V červenci dostanou 100 000 lidí na účet naposledy staré sociální dávky. V srpnu by už podstatná část z nich měla obdržet novou podporu, a to jednotnou superdávku. Pokud někomu z nich nebyla z různých důvodů přiznána, může se odvolat nebo si zažádat znovu. Minimarkety v Berlíně začínají kromě občerstvení nabízet také unikátní zážitek, večírek přímo mezi regály se zbožím. Obchody teď mnozí Němci vnímají jako součást nočního života a úřady trend podporují. Věří, že může pomoci oživit některé čtvrti. A teď zpátky domů.
3: Omezení čeká na šoféry mířící z Lounska do Prahy po dálnici D7. Poblíž pražského letiště se jezdí v režimu 2+1. Opatření přinese komplikace při cestách do hlavního města. Důvodem je výstavba nové mimoúrovňové křižovatky, která má napojit letiště na dálnici. Pro KIS Blanka Holoubková.
2: Sport. Fotbalisté Spojených států amerických dovršili postup všech tří pořadatelů mistrovství světa. V prvním kole play-off hravě zdolali 2-0 neškodnou Bosnu. Druhou branku vstřelili v početním oslabení. V osmifinále čeká na Spojené státy tým Belgie. Za námi jsou zprávy a pokračuje raní KIS se Míšou, Romanem a Patrikem.
4: Po té hodině, která byla doslova spráskaný raní KIS.
5: Je to takové uspokojené raní vysílání.
4: Ano, jsem z toho unavená.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: 8 hodin ráno, 6 minut, tak to bylo něco, teda od 7 do 8, to jsme si to tady dali.
1: Předchozí hodina byla velmi drsná, protože tady velmi často zněly zvuky biče.
0: A možná budou znít ještě na Kiss Party, jo? Vymýšlíme to, že bychom vás do toho zapojili taky a něco si užili.
1: To si ale 18. července musíte udělat volno a dorazit za náma k Máchovu jezeru.
0: A navíc jsme u toho, Patriku, tohle ještě pro tebe.
2: Vy jste úžasně skvělý, fakt se tlemím, ale úplně brutálním způsobem. Patriku, co to bylo, ten poslední zvuk? Úplně jsem si představila tu veverku, která hledá ten oříšek v době ledové.
0: Jak tě to mohlo napadnout? Ale dobrý, pojďme otočit list. A čemu se za chvilku budeme věnovat? Michale?
3: Pojďme vzpomínat na naše děti, co nám kdy provedli, ztratili, zašantročili, klíče v kanále, mobil v kanále, mobil ve výtahové šachtě. O co jsme díky našim dětem přišli?
1: Romane, tohle bude asi jenom na tobě, protože ty jediný z nás tří máš syna, Davida už je vyšší než já nemůžu říkat Davide.
0: Hele,
1: provedl ti někdy něco?
0: Že bychom jako kvůli...
1: Omylem něco ti ztratil, zapomněl.
4: Já, ale když můžu mluvit sám za sebe, co jsem provedl. No. On to bral, Michael, ne? Jako co i jako děti provedli. Hmm. Tenkrát jsem prohodil cihlu oknem a to nebylo dobrý, no.
0: Ale chvilku ten pocit, dobrý den.
4: To byl skvělý.

0: sportem přišli?
1: No, to jsem zvědavý. Vaše nejlepší včerejší odpovědi?
2: Jakož to výtahář vím, že tyhle věci se dějí každou chvíli. Pořád se vytahávají klíče a další věci ze šachet. Ale co já jsem udělal jako dítě, tak jednou jsem taťkovi rozstříhal občanku, když byla ještě knížečka zelená, a když v 93. mě do kočárku dali peněženku, tak jsem jim vyhodil s 2000 uvnitř.
3: Kámoš, když byl malej, tak mámě, když spala, tak jí zalepil oči vteřiňákem. Tak to muselo být pěkný probuzení, když chceš otevřít oči a vlastně nemůžeš, no.
4: Mému Šimonkovi byli 3, 4, vystoupili jsme z auta a on říkal, tatí, podívej, to kreslí. Říkám, co kreslí? A on škrabal kameněm na auto.
0: Máme tady vítěze.
5: Tak to já jsem tak jednou přijel po noční domů, měl jsem doma 2 kluky, spím po noční asi po hodince, mi přijde zbudit malý synek a říká, tati, hoří. Tady pokoj, kde hoří? No tati, hoří. No tak jsem stál, letěl jsem do ložnice a postel v plamenech, no.
6: Michal Kavalčík, každý všední den od 10 do 2. Na rádi.

0: Dotaz bych na vás měl a možná jste chysáci tohle video nedávno viděli na sociálních sítích. Viděli jste Míšo Patriku video, jak silničáři v těchto dnech sypou sůl na silnici?
1: Neviděl jsem.
2: Taky ne.
0: Video krásný, ještě týpek tam, jo, jede za tím sypačem v autě a ty seš blbec, ale podívejte se na něj. Tam ty tisíce lajků, ne, jakože jsou ty silničáři úplně mimo. Tak se jdem vzdělat?
2: Ano.
3: Vědci zjistili.
0: Na první pohled to vypadá jako omyl nebo scénka z absurdní komedie. Venku jsou čtyřicítky a na silnici vyjíždí sypač. A ne proto, aby někde posloužil jako ochrana silničářům, ale opravdu sype na silnici sůl. To, co se zdá z našeho pohledu úplně absurdní, je například v Nizozemsku celkem běžnou praxí. A teď mi zkuste říct, proč se něco takového dělá.
1: Tak oni ty silnice bývají hodně rozpálený, třeba když vidíš na dálnicích, že venku je 35 a dálnice má třeba 55, aha, tak to možná nějak pomáhá těm gumám, aby se tolik neničily, nebo...
0: Jdeš na to dobře?
2: Nevím, mě napadlo, že když se peče kuře, tak se prostě taky posolí.
1: Taky dobrý.
0: Důvod je jednoduchý. Rozpálený asfalt může změknout, lepit se na pneumatiky, ano, a začít se deformovat. Hlavně na křižovatkách a kruhových objezdech. Jo, dobržďuješ těma kamionama, mm-hmm, nebo vytlačuješ jakoby ten horký asfalt ven. Sůl na sebe váže vzdušnou vlhkost, čímž vytvoří tenkou vlhkou vrstvu, která povrch mírně ochladí a pomůže asfalt chránit. Voda by stejný efekt neměla, protože se z rozpálené silnice odpaří během chviličky. Jde tedy o cílený zásah jen na nejvíce namáhaných úsecích, nikoli o plošné letní solení všech silnic, jak to známe, když napadne sníh.
2: Takže ta sůl chrání ten asfalt.
0: Aby, ano, přesně tak, se alespoň trošku ochladil, jo, a nedeformoval se.
1: To je dobrý, ale to jsem slyším poprvé, ale je to dobrý.
0: Třeba si teď řeknete, Romane, ty říkáš, že raní kachnu.
2: A říkáš.
0: A třeba budete ve 8:45 přesvědčený o tom, že tohle všechno, co jsem řekl, je pravda. Ve 8:45 se to dozvíte. A nebo teď půjde to někam na net a zjistíte si to sami.
2: To jsem zrovna chtěla navrhnout kysákům. To je totiž to nejlepší, když uslyšíte od nás nějakou podezřelou zprávu. Najít si to někde na internetu, jestli je to pravda, anebo jestli kecáme.
1: Já už Romana trošku znám a přijde mi, že tohle bude pravda.
0: Jo, nechte se překvapit.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Vláďovo info připomínáme.
2: Dojedete po 35 na trase Moravská Třebová Mohelnice, tak pod studenou loučkou je porouchané auto.
3: V Praze v Trabantské ulici se srazila dodávka s osobákem a dál se bouralo v Havířově v Petřvaldské ulici.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude převážně polojasná obloha, jen ojediněle by se mohly vyskytovat i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Díky červencovým svátkům si v tomto roce pracující první víkend tohoto měsíce prodlouží alespoň o jeden den. 5. červenec, kdy si připomínáme slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, je neděle. Tento svátek patří mezi ty, kdy mohou mít obchody otevřeno. Stejná situace platí i pro pondělí 6. července, na kdy připadá den upálení mistra Jana Husa. Také během toho

0: Představte si, kysáci, takovou situaci. Jdete po chodbě, v rádiu, z kuchyňky a najednou potkáte jednoho fakt výjimečného hosta. Martin Hovorka, nazdar!
1: Ale krásné ráno, ahoj!
2: Dobré ráno! Čau. Martine, tobě začíná teď jeden dlouhý maraton, který začne pátečním večerem v 18 hodin.
1: Ano.
2: Best of Millennium.
1: Jasně.
2: Víkend a ten bude prodloužený.
1: Takže se uslyšíme i v pondělí s našimi posluchači.
0: Ano.
2: To znamená v 7 hodin ráno. Kysáci, nezapomeňte na to, tady bude Martin osobně připraven s hrací kostkou.
1: To je pravda, protože my tuto hru 7-7 hrajeme od pondělí do pátku, svátek, nesvátek, víkend, nevíkend, prostě pondělí ráno v 7 budeme házet a vy budete moct vyhrát i na státní svátek 7000 korun. Takže se vyplatí poslouchat.
0: Přesně, a to je možnost možná pro ty, kteří budou pracovat i o státní svátek, protože většina republiky bude spát, že jo? Takže máte větší šanci.
2: To je fakt. Je otázkou, jak hodně se bude spát, protože teď nám to Terka ve zprávách říkala, v pondělí je otevřeno, i přesto, že je státní svátek v obchodech.
1: Aha.
2: Takže u Martina si vydělají, jo, a už budou mít
1: a pak
2: na
1: to
2: ten
1: budou rozfofrovat.
2: Pondělí jaku, přesně tak.
1: Takže před sedmou, já bych to udělal, 6.50 se přihlásím, okay. 6.55 našim posluchačům. Rozjedeme ty mobil, ty telefony, ty telefonní linky, aby v 7 hodin mohli volat.
2: A tím to nekončí, protože už to víme, Patrik s Míšou zažijou, si myslím, výlet snů, dostanou se na Ibizu, na vystoupení těch nejslavnějších DJů. Budou tam příští týden, takže Martine, díky za pomoc.
0: Děkujem.
2: S vysíláním Raním Kysem.
1: Já budu vysílat, ano.
2: Ty budeš vysílat od úterka do pátku. A tušíš, jaký velikány Patrik s Míšou na Ibize uvidí?
1: Chtěl jsem nabídnout Míše a Patrikovi, aby se ozvali ráno třeba jakou reportáž.
2: To jenom, budou že spát asi.
1: Právě, já vysílám do 10, budu vysílat do 10 a to budou podle mě ještě spát, protože hele, večírky, večírky na Ibize končí ve 4 ráno.
0: To nevadí, já to hele, slibuju, že jeden den se prostě nějak ozveme.
1: A myslíš, že bude Calvin Harris, myslíš, že bude David Guetta a další?
0: Už to máme naplánovaný. David Guetta, Dimitri Vegas, Like Mike a Martin Garrix.
1: Všichni budou.
0: Všichni budou.
2: Teď ho rozjíždím, protože přesně za týden touto dobou vy vlastně večer Martina Garrixa uvidíte. Teda, ta je tichá závist.
1: A vstupenky jsou jakože...
0: Jsou a nejsou levný.
1: Takže Kiss Party levnější.
0: Ano.
2: Takže Martine, moc díky.
1: No a já půjdu na Máchovo jezero, no.
2: A uvidíme se 18. Tak jo.

0: Skvělá Meduza. A co, je čas na vyhodnocení ranní kachny?
1: Ano, přesně tak, takže pokud jste slyšeli nějakou dezinformaci, volejte k nám do studia.
2: 210-323-323.
0: Si to tady ještě takhle osolím trošku.
1: Kávu si osolím.
0: Jako hlasitost, víš, osolím.
2: Chápu.

0: ranního kysu.
1: Lovkyně Kachen, naše posluchačka Miluška. Miluško, ahoj.
2: Ahoj všichni.
1: Hele, od kolika posloucháš dneska Radio Kiss?
2: No, dneska mě moje Fenečka zbudila o 17:30, takže už od začátku.
1: Teda, ty a Miluško, takhle můžeme se tě na něco zeptat?
2: Ano.
1: Můžem tě zbičovat?
2: No.
3: Takový upřímný ne.
2: Já už se z toho vyrostla.
1: Doufám, že tě to pobavilo, to, co jsi tady dneska slyšela.
2: No to teda, břicho mě bolí, ale směju se málo, tak dneska už mi jako mám po tělocviku.
1: Jo, to je dobře, to máme radost. A Miluško, my jsme tady teď kvůli tomu, aby si nám řekla, jestli zaznělo na kysu něco, co není pravda.
2: No já si totiž myslím, že sypat sůl do rány je stejný jako sypat sůl na asfalt, takže tam to nevidím jako pravdu.
1: Sypat sůl v létě ve 40 stupních Celsia na asfalt, že to je hloupost.
2: No to teda.
1: No a teď si vem, že to je realita, takže spoustu posluchačů teď bude v šoku. Opravdu se na rozpálený asfalt sype sůl, aby ten asfalt se trošku ochladil, protože může být velice měkký, může se potom lepit na pneumatiky, může se začít deformovat. To je ten největší problém. Hmm. Dělá se to jenom na křižovatkách a kruhových objezdech, kde se třeba dobržďuje, může se hrnout ten asfalt a podobně, ne na nějakých dlouhých silnicích, dálnicích. A především v Nizozemsku je tato praxe docela běžná. A když půjdete na web, já jsem čerpal, kde jsem to doma nečerpal, už to mám, autobible.euro.cz, tak se o tom dozvíte. A když budete googlovat dál, tak je opravdu spoustu zdrojů, kde to k dohledání je. To jsou věci, viď?
2: To já tomu normálně nevěřím.
1: Hele, i když ti to potvrdím, Miluška mi nevěří. Tak počkej, Miluško, to já ti tady dám ještě jednu takhle.
2: Já si pusul na kamna, když mi tam kápne vomastek, tak aby to nesmrdělo, tak jasně, to tam zasypu solí, ale tohle je to...
1: To tak je, no. Miluško, je mi to moc líto, my bychom ti rádi poslali dárek.
2: Jo,

0: Halo, jak pak se jmenuješ?
1: Kristýna.
0: Kristý, tak jednu dostaneš.
2: Líbilo se ti to?
1: No, určitě.
0: No to je dobře. Co podle tebe byla ranní kachna?
1: Myslím si, že dneska žádná nebyla.
0: Je dobrá.
3: Je dobrá.
0: I když ona ti asi Miluška nahrála, veď, trošku před chvilkou.
1: Ne, včera manžel mi to právě říkal odpoledne, říkal, ale... že to oni si pousul na silnici,
0: no vidíš.
1: Říkal, to je za blbost.
0: Manžela, pozdravuj, ten ti pomohl dneska k dárku.
1: Jako hodně, no.
0: Krásné léto
1: možná,
0: ti přejem.
1: Možná, že nás dneska poslouchá.
0: Zdravíme ho a posíláme dárek, měj se.
3: Ahoj.
1: Díky moc, mějte
0: taky,
1: se,
0: pa.

0: rozdáváme dárky a nejenom v éteru, ale i na našem Facebooku, kde můžete až do zítra soutěžit s aplikací Kapka.
1: Už nezbývá moc času, do soutěže se můžete zapojit do zítřejší 18. hodiny, takže pokud jste milovníkem kávy, tak by se vám to určitě hodilo. Šup na Facebook. Nezapomeňte, není to ta Kapka, jak jsem si původně myslel. Začínáme písmenem C, potom
0: U,
1: potom P, potom
0: P,
1: a potom
0: K,
1: a
0: A.
1: Tak mi řekněte, máte z toho něco někdo? Nemáte. Dobře, tak C, U, P, P, K, A.
0: Jo? Ano, ano.
1: Facebook Rádia Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Čerstvé dopravní nehody, tentokrát jižní Čechy, pokud jdete ze Strmilova dál třeba na Novou Včelnici nebo Kamenici nad Lipou na té hlavní trase 23, vylítnul osobák mimo komunikaci, zdržení tady bude asi 10 minut a další přímo trasa Budějovice Vodňany na silnici 20 u Malovic je také nehoda osobáku, zdržení opět kolem 10 minut.
2: Hluboká nad Vltavou hlásí vážnou nehodu v ulici Karla Čapka. Nehodu řeší v Domažlicích v Masarykově ulici a v Praze se taky bouralo, a to na Strakonické a v ulici k Barandovu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Harlan Coben je jeden z nejznámějších amerických autorů detektivních a krimi příběhů. Do češtiny byly přeloženy více než 30 jeho knih a filmově se zpracovalo 12 titulů. Ten poslední se rozpohyboval díky Netflixu. Jmenuje se Najdu si tě a vypráví příběh otce, který ho odsoudí za vraždu syna. Jenže on žije. Je třeba vzít roha z basy a kluka najít. Za každou cenu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Best of Miller.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
4: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
6: A na Slovensku se počúva Radio Kiss. Jste super.
7: Děkuji, že jste.
8: Miluju vás a přeju vám krásný sluníčkový den.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes máme slunečno, převážně polojasno, jen ojediněle by se mohly vyskytovat také přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna se příští týden sejde na dvou mimořádných schůzích, uvedl to předseda dolní komory Tomio Okamura. V úterý ráno budou poslanci ve druhém čtení jednat o obnovení elektronické evidence tržeb. Ve středu odpoledne pak mimo jiné o navýšení platby za státní pojištěnce. Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby Severoatlantická aliance byla evropštější a je podle něj třeba odstranit závislost na Spojených státech. Řekl to na tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem. Rutte řekl, že NATO je a zůstane transatlantickou aliancí a podle něj je potřeba najít novou rovnováhu ve vztahu Evropy a Spojených států. A teď zpátky domů.
2: Liberec má novou atrakci pro výletníky i milovníky fotografování. Na kopci zvaném Špičák v rekreačním a sportovním areálu Vesec byl slavnostně otevřen nový fotopoint s výhledem na Ještěd. Dominantou místa je dřevěný kruh se symbolem srdce a motem Liberec, řekni to srdcem.
1: Sport. Dvěma góly v posledních 15 minutách odvrátil útočník Harry Kane porážku anglických fotbalistů s Kongem v prvním kole play-off mistrovství světa. Vicemistři Evropy zvítězili 2-1 a vyhlíží osmifinále proti Mexiku. 32-letý kanonýr Bayernu Mnichov se s 13 trefami v historické tabulce střelců přehoupl o gól přes legendárního Pelého a dělí se o 6. místo. Výkon týmu označil za nejlepší na turnaji. To byly zprávy v 9 hodin. A Tereza Jandová.
0: To nejlepší. Od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Hezké dopoledne, kysáci, a musí se nechat, že každý ráno, kdy s vámi vysíláme, je úplně jiný. Nikdy se nedá předpokládat, co se v tom raním vysílání stane, jak vy budete reagovat a tak dále. A my jsme teda dneska si prožili asi úplně všechno.
1: Tak dobře, no, co asi bylo nejlepší. Patriku, co tě napadne jako první z dnešního rána?
2: Biče!
0: No,
1: no a druhá věc, ale ta byla taky pěkná. Ty jsi dneska začínala nějakým, řekněme, moudrem, radou od jedné fitness trenérky.
0: Ano.
1: A to taky mělo něco do sebe, k tomu bychom se ještě mohli vrátit.
0: To mělo hodně do sebe a vy, co jste vstávali třeba v 7 ráno, tak jste to nemohli slyšet, ale i ostatní posluchači, kysáci, moc hezky reagovali a já si myslím, že stojí za to si to zopakovat.

0: Neustále si na sebe klademe nějaký nároky, dáváme si nějaký cíle, pořád něco chceme dokázat a jsme pořád nespokojení s tím, že tohle nemám, to se mi nepovedlo, to jsem neudělal a tak dále a tak dále. A pokud se v tomhle, co jsem řekla, poznáváte, tak buďte úplně v klidu. Já si myslím, že stejně tak já, možná i ty Romane, i ty Patriku, jsme na tom úplně stejně.
1: To bych podepsala.
0: Jo. A já jsem se o tom bavila s mojí kamarádkou, trenérkou a právě jsem jí říkala tohle z toho, že co jsem nedokázala a tak dále. A ona mi řekla jednu větu, která ve mně zní opravdu velmi silně a možná vám to pomůže taky, pokud tyhle problémy řešíte. Nemáte všechno, co chcete. Ale máte všechno, co jste chtěli třeba před 5 lety. To jsou ty lidi, kteří jsou prostě cílevědomí a občas se zapomínají podívat zpátky na to, jakou cestu už ušli.
2: Posluchači se nám taky ozvali, první třeba Ondra.
3: Míšo, musím s tebou naprosto souhlasit, protože když by mi před 10 lety zpětně někdo řekl, že budu mít dneska 2 krásný zdraví děti a postavený velký rodinný barák, tak si budu klepat na čelo, že za 10 let tohle to všechno není vůbec možný, ale opravdu je, jenom si člověk zatím opravdu musí jít.
4: Dobré ráno, Trojko. Ono ta naše nespokojenost a furt touha po něčem jiným vyplývá z našich nároků. Já mám doma 2 krásné holky, které nám dělají radost. Mám práci, která mě baví. Nevydělávám v ní 100 000, ale prostě je to práce, která mě naplňuje. A všichni jsme zdraví. A to stačí. Čau.
1: Je to skvělý, že tu zní takhle hezký hlasovky, že se vám daří kysáci. Bohužel ne úplně všem. Někdy stačí jeden jediný den, který vám dokáže totálně změnit váš život. A to vlastně v obou směrech, jo? Protože buď to můžete potkat někoho, o koho se opřete, budete spolu, projdete celý svůj život a když by náhodou přišly nějaký rány, budete na to 2. Jenomže na druhou stranu taky se může v tom jednom jediném dni stát něco špatného, to vás může položit na dno, ale i přesto je tu prostor a čas na to se zase zvednout a jít dál. Vlastík o tom moc hezky mluví.
5: Taky před 15 lety můj příběh. Na ulici, pak byla práce, pak jsem šplhal dál, pak byla přítelkyně, šplhal jsem dál. No teď mám všechny řidičáky, mám svoje bydlení, mám zdravé dítě, mám ženu, mám vlastně všechno. Jsem vlastně spokojen. Vždycky se něco najde, co člověk chce navíc. Tak si to za pár let dopřeju.
1: To je co?
0: Hezký. To je nádherný a gratulujeme všem, co překonali takovýhle těžký zkoušky. Bye.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Já jsem si říkal, Míšo, co tady lovíš a ty chceš pokračovat v tom hezkém, co jsi tady načala, tou radou do života, která dala by se shrnout nějak jednou větou, akorát, co to je za bet, prosím tě.
1: Já nevím, mně se to líbí, teď jsem to našla, je to nějaký nový Patriku.
2: Příjemný nepopovídání.
0: Dobře, tak jo.
1: Já jsem tady říkala takový moudro, který mi včera řekla moje kamarádka trenérka. Sice nemáte všechno, co chcete, ale třeba máte všechno, co jste chtěli před 5 lety.
0: Mm-hmm.
1: A ne, že bych já v tom chtěla pokračovat, ale ozvali se kysáci.
3: Ahoj Míšo, tak před 10 lety, když mi bylo 18 a začínal jsem v pronajmu té garzonce a nafukovací matrací, někdo řekl, že dneska budu mít 3 krásný zdravý dcery, vlastní baráček a nulovej dluh, tak bych si asi zaklepal na hlavu.
0: Jenomže on, kdyby nám to někdo před těmi 10 lety řekl, tak Tom by na tom lehátku tam na fukovacím zůstal ležet a říkal by si, hele, nic dělat nebudu, já si na to počkám, ono to přijde samo. My si zatím musíme jít, ona ta cesta není jednoduchá, ale je skvělý, když se chvilku zastavíte a uvědomíte si, co jste vlastně všechno za tu dobu zvládli.
1: A někdo to má možná ještě před sebou.
4: Míšo, Romčo, Patriku, tohle je něco tak strašně krásného. Já sice stávám dřív, než začnete vysílat, ale bohužel vás chytám poslední hoďku a půl vašeho vysílání. Ani nevíte, jak mě to štve. Ale tohle je prostě něco tak strašně krásného. Já poslední 2 měsíce řeším docela vážný zdravotní komplikace, nikdo neví, co mi je. Moje mamka, co je o 22 let starší, na tom je úplně stejně, sice těch diagnóz má víc, ale vím, pozitivní na tom je, že si s ní o tom můžu popovídat, že jí prostě mám. Děkuju.
1: Adel, víš co? Tak za 5 let se nám ozvi a otoč se zpátky, co všechno jste s mamkou dokázali.
0: To je dobrá domluva, to je dobrý díl. A já zařídím to, že bude znít stejnej bet jako teď.
1: Dobře.
0: Až o tom budeš mluvit.
1: Souhlasím.
0: Nakonec to nezní tak špatně, Míšo.
1: Že byl hezký,
5: Radio Kiss.

0: Do Trutnova. Vítáme tady ve studiu Michala Kavalčíka. Ahoj.
1: Dobré dopoledne, ahoj.
0: A moc by nás zajímalo, jestli o této akci víš.
2: V Trutnově je totiž jeden festival, kde jsou různý extrémní soutěže, by se dalo říct.
0: Aha.
2: A soutěží se tam například o tom, v tom, kdo vypije půl litr slané vody a kdo to déle vydrží v příšku.
0: Zadržet?
2: Ano. A zároveň je tam velmi populární hra, to taková, že tě práskají normálně bičem po holým zadku. Skuš. A kdo vydrží více ran, vyhrává.
1: To se jako může.
0: Jo, to se může.
1: A to je festival Sadomaso, nebo?
0: A my jsme si tady říkali...
1: Ne, vůbec, já už vím, co vás napadlo, no, že tuhle soutěž vyzkoušíte ve studiu
0: počkej,
1: na mě.
0: Ale jenom jako imaginárně, pardon, protože Míša třeba je dobrá dabérka.
1: Ano.
0: A my jako dali pomyslně bičem a ona stvárnila to, co to s ní dělá.
2: Ano.
0: Jo.
3: Reálně, mě to nebolelo, Michale,
1: ano,
3: jenom
1: jasný,
3: na duši. Jenom,
1: že já se otočím, vy máte někde za plachtou schovaný bič a vy mě prásknete bičem.
0: Vůbec ne. A bylo zajímavé, že když jsme skončili, protože jsme si to každý představili, vyzkoušeli, tak si všichni vzpomněli na tebe.
1: Ježišmarja.
0: A chtějí slyšet tebe.
4: Jak, jako... není nikdo čtvrtý, za 2 hodinky přijde Michal Kavalčík a třeba by si taky velmi rád nechal naplácat sedínku.
0: A další.
5: Zarec, ranní trojko, jak není nikdo čtvrtý, přece přijde Michael. Tak ho taky zbičujte. Zdár, Tomáš, Jindřichu, René.
0: Jo, pro ukázku Jirka si to představoval, když bičoval sám sebe.
6: Au. Jo, jasně, utáhni mi obojek, jo. Jo, jsem tvůj pes.
0: Takže můžeme to vyzkoušet na tobě,
1: no,
0: Michael.
1: Tak...
2: My ti dáme, Michale, vždycky nějakou polohu nebo něco, nějaký téma, tak... na které by si měl reagovat, když tě bouchne bičem.
1: Tak řekni vždycky, kam to bude, jo?
0: No zadku vždycky.
1: Já myslím, že na záda i.
3: Ne, jo, přes zadek normálně.
1: Jo, takhle přes zadek, aha, dobře. Mhm.
2: Tak Michale, představ si, že dostaneš ránu bičem a seš fakt jako hysterický, fakt hysterka.
1: Jo, hysterka, aha. Jo.
3: Připravený?
1: Jo.
3: Jdeme na to.
1: Jste se bláznili, ne? To je bolesti, kráso.
3: Michale,
1: no?
3: Máš hrát hysterku, ne sebe.
0: Tak počkej, na obranu byl dobré.
1: To bylo naposled, co jsem s vámi nějakou
0: hru hrál. No.
1: Super,
2: dáme mu to poslední, nebo ještě máš nějakou, Romču?
0: To je, jaká je jiná dobrá poloha?
3: Naštvanej, Michael.
2: Jo.
1: Naštvanej.
3: Pojď.
1: Počkej, ještě jedno, jsem byl připravený, že jsem netrefila.
3: No. Prasklo jsem vedle. Jdeme na to?
1: No. Vedle, Míšo, ještě jedno musíš.
3: Ježišmarja.
1: To máš za to. No, počkej, já jsem zapomněl, jaký mám bejt.
2: Naštvanej.
1: Jo, naštvanej. Jo,
3: a jestli zapomeneš ještě jednou, budu naštvaná já.
0: Teď.
1: Já, Himmler, kontorujeme tady kucaj zelement. Vy jste se úplně pokakali, ne? Tohleto. Au. No a teď mám 3 půlky.
0: Hele, a ta poslední, že by byl... Michael romantik.
2: Jo. Fakt se ti to, Michael,
0: se to strašně líbí.
2: Moc se ti to líbí a chceš fakt vybičovat ten kožich a chceš furt víc a víc
0: ale
2: a víc.
0: Ale jako romantický. Zkus to.
3: Pojď na to, Michael, koncentruj se.
1: Jo. Ale, ještě přitlač. No ještě trošičku. No pojď. Ale jo, baby, no, tak. No pojď, ještě. Ale no, teď si trefila Vercajk.
3: Já si myslím, že ten správný
1: stačí,
3: čas končí.
0: Boží.
1: Stačí. Byť boží, přesně tak, ty vada.
3: Ano, Michale, tak užij si dnešní vysílání.
1: Ano. Já jdu bičovat dopolední fanoušky, jo?
3: Dobrý nápad, ahoj.
7: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Něco tady máme za 4:10, tak na to mrkneme. Ulice Diskařská v Praze, dvakrát osobák, zdržení do 10 minut. Pojďme na trasu z Prahy na polsko-státní hranice, to je D1, 170. kilometr, odstavený nákladák. D8 z Prahy na německo-státní hranice, 77. kilometr, poruchaná dodávka, pozor, ať do toho nevletíte. A z Plzně na České Budějovice u obce Drhovle, okres Písek, tak tam je nehoda osobáku a nákladáku. Kdybyste o něčem věděli, velmi nějaký komplikace, tak nám dejte vědět tlačítko doprava v apce Radia Kiss. Pojďme na to, Gigi D'Agostino odstartuje 10. hodinu.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Venku dnes máme slunečno, převážně polojasno, jen ojediněle by se mohly vyskytovat také přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Na ministerstvech školství a financí se začíná diskutovat o tom, kolik peněz do vzdělávání přiklepnout na příští rok. Pokud chce vláda dostát svým slibům, zejména o platech učitelů a dalších pedagogů, měla by podle odborníků rozpočet přifouknout o 40 až 50 miliard korun. Kabinet ale zatím výdaje komentovat nechce. Extrémní vlnu veder v posledních dnech zažila celá Evropa. Podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus rostou teploty v Evropě nejrychleji ze všech kontinentů. V Německu padlo dosavadní šestileté maximum 41,2 stupně Celsia. V sobotu tam naměřili 41,5 stupně. V neděli pak meteorologové v Braniborsku u hranic s Polskem viděli na přístrojích 41,7 stupně. A teď zpátky domů.
2: Omezení čeká na šoféry mířící z Lounska do Prahy po dálnici D7. Poblíž pražského letiště se jezdí v režimu 2+1. Opatření přinese komplikace při cestách do hlavního města. Důvodem je výstavba nové mimoúrovňové křižovatky, která má napojit letiště na dálnici. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. To byly zprávy v jedné minutě a teď už startuje dopolední KIS.
3: Vítám vás u něj, tak pokud máte čas 10 až 14, ale můžete s náma zůstat i déle, těšil jsem se na vás. Patricie má svátek.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Nádherný čtvrtek vám přeju. Tak, jak se máte? Včera to prý někde vytopilo Českou republiku, někde pršelo až tak moc, že se chodilo po kolena ve vodě. Ano, půda už to nebrala, tak to pustila dál. Dneska je 2. července, prázdniny v plném proudu, děti všude lítaj, mají volno, žádná škola, svátek má Patricie, všechno nejlepší dámy a já bych dneska s dovolením odstartoval dopolední, odpolední kys s právičkou, která mi udělala velkou radost. Ne teda samozřejmě, abych tady jako nabádal, abyste dělali něco podobného, protože tohle je podle mě risk. To už je za hranou lidských možností. Určitě jste to video viděli, obletělo to celý svět dneska ráno. Muž, sympatický, vypadal jako Batman, požádal takovou malou Batmanku na nejvyšší budově, teda kdysi na nejvyšší budově a na Empire State Building svoji drahou kočku, tam se zasnoubili. Poklekl ve výšce 443,2 metrů, celková výška až na špičku antény 1454 stop. To je nejčastěji uváděná výška Empire State Building. To je krásný moment. Jo, a

0: jako do českých luhů a hájů, jo? Kdybyste chtěli udělat něco na nějaké nejvyšší budově v České republice, aby to mělo styl, napadla mě Petřínská rozhledna. Ta má sice 63,5 metru jenom, ale zase na Česko. Na Česko dobrý.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na KISu.

0: Od 10. do 2. Rádio Kiss poslouchej. Kavalčík je pán, balíček ti dá.
1: A dáme vám balíček samozřejmě i dnes, pěkně ve čtvrtek, dopoledne, samolepky, podpis karty, diplom, k tomu vůně do auta ve tvaru 90kové kazety a ještě přibalíme tričko do bublinkové obálky. Všechno vám to přijde pěkně do vaší schránky. Pokud máte malou schránku, no, tak možná zaklepe pošťák pěkně na dveře. Pošťák klepe dvakrát, nebo neklepe dvakrát. No, už ani nevím, jak to je. Pojďme navázat na tu událost, která teďka obletěla svět. Všichni to tam točili vrtulníky. Ten mladý pár, který se živí tím, že vždycky vylezou na nějakou šílenou věž, udělají si fotky na Instagram, má to neuvěřitelné miliony, riskují své životy. Já teda bych se asi zřítil už asi z čtvrtého patra z mojí závratí, takže já bych to nedal. Ale jako klobouk dolů, jo? Jako vylézt až opravdu na vrchol té antény 443,2 metry bez jištění, tak to chce velký klobouk dolů. A tam se odehrály zásnuby, žádost o ruku. Já bych se toho dneska chytil. Pojďme se pobavit o nejkurioznější, nejšílenější, nejzajímavější, anebo možná i nejvíce spackané žádosti o ruku, které jste byli dámy svědky, nebo účastníky, chlapi, nebo jste něco skvělého vymysleli, ale tak nějak příroda, nebo osud, nebo čas, nebo místo, nebo počasí tomu chtělo, aby to nakonec dopadlo úplně jinak. Kde jste vy vaší drahou požádali o ruku? Jak to dopadlo? Řekla ano. Najde se tady i někdo, kdo zažil to slovíčko ne? Já se přiznám, že já vůbec bych nevěděl, co dělat, kdyby mi dáma řekla, že ne. Ne, Míšo. Ne, ty ne. Ty prostě ne. Vůbec nevím, co bych dělal. Jestli bych se tam rozplakal, vůbec nevím. Takže dneska historky, zásnuby, poklekl jsem a pak nastalo peklo. Udeřil blesk, odvál mě vítr, tornádo, anebo byla to nejkrásnější žádost o ruku. Pokud máte nějakou super vtipnou historku, pošlete to. Tlačítko soutěž a pka kisu.
2: Radio Kiss.

0: Radio Kiss a dneska v balíčku nejlepší, nejšílenější, nejromantičtější žádost o ruku, jakou jsem kdy viděla, viděl, uspořádal a vyšlo to. Humil začíná.
1: Čau, Michaele. Asi tahle. Bylo 24.12.2024. Ženský jsem dal prstínek do stromku a ona byla ve sprše. Ze sprchy si rozbalila úplně všechno, co měla pod stromkem a já říkám, to není všechno, musí hledat ve stromku. Našla prsten ve stromku, úplně nahatá, se připlácla na zem, no samozřejmě slzy jak hroch, že jo, no a řekla ano.
0: To je hezký. Humile, máš prosím tě video z této žádosti? Myslím si, že kysáci by rádi viděli ten stromeček. Martin?
2: Pane Martin, hele, to bylo tenkrát před 13 lety, když jsem přišel domů z práce, a manželka měla návštěvu, kamarád tady vyprávěla o svý svatbě, no a já jsem odemkl dveře a řekla mi hned, Janáčku, zabířit mě, no, tak jsem si musel vzít. Tak čau, Martin.
0: No jo, Martine, víš co, když ten chlap se jako nerozhoupá, jo, někdo je spolu 4, 5, 7 let a furt nic, no tak jako pak musí nastoupit právě žena, jo. To si myslím, že zaplať pán Bůh, že tě požádala, jo. Ty by se rozhoupával ještě asi 15 let. Jirka.
3: Čau, Michaele, tak já jsem svoji ženu žádal tak, že jsme bývali u známých dole v takové jedné místnosti, kde jsme začali bydlet spolu a chtěl jsem jí překvapit, tak jsem jí poslal do sprchy, ať se jde osprchovat, to bylo nahoru, asi do druhého patra a pak jsem s její dcerkou čekal před dveřama na kolenou.
0: Hele, miláčku, jestli chceš, abych si tě vzal, tak se půjdeš osprchovat a oholit. Jinak žádost nebude.
4: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: vzpomínáme na naší žádost o ruku. Samozřejmě možná jsou tady kysáci, kteří ještě v životě nikoho nepožádali o ruku, možná jsou tady i kysačky, které taky ještě nemají za sebou žádost o ruku, ale máme tady vaše hlasovky právě na toto téma. Žádost o ruku včera na vrcholu Empire State Building ve výšce skoro 450 metrů. Angela Nikolaou a Ivan Kuzněcov, známý pod uměleckým jménem Ivan Birkus, vylezli na vrchol Empire State Building a několik minut tam stáli před policejními vrtulníky a složkami policie, pak rozvinuli krásnou plachtu, kde byl citát od Jimiho Hendrixe, no a pak požádal o ruku tuhletu svoji dívku. A jim samozřejmě hrozí teďka hodně obvinění, včetně vloupání, bezohledného ohrožování, poškození majetku, neoprávněného vstupu na pozemek, porušení místních předpisů, nezákonného narušování majetku, výtržnictví a držení nástrojů použitých při vloupání. No, takže po žádosti o ruku si půjdeš tak možná na 2 roky sednout a každý do jiné cely. No, tak to jsou pěkné líbánky. Kysáci, co vy a vaše žádost o ruku? Chodí nádherné teda, nádherné vaše příběhy, co, Filipku?
1: Zdravím Michaela a všechny kysáky. Já žádnou zkušenost jakoby osobní o žádost o ruku nemám, naštěstí zatím, ale moje mamka, nyníž její manžel, ano. Oni si řekli mezi sebou, že by se chtěli vzít, ale nějak se k tomu nemohli rozoupat, tak to šéf toho Ondry zařídil a teď jsou spolu šťastní a manželství. Když nikdo nemůže, tak šéf pomůže.
0: No vždyť za starých časů, jak se říkalo těm babám, myslím tím jako bábám, jako babičkám, Ježíš, ne na šeptávačky, ne na namlouvačky asi, že? Jo, myslím, že namlouvačky, ne? Jak oni prostě říkali, a ty bys jsi mohla vzít Pepíčka, domluvili jsme ti Pepíčka, má statek, 16 koní, 4 prasátka, to bude super, super chlap, ale já ho nemiluju, ale to nás nezajímá. Musíme spojit 2 velké bohaté rodiny. Duffy.
2: Dobré ráno, Michaele, tak já svoji ženu požádal o ruku na svatbě s kamaráda. Byl jsem převlečený za družičku, nevěsta jí donesla kytici a já jsem za ní v tu chvíli klečel. Bylo to fajné, čau.
0: No jo, nezapomeňte si kleknout, jo, prosím vás. Kroly.
3: Čau, Michaele, tak mám takový malou radu pro tých, kdo chtějí žádat o ruku. Nikdy nedávejte k prstenu růže. Já jsem to nějak potol, tak těma růžama jsem dostal, rozkrabaný ksicht a bylo mi řečeno a táhnu ven. Čau, kroli.
0: Tak máme tady dokonce hlasovku, první neúspěch, joj. Ono jako někde jsem četl, že ono psychologicky je tam jako samozřejmě v prvé řadě šok, jo? Ta žena třeba doufá, že ten její muž jí jednou požádá, ale pak je to, myslím, ze 70% opravdu velký šok. A dokonce některé dámy přiznaly, že i když řekli ne, tak vlastně nechtěli říct ne, jo? Ale byli prostě v šoku a nakonec se stejně vzali. Jan.
4: Čau, Michaele, to jsme na kroci lety byli na prodloužený víkend ve Francii, v Paříži, večerní procházka u Eiffelovky, mě se rozvázala tkanička a jako bonus nosila facku. Tak jsem jej chtěl.
0: Ahoj, Michaele, Katarína. Přesně před rokem 2.7.2025, no tak to nám vyšlo teda hezky, jsme jeli na výlet na stezku v oblacích. Partner měl vše do minuty vymyšlené, že budeme první nahoře. Jenže já, jak o ničem nevěděla, tak jsem mu do všeho házela vidle. Tam jsem se chtěla zastavit, tam kafíčko, tam se podívat. Nebyli jsme nahoře první. Požádání o ruku bylo spíš uprostřed stezky a bylo... aby bylo bez lidí. Ale příští týden máme svatbu, to je hezký. Zdravíme tě ze Zábřeha na Moravě. No, tak ať vám to slouží. Jo, stezka v oblacích boží. David.
5: Čau, Majklíčku. Tak já jsem přítelkyni požádal o ruku na stezce v oblacích na Dolní Moravě. Mezi lidmi. Nešlo to líp udělat bez lidí. No, tak prostě samozřejmě lidi začali tleskat. No a přítelkyně jako první věta na mě, jestli si dělám prd. Tak jo, zdravím, David, čau.
0: Tak za chviličku další vaše příběhy žárosti o ruku na Kisu.
6: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Dnes se tady bavíme o žádosti o ruku, kterou jste naplánovali, provedli. No a jak to dopadlo? Kde to bylo? S kým to bylo? Jste do dneška spolu? Nebo třeba byly jenom zásnuby a pak se to už do svatby nedotáhlo? Dnešní téma dopoledního čtvrtečního kysu. Co ty, Carlosi?
1: Čau, Michael. Tak já jsem chtěl manželku požádat o ruku v Chorvatsku. Má ráda štorchlování, tak jsem tam udělal pěkný srdce z kamene, do toho jsem dal prstýnek, jo, došel jsem pro ní, ať jde se mnou šnorchlovat, že tam je něco fakt zajímavého. Když jsem se tam vrátil, srdce tam bylo, prstýnek nikde a vůbec nevíme, kam se ztratil, jestli tam byl nějaký tajný potapěč nebo něco, už jsme ho nenašli, tak jsem koupil novej.
0: Ne, Carlosi, ty jsi normálně na dno dal ten prstýnek, ne. Tak to si měl asi něčím zatížit, ne? Teď víš, jaké tam jsou proudy dole, to prostě... Ne, a asi 20 nebo 50 tisíc v háji. Ale zase, jako víš co, ta představa, že někde tam ten prstýnek plave do dneška. Já jsem takhle na džerbě ztratil dvě kamery. Stejný typ, vždycky po roce byla ještě lepší. Nejdříve to byla kamera 2K, pak jsem druhý rok přijel, bylo to 4K. A všechny ty dvě kamery jsem utopil. A vždycky, když přijedu na džerbu, tak se tam ze mě už dělají legraci. Michale, prosím tě, doufám, že tady neutopíš další, třetí kameru. No a prostě někde tam na džerbě, ta kamerka, ty dvě, někde to tam prostě plave. Jednou to někdo objeví, vyndá z toho tu SIM kartu, SD kartu a řekne, ježiš, to byl Kavalčík. Leňulka.
2: Ahoj, Michale. Tak to nás vzal, mě a mou 10letou dceru, na výlet na Slovensko můj manžel. Byli jsme tam na dovolené. A ráno, jak jsme tak pěkně snídali u snídaně na terasce, hezký, taká romantika, tak poklekl a ptá se mojí dcery, můžu si vzít tvoji maminku? Ona se tak na něho to otočila a povídá, kam jako?
0: Kam? Ahoj, Michale, Ivan mi napsal. Já jsem řekl přítelkyni, že když vydrží 3 dny po sobě být na mě milá a hodná, tak si ji vemu. Jsme spolu 16 let a stále svatba v nedohlednu. I když bych to už bral, Ivan. No jo, no tak jestli náhodou není zase jako problém na tvé straně, víš, Ivane, jo? Nedávejme to všechno na naše ženy, co? Michal?
3: Ahoj, Michale, tak já jsem svoji ženu požádal o ruku na Trolltunze v Norsku. Pod náma v obrovský sráz, žena strašný strach z vejšek, ale pro prstýnek si došla, řekla ano. A nejvtipnější na tom všem bylo to, že když jsme šli na zpátek, tak tam na začátku stál mladý pár a slečna říkala svýmu příteli, že už by jí taky mohl teda konečně požádat o ruku, když já jsem to dokázal. Tak jsem tak jako pronesl, že je to po 10 letech a příteli říká, vidíš, tak to mám ještě 5 let čas. Čau, Miša.
0: No tak to je super. Ještě Vlasta.
4: Chlap požádal o ruku na Vánoce před mojím bývalým ještě manželem a bylo to tak, že já jsem si nasadila na hlavu.

0: krávu kulicha, co jsem dostala pod stromek. Pak tam byla taková krabička od největší po nejmenší a byl v ní prstýnek. No, já jsem vytáhla ten prstýnek a bylo mi řečeno, vemeš si mě, jelikož jsem byla vdana, tak jsem mu řekla, zatím ti neodpovím, odpověděla jsem mu až v únoru. Ahoj.
1: Jo, tak jo, trošku jsme si počkali, ale vyšlo to. Balíček Rádia Kiss. Dneska poletí Kosťovi.
2: Zdravím, Michaele. Ohledně té žádosti o ruku, místo nebylo originální, restaurace a pokutnutí vedla venku, ale ten prstínek byl trošku zvláštní. Bylo to totiž kuličkové ložisko z auta. Manželka ho má dodnes, ale samozřejmě dostala i potom normální, protože na tu tak rychle, na rychlo jsem nic jiného nesehnal. Vyhrával jsem to v dílně. Kostě.
1: Jestli ty, Kostě, náhodou nebudeš automechanik.
3: Radio Kiss.

0: Ještě jedna hezká SMS-ka vtipná mi tady přišla. Pepino, ahoj, při alkohol akci v práci jsem v noci hledal kolegu. Ano, našel se za budovou, ležel tam na zemi a kolo vedle něj. Před ním vylomené dva přední zuby. Tak jsem je dal do krabičky od sirek. Ráno, když se vzbudil, tak jsem mu dal krabičku se zuby. Jeho reakce, ty kráso, průšvih, jdu dnes žádat o ruku. Vše dopadlo dobře, zuby mu udělali nový.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: No, pojďme se podívat teda na žádosti o ruku na našich silnicích. Zdali to tam vypadá dobře. 5 minut před 11. Třešť, okres Jihlava, to je 406. Dva autáky v sobě a průjezdný jenom jeden jízdní pruh. 408. Štítary, okres Znojmo, tam je poruchané vozidlo a vzpříčený kamion, zdržení do 15 minut. A D1 od Polska na Prahu od státních hranic, 181. kilometr, odstavený nákladák pro defekt na vozidle. Za chviličku moudro dne.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Venku dnes máme slunečno, převážně polojasno, jen ojediněle by se mohly vyskytovat také přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Bouřky nebo déšť se ve středu objevily na většině území Česka a po suším období vydatně zalily krajinu. Některé bouřky ale byly silné a způsobily řadu škod, ať už silným větrem, kroupami nebo záplavami. Nejvíce srážek lokálně spadlo právě na jihovýchodě Moravy, plošně ale více zapršelo v Čechách. Americký prezident Donald Trump v prvním roce po návratu do Bílého domu výrazně vydělal na kryptoměnách. Podle povinného finančního přiznání za rok 2025 inkasoval z kryptobiznesu více než miliardu dolarů. Největší část příjmů pocházela z takzvaného Trump memecoinu, ze kterého prezident nahlásil licenční výnosy 635 milionů dolarů. A teď zpátky domů.
4: Liberec má novou atrakci pro výletníky i milovníky fotografování. Na kopci zvaném Špičák v rekreačním a sportovním areálu Vesec byl slavnostně otevřen nový fotopoint s výhledem na Ještěd. Dominantou místa je dřevěný kruh se symbolem srdce a motem Liberec, řekni to srdcem.
3: Sport. Nejlepší hráč finále NBA v roce 2024 Jaylen Brown se stěhuje z Bostonu do Filadelfie. Podle zámořských médií za něj Celtics získali veterána Paula George a 4 volby v draftu. To byly nejnovější zprávy a Tereza Jandová.
5: Nejlepší dopoledne s Rádiem KISS, tak doufám, že se máte skvěle, dneska má být opravdu hezky. Walk the Moon, pojďme na to, muzika na KISSu.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

0: komu padni? Ano, myslím, že tak nějak je, jo, tenhle citát. Tak Evropská unie, kysáci, definitivně potvrdila jednu z největších pokut v historii. A kdo pak bude cálovat? Google musí zaplatit 4,1 miliardy eur, to je zhruba 100 miliard korun, za zneužití dominantního postavení systému Android. Podle evropských úřadů firma zvýhodňovala své aplikace, jako je například vyhledávání nebo Chrome, a tím komplikovala život konkurenci. Google s rozhodnutím nesouhlasí, ale verdikt je už konečný. Já přemýšlím, co bychom si za 100 miliard mohli koupit. Za co bychom to mohli jako utratit? 100 miliard. Za co bychom, jako, kam bychom to... Kolik a čeho by za to bylo? No, představte si, že máte rádi třeba jako pivo, český zlatavý mok. Kolik chlazených dvanáctek by za to bylo?
1: Kiss, Radio Kiss.

0: Pojďme na dnešní moudro dne. Něco moc hezkého jsem tady našel a dneska to bude o drakovi. Ano, dáme to o drakovi.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Jestli pak víte, co to znamená, když drak sežere lidi a nechá hlavy. Drží bezlepkovou dietu.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední.

0: Rychlá jedna mimořádka o situaci na dálnici D7, kilometr 56 ve směru na Prahu mezi exitem 56 Poloprty a silnice 1/7. Je tam nehoda a dálnice je uzavřena. Policie České republiky provádí odklon dopravy už na exitu 56.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Nápady některých kreativců, co se týče marketingu, to je něco neuvěřitelného. Určitě všichni znáte takový ten nápoj, je to takový ten energy drink, který se propaguje po celém světě, hodně v MMA, má tam takové ty tři zelené drápy, jo, na té plechovce. Tak tahle ta značka energy drinku podle úniku z průmyslu naskakuje na virální vlnu a chystá příchuť inspirovanou, a teď se podržte, slavnou dubajskou čokoládou. Novinka ponese název Java Monster Dubai Chocolate a měla by dorazit do Evropy koncem roku 2026 a nabídne kombinaci kávy, bohaté čokolády, pistácí a křupavého těsta. V nabídce má nahradit stávající příchuť kafe latte a spekuluje se o vydání možná už na začátku října. No. Já myslím, že kdyby jsme měli tady v Čechách nějaký super energy drink, tak by podle mě stoprocentně na dračku by šel energy drink s příchutí rohlíku v párku. Párku v rohlíku, pardon, já už jsem z toho v šoku. Pak bych to viděl ještě na hermelín a kakao s marshmallow. A to vám říkám, že budu do roka boháč. Ještě bych dal houbovou omáčku. Guláš s knedlíkem Monster, to bych si taky koupil na benzince. Co by tam ještě mohlo být? Ježíš, banán v čokoládě. Jo, to chci taky. To chci! A kakao deluxe.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: ten člověk, od kterého si půjčili originál téhleté pecky Holiday, Madonna, nebo pardon, na jednom rádiu jsem slyšel Madonna, právě nám dohrála Madonna, tak jsem tam chtěl zavolat, ale nedovolal jsem se, už ani nevím, co to byla za stanice, ale strašně jsem vyprskl. Madonna, Madonna Holiday. No, pojďme se vrátit k pointě. Mě by vždycky strašně zajímalo, a možná i vás, když třeba Madonna, jestli se jako tyhle ty remixy dostanou těm lidem, jo? Na každou píseň, že jo, slavný interpret Michael Jackson, Bon Jovi, úplně celý svět, vždycky se někdo najde, že udělá nějaký ten remix. Strašně by mě zajímalo prostě ta chvíle, když někdo řekne, hele, čau, Madonna, už jsi slyšela tuhle tu verzi na tvojí Holiday, Like a Prayer a tak dále. Ty brďo, chtěl bych být u toho. Mimochodem, kysáci, píšete mi tady neuvěřitelné příchutě na tu plechovku energy drinku. Michaele, zapomněl si na pivní příchuť. Ježišmarja, pivní příchuť. Pak tady máme ještě Tomína.
1: Michaele, ještě mě napadá Monster s příchutí olomouckých tvarušků. Co ty na to? To by taky musela být dobrá mňamka.
0: Ne, ne, ty brďo, teď si představ, jestli by ten nápoj už jakoby vlastně voněl v tom regále, jo, takže by asi na těch benzinkách vůbec toho neměli radost. Ale bacha, přišly mi tady ještě tři tipy. Michaele, já bych chtěl energy drink, turek se dvěma cukry, větrník a úplně nejlepší, co bych si dal, je topinka s česnekem.
2: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

Snap, rytmus a tanec, to je to naše. Kysáci, teď něco pro všechny, kteří znáte a možná jste na tom vyrůstali. GTA. Za pouhou hodinu vydělala tato hra 21 miliard. GTA 6 je naprostý hit. Očekávání kolem GTA 6 jsou tak obrovská, že první čísla naznačují, že jde o jeden z nejúspěšnějších startů v historii herního průmyslu. Během první hodiny tržby měli 1 miliardu dolarů. To je zhruba českých 21 miliard korun. Já si to asi koupím. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích? Jdu se podívat na tu D7, 56. kilometr ve směru na Prahu, tak odklon zrušen a provoz obnoven. Je to mezi exitem 56 Polo Prty a Postolo Prty, abych tam nezapomněl na to jedno písmenko, a silnice 1/7, takže 56. kilometr na Prahu, vypadá to, že provoz obnoven. Další komplikace, co tady máme od vás, 12:02, Hrušovany u Brna, okres Brno venkov, pozor, tam je vysypaný náklad, překážka a tam je zdržení na 10 minut. Silnice 18, Kosova hora, okres Příbram, tak v kilometru 50 je nehoda motorka a dvakrát osobák, nedobrzdili. Silnice Vinařice, okres Louny, délka už půl kilometru a tam je špatný stav povrchu vozovky a osobák do výmolu kanalizace najel a čeká se na odtahovku. Pojďme na muziku, 12. pravé poledne, dobrou chuť vám přejeme a Jump and Joy.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Aj na Slovensku sa počúva Rádio Kiss. Ste super.
4: Děkuji.

0: O2 Univerzum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Dobré poledne, dnes máme skoro jasnou až polojasnou oblohu. Později se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a s malou pravděpodobností se objeví přehánky. Teploty budou kolem 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 30 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Za loňskou krádež kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na desítky hodin omezila dopravu, potrestal dnes přerovský soud trojici mužů vězením. Odsoudil je za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Uložil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců až do 3,5 roku. Soudní dvůr Evropské unie dnes potvrdil rekordní pokutu v přepočtu 100 miliard korun americké technologické firmě Google. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačování konkurence na trhu vyhledávacích služeb. Původní pokutu unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o 5% kvůli neshodě v jednom z bodů. A teď zpátky domů.
2: Výstavu nazvanou Hurvínek 100, kouzlo loutkařské dílny, mohou příchozí od včerejška vidět na pražském Mariánském náměstí před magistrátem. V proskleném boxu o velikosti tramvajové zastávky je hned několik hurvínků a spejblů. Také Mánička, Bábinka, Žerik, ale i další postavy divadla Spejbla a Hurvínka. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Tak to byly zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. A teď pokračuje Michael.
3: Díky, Vlani. Muzika už je připravená, další úžasný playlist a vy s náma určitě vydržíte až do 13. hodiny. Pěkný čtvrtek.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

práce v, už jsem chtěl říct, v dopoledním, ne, máme tady poledníky se. Vždycky, když dospívá tenhle ten zpěvák Sandro Cavazza, tak si vzpomenu na tu kávičku, jo, znáte takové to modré logo, to se jmenuje taky nějak, ne, jo, to je Lavazza, aha. No nevadí, ale vždycky prostě, když dospívá, tak si vzpomenu na tuhletu kávičku. Za malý okamžik vám prozradím, že v první desítce nejlepších vydělávajících youtuberů je poprvé žena. Poprvé!

Nejlepší letní devadesátka. Rozhodni o ní právě teď. Právě teď. Volej studio. Volej do KISu. 210 323 323.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka a na druhé straně zase další žena. Tento týden mám nějaké štěstí. Halo, halo, kdo pak se dovolal?
2: Ahoj, Pájo.
1: Tak Pájo nebo Kájo, poprosím tě trošku přitlačit na hlasivky. Ahoj, Pájo. Tak co pak provádíte? Kde jste? Jak zvládáte dnešní čtvrtek?
2: Užívám si ještě volničko, než půjdu do práce, ale každopádně chtěla bych zahrát pro všechny hujerovec do Stránčic do restaurace u Melotu.
1: Restaurace u Melotu?
2: Milotu.
1: U Milotu, co to znamená? Proč se tak jmenujou?
2: Jo, tak to nevím. Historii neznám, ale aha, máme tam všechny známí a máme tam všechny hujerovec.
1: U Milotu, Milot, u Milotu. Kdyby to bylo u Pilotu, to bychom asi věděli, že jo? No tak zdravíme u Milotu. Co si tam dáváš nejraději?
2: Všechno.
1: No počkej, všechno, to bych taky mohl říct.
2: Ne, tak smažák, že jo? Jasný.
1: Jo, smažáček s hranolkama, kroketama.
2: Ne, jo, taky může být.
1: Jo, kolik?
2: Na smažáku.
1: Kolik tatarky?
2: Hodně.
1: Hodně, hodně. Taky máš vždycky trošku problém s tím, že oni ti donesou v takové té pidí malé mističce tu tatarku a ty už okamžitě víš, že to ti nebude stačit.
2: No jistě.
1: Že jo? A já vždycky na ní kouknu a já řeknu, prosím vás, mohla byste mi... Ne, to já vždycky říkám, prosím vás, mohla byste mi přinést ještě dvě ty mističky? A ona, prosím, já říkám, no, tady tu mističku, co jste mi donesla, tak to mám tak jako na třetinu toho smažáku a já potřebuju ještě jako na ten zbytek. Aha, no ale to vám budu muset naúčtovat, já říkám, jo, kolik za to chcete? A ona, za jednu mističku 15 korun. A já, 15 korun? No, takže tatarka byla někdy dražší než celý smažák, no.
2: No, tak to je jasný.
1: Prosím tě, ty jsi vybrala pecku, my jsme tady s tím trošičku čarovali. On ten originál je dokonce z 1969, pak byl remix v 80kách a my si dáme remix z 90k, jo?
2: Super, děkuju.
1: Tak jo, ať vám to tam svítí, ahoj.
2: Tak jo, díky, mějte,
1: a ať chutná ten smažáček, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
0: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Kdo by neznal kanál YouTube, kdo by jednou nechtěl být třeba slavným YouTuberem a vydělávat opravdu velké peníze. Mám tady nejnovější žebříček, no a kdo říká, že natáčením videí se nedá vydělat vůbec žádná kačka, tak možná kecá. Mám tady nejnovější žebříček podle jednoho časopisu 10 nejlépe vydělávajících českých YouTuberů za poslední rok dohromady si přišlo na 320 milionů korun. To je skoro čtyřikrát více než před 5 lety. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že i YouTuber musí odvádět daně a já jsem tady vybral pár jmen. Na prvním místě skončil Ondřej Koběrský, který se věnuje financím a investováním. Za minulý rok si měl vydělat kolem 68 milionů korun. Ty kráso. Druhý je Fizzy Style, který díky videím v různých jazycích narostl počet odběratelů až na 12 milionů. A třetí příčku obsadil tady. Zajímavostí letošního žebříčku je, že se do první desítky poprvé dostala i žena Glow White Kate, která radí se zdravým životním stylem. Já se tady ještě koukám na ten žebříček a na 10. místě, tam bych si s dovolením ohřál trošku polívčičku, ne teda mě, ale klukům z Prahy. Určitě znáte ty kluky Jindru a Ježíš Maria. No, Jindra a... Ty brďo, teď mi to vypadlo a točili jsme spolu klip. Promiň, Janek a Jindra. Janek Rubeš a Jindra Malík. Tak těhleti kluci z Prahy natáčí o tom, jak se nenechat okrást v Praze ruličkáři, taxikáři a tak dále. Tak těhleti dva kluci jsou na 10. místě s výdělkem 17 milionů korun. A Janek Rubeš je ten kluk, se kterým jsme v roce 2010 v Ostravě zadarmo natáčeli 2 dny videoklip k písni Ostrava s Martinou Pártlovou. Klobouček, všem klobouček. No a já samozřejmě opráším kameru a ode dneška natáčím opět na kanál YouTube.

Tak zajímají výdělky 10 nejlépe placených youtuberů v České republice. Přišel mi tady dotaz, zdali bych tam neměl ještě pár čísel, tak proč ne? Jak jsem říkal, na prvním místě Ondřej Koběrský, 68 milionů. A já to možná vezmu od té desítky. Jo, 10. místo, YouTube kanál za minulý rok, výdělek, kluci z Prahy 17 mega, Kateřina Frič 17,5 mega, 8. místo Ment, který to je všechno skoro o autech, to, tam je 18 milionů. Sterak Dary, ty brďo, některé jména bohužel vůbec neznám, 22 milionů. Mikýř, nekecej. Mikýř na 6. místě, výdělek ročně 25 milionů. 5. místo Agraelus, 25 míčů. 4. místo Detektivní parta, 31 milionů. 3. místo Tary, to už jsme říkali, hodně videí o dětech a pro děti, 43 milionů za minulý rok. 2. Fizzy Style a tam je 50 milionů. No, já už jsem našel tu moji kameru, takže příští rok, dámy a pánové, se s váma tady na KISu rozloučím, protože

0: Radio Kiss a možná teďka tenhle ten vstup bych mohl začít takovou tou hláškou, která se objevuje na TikToku. Story time! Čau holky, hele, dneska si musíme něco povědět. No, přidám jeden takový osobní příběh, osobní zkušenost. Jak jsem tady včera říkal, že před těmi vedry jsem se chodil schovávat do kina, tak jsem zašel na jeden film. A zašel jsem na film mého velmi oblíbeného režiséra. Musím říct, že jsem od něho viděl snad úplně všechno a to je Steven Spielberg. Legenda, E.T., Mimozemšťan a já nevím, co všechno. On prostě už natočil, jo? Legenda, legenda. A zaujal mě trailer, protože miluju veškeré ty konspirační teorie, UFO, jsou tady, nejsou tady, přistál tam někde letající talíř, nepřistál, jsme tady sami, je tam někdo nad náma, jsou tam nějaké letající galaxie a tak dále. Šel jsem na jeho nejnovější film v překladu, ježíš, jak se to jmenuje, jo, Den odhalení. No a teď, jako, co bych pochválil, atmosféra hezká, plná tajemství, režie skvělá, kamera úžasná, hudba John Williams, opět jeho takový dvorní skladatel, výkon Emily Blunt, taky pecka. Část kritiku ale filmu vytýká pomalejší tempo a příliš filozofický závěr. No, ufouní se tam jako objeví, je tam dokonce i ta známá operace, oni tam potom, nebudu prozrazovat, no. Já jsem byl zklamán, no. Já jsem dokonce v jednu chvíli chtěl jakoby z kina odejít, protože nějak mě to nevtáhlo, vůbec, no. Podíval jsem se pro jistotu, jestli jsem v tom jenom sám, nebo ne. Rozpočet na film byl 115 milionů dolarů, celosvětové tržby zatím 197 milionů dolarů, ale do reklamy Spielberg a jeho produkční skupina už vložila 300 milionů dolarů, aby na to někdo přišel. No, tak zatím jsou kluci v mínusu. No. Prosím vás, kdybyste náhodou někdo na to šel, dejte mi pak vědět, co vy na to. Dobrý, špatný, nebo jsem se špatně vyspal já?
1: Radio Kiss. To nejlepší
2: od 90. let.
1: Non-stop.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zatím 3 minuty před 13. hodinou, na silnicích docela klid, je tady jenom pár ťukanců, tak se na to podíváme. Připomínám tlačítko doprava, kdybyste věděli o nějaké vážné nehodě nebo koloně a nebo nějaké objížďce, dejte vědět tlačítko doprava v apce KISu. Pojďme na D0 z Modletic na Ruzyň, 16. kilometr, nákladák s osobákem, D8 z Prahy na Německo, tak tam je poruchané vozidlo, je tam nákladák a zdržení do 10 minut. A pak tady máme obec Nové Sedlo, okres Louny, délka kolony už 0,5 kilometru a 2 autáky v sobě, zřejmě dokonce i únik provozní kapalin a čeká se na hasiče. Pojďme na muziku Squeezer a pokud jste ještě nebyli na obědě, tak dobrou chuť přeje KIS.
0: Best of Millennium.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: ten tvůj. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Dnes máme skoro jasnou až polojasnou oblohu. Později se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a s malou pravděpodobností se objeví přehánky. Teploty máme kolem 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy je až 30 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Mediální skupina Prima, zahrnující 15 společností, včetně stejnojmenné televize, loni vykázala provozní zisk 1,8 miliardy korun. Meziročně si tak přibližně o 5% polepšila. Stejným tempem vzrostly i tržby skupiny na téměř 7,2 miliardy korun. Dominantním zdrojem tržeb byly televizní stanice. Prima to uvedla v dnešní tiskové zprávě zaslané ČTK. Poradci a příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa se začali zabývat úvahami, jak zablokovat těhotným ženám vstup do Spojených států. Jedná se podle něj o jakýsi plán B poté, co americký nejvyšší soud v úterý odmítl Trumpovu snahu zablokovat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA. A teď zpátky domů.
3: Vánoce jsou už neodmyslitelně spjaté s pohádkami. Mezi ty nejoblíbenější patří filmové. Řada z nich se natáčela v Liberecké kraji a letos vzniká další. Po úspěchu Krakonošova tajemství se filmaři vrátili do regionu kvůli pokračování s názvem Krakonoš a básník. Usadí se v Příchovicích u Kořenova. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Fotbalisté Cap Verde by podle všech měřítek neměli mít téměř žádnou šanci vyřadit v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa obhájce titulu Argentinu. Afričané si ale věří, že budou schopni vzdorovat předpokladům a pokračovat v pohádkové jízdě. Hrát se bude v sobotu od půlnoci v Miami. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
4: Mrkneme na jednoho velkého sympaťáka, který zastupoval Česko a stal se nejkrásnějším mužem Evropy. Tak kdo to byl?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
4: Přišla mi tady SMSka. Ne, DJ Bassliquor to nebyl. Ani Kavalčík. Ne. Bohužel to nebyl nikdo z KISu. No. Ale nebojte, vydržte chviličku a řeknu vám, kdo je nejkrásnějším mužem Evropy.

0: Ježíš Maria, mladý masíčko, to se vám bude líbit. Pojďme pogratulovat a pokud budete hledat nejkrásnějšího muže Evropy, stačí na internetu zadat Tomáš Haring. Prosím vás, on to jako není Čech, jako poleno, je to Slovák, ale zastupoval Českou republiku. Zastupoval Česko a marketér právě Tomáš uspěl na mezinárodní soutěži Mr. Supranational v Polsku. Probojoval se mezi 10 nejlepších finalistů, nakonec získal titul pro nejkrásnějšího muže Evropy. Pokud náhodou nemáte teďka možnost se podívat na internet, jak tento velmi sympatický muž vypadá, mně se teda osobně také líbí, nádherné tělo, je tam takové malé Véčko, nádherné bicáky, ta kostra, plnovous, typuju to, ty brďo, kolik může mít Tomáš. Kolik může mít Tomáš let, to jsem teda nezjistil, typuju tak 25 let, prostě šikovnej chlap, jo, vlasy pěkně, taková ještě tmavá barva, no, postava a úsměv oči, no, tvář. Polo úsměv bych typoval jako DJ Basslicker, jo, bicáky a ten trouhelník, to se mi také trošku podobá a všechno to musíte vzít, toho našeho Václava, Votavu, jo, a moji maličkost, tak před 30 lety, jo, to bychom vyhráli taky, viď Václave.
1: Michal Kanalčík, každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.
0: No dobře, u Václava by to bylo ještě před 10 lety, u mě před 30 lety a plus 15 operací, botox, vyhlazení vrásek, odsávání břišního tuku, odsávání podkožního bradového tuku, odstranění 4., 5., 6. a 7. brady a celkové omlazení v hodnotě 12 milionů. Pak mě ještě napadá totální vyčištění mozku Michala, anebo úplná náhrada jeho mozku.

Já se někdy trošku kecáci i bojím podívat do té naší e-mailové schránky, protože vy tam vždycky pošlete nějaké totální krásné hlasovky. Janka, Míšo, nevíš, že muž zraje jako víno? Teď by si určitě vyhrál, ne před 30 lety. No, Janičko, já se obávám, že bych nevyhrál, jo, protože ano, ano, říká se, že muž zraje jako víno, ale já se obávám, že Kavalčík už je někde v kategorii Čučo za 19,50.

0: Ta nádherná koláž mé podoby, jak by teda Michael vypadal jako nejkrásnější muž Evropy 2026. No, mám to dát na internet, nemám to dát na internet, vůbec nevím, aby ten server nespadl, že?
1: Odleďte s rádiem KISS a cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska.

0: hodinu a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Nice Avenue 13.35, teďka něco ze sportu. Musím říct, že před mnoha a mnoha, mnoha lety jsem investoval asi 7,5 tisíce a koupil jsem si boty tohodle borce. Bohužel do dneška nevím vlastně, kam jsem je dal. Možná by dneska měli balík cenu, chodil jsem v nich asi jenom půl roku. Vůbec nebyly poškozené. No jo, o kom je řeč? LeBron James. Po 8 sezónách opouští Los Angeles Lakers a míří na trh volných hráčů, kde se chystá podepsat smlouvu s novým týmem. Čtyřnásobný šampion a nejlepší střelec z historie NBA s předstihem informoval vedení Lakers, aby klubu umožnil lépe naplánovat mimosezónní odchody a obchody. Lakers sice vyjádřili touhu si ho udržet, ale slavný basketbalista se rozhodl pro novou výzvu. No a už to tam jede, a už se to tam píše, kam by kluk v příští sezóně mohl nastoupit. No, jeden z největších legend basketbalu. Kam jsem dal ty boty? Michale, kam jsi dal ty boty?
1: To nejlepší od 90. let. KISS Radio.

Na Kisu teďka opět trošku budeme prstem cestovat po mapě, po světové mapě. Které město je podle místních obyvatel nejkrásnější na světě? Server Time Out určitě znáte a ten se zeptal 24 tisíc lidí a výsledek možná překvapí. Zlato získalo Kapské město v Jižní Africe, které za krásné označilo neuvěřitelných 86% místních. Druhý skončil skotský Edinburgh, toho jsme tady už měli nedávno také v top 5 nejkrásnějších měst, a třetí místo australské Sydney. V první desítce ale jasně dominuje Evropa. Najdeme tam třeba Lisabon, Paříž, Stockholm, Porto a nebo Rigu. A zajímavostí je, že Portugalsko má v top 10 hned dvě města, Lisabon a Porto. No, tak jestli se, Kysáci, myslíte, že vaše město je nejkrásnější na světě, zeptejte se sousedu, jo, ti vám to řeknou úplně upřímně. Já si myslím, že nejkrásnější dvě města v České republice jsou... No a teďka co říct, že jo, abych potom jako nedostal világoš. No, dobře, tak dobře. Řeknu Ostrava a hned za Ostravou je Ostrava.

0: Kiss. Za 10 minut už se tady o vás bude starat Magdička s Radkem, odpolední jump až do 18. hodině. To jsem zas něco řekl s tou Ostravou. Ještě k té nejnovější statistice nejkrásnější města světa podle místních obyvatel. Přišlo mi tady samozřejmě několik dalších krásných tipů a musím říct, že teda 10 SMSek se trefilo do jednoho města, které teďka řeknu, že je daleko krásnější než ta Ostrava. Vždycky Most.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se kouknout s Marcelou na nějakou dopravní nehodu.
2: Hlásím čerstvou dopravní nehodu z Českých Budějovic, ulice Strakonická, u Skonta, u Mekáče, teď to tam do sebe ťukli.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je taky na dálnici D1 ve směru na Prahu 170. kilometr. Bouralo se i na D48 ve směru na Český Těšín a je to na 53. kilometru.
1: No, bourá se hodně. Pojďme se podívat. Cheb, Havlíčkova, Znojmo, Průmyslová, Hanušovice na Šumpersku, Jesenická, přímo v Ostravě Plzeňská a ještě je to v Liberci u Slunečních Lázní.
3: A startuje odpolední jump.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: Maximální potěšení zaručeno je nový příběh, který se roztáčí na Apple TV. Napínavý koukání o mámě z předměstí, která řeší zločin na vlastní pěst, vás rychle vtáhne do děje. Tahle obyčejná mamina se totiž ocitne uprostřed vydírání, vraždy a chaosu kolem dětského fotbalu. Když začne věřit, že byla svědkem zločinu, jde všechno stranou. První díly už jsou venku. Hezký koukání přeje z Kissu Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: Dnes máme skoro jasnou až polojasnou oblohu. Později se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a s malou pravděpodobností se objeví přehánky. Teploty máme kolem 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy je až 30 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Od neděle bude omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Cena benzínu se v Německu po ukončení tankovací slevy vrátila na 2 eura. Na konci června vypršela platnost snížené daně na pohonné hmoty, kterou německá vláda zavedla 1. května na období 2 měsíců. A teď zpátky domů.
2: Jihočeské hrady a zámky lákají v letní sezóně na koncerty, divadlo či netradiční prohlídky. Hudbu si návštěvníci budou moci užít pod širým nebem či v historických sálech. Kulturní léto na státních památkách začne o tomto víkendu a vyvrcholí hradozámeckou nocí v sobotu 22. srpna. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Stále tak není jisté, kdo v příští sezóně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou. Nyní se bude čekat na reakci Artisu Brno, který dostane stejnou možnost jako Táborsko. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jam.
3: Odpolední jamba v plném proudu a parádě.
4: Ano, začneme hezky z čerstva. Je tam přichystaný DJ Fresh a Magda Radek.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: 14 hodin 8 minut je čtvrtek 2. července, Patricie v kalendáři, my jim přejeme všechno nejvíc nejlepší a samozřejmě vám krásný čtvrteční odpoledne.
1: Máme samozřejmě hned takhle z kraje dobré zprávy, už jste to určitě zaslechli, že po tomhletom velmi nepříjemném a krátkém ochlazení má přijít další vlna veder.
0: Jo, ale já se jako držel bych to v nějakých manťácích.
1: Jaké
0: jo,
1: třeba?
0: 32, 30 si myslím, jako na český léto je dostatečný.
1: Tak má to být
0: trošku horší. Já to mám rád, jako, ale říkám, už jsme to vzpomínali tady včera, nebo předevčírem, ty je prostě, hele, to vedro v těch, u vody dobrý. Ale vzpomínám jakoby na ty starší spoluobčany, jako je Martin Hájek.
1: Yes.
0: A prostě, a tyhle ty lidi, že jo, prostě tak těm se třeba úplně nedejchá dobře.
1: Je to na něm hrozně znát potom na sumečkovi, víš, že mu ta voda prostě chybí, jako
0: je to tak. Přesně taková rybička na suchu, že jo. Ne, tak jedna věc říkám u vody, druhá věc mezi barákama ve městě, že jo.
1: Je to opravdu jako
0: 32, 36 léto si myslím, že je optimální.
1: Tak uvidíme, třeba to nějakým způsobem ještě přežijeme. Každopádně už jsme se teďka poučili, možná budete nějak jako připravený dopředu kysáci a...
0: Za mě zapršelo, můžeme zase pokračovat.
1: Tak jo, hezky odpoledne. Radek a Magda. Odpolední jump. Na Radio Kiss.

0: jedné vteřině.
1: Kiss hit v jedné vteřině, protože jsme takhle krásně při čtvrtku, tak zadávám samozřejmě já tady Radkovi, bude hádat on. Kysáci, pokud by se mu to náhodou nepovedlo, možná, že to dneska hrozí.
2: Ty tak, jsi říkala, že to bude těžší dneska.
1: Že je to těžší, takhle, já bych asi s tím měla problém.
2: Dobře, jako, tak jako, ježišmarja, 100% taky nejsem, ale... Ale dobře, žánr nebo nějakou indici?
1: Já ti ho nemůžu úplně říct, ten žánr.
2: Dobře, jo, dobře, ale... jak ten žánr, dám je indici nějakou.
1: Indici ti dám, že dneska je mezinárodní den tohoto žánru.
2: Dobře, takže jo. Disco.
1: Víc nepotřebuješ.
2: Víc není potřeba?
1: Myslím si, že...
2: Jakože to je všechno, jako indici.
1: Ano,
2: jo?
1: Ano.
2: Disco, tak schválně, teď jsem teda zvědavý, jdeme na to. To teďko nejak to myslíš, ty jo, to je zajímavé, to tak uvidíme, dobře, tak tady je ta vteřinečka. Italo Brothers?
1: Italo tam je?
2: Ne, počkej.
1: Spoj si to s tím slovem mezinárodního dne. Jakoby, co je za den mezinárodní?
2: Jasně, jasně, disco, ty blad, mám window jako prase, já vím, že kysáci už to vědí.
1: Je to název songu, je to Italo?
2: Italo disco?
1: No! Ale jsou to D. Barvy.
2: Colors? Ty bláho. Teda dneska normálně země leze jak sklupatý deky.
1: No vidíš to.
2: Ty ano, se mi popletly názvy, no úplně jinak.
1: Jinak, kdybyste kysáci chtěli vidět naši nejlepší disco muže, tak se určitě podívejte na sociální sítě Rádia Kiss. Myslím si, že
2: ano, přátelé, pozor, koukněte se na sociální sítě, ale jenom kdyby náhodou se koukali na tu fotku právě, o který teď tady mluvíme na Rádiu Kiss. Nejedná se o AI. Kluci se takhle skutečně oblékli a takhle chodí rádi. Takže koukněte na to.
0: V jedné vteřině.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Fenomén hra GTA. Samozřejmě budeme brát teďkon pětku, ta je úplně poslední zatím. A já se tady zeptám, Magdy, hrála jsi někdy GTAčko?
1: Hrála.
0: Jo? Ono už je to nějaký pátek, protože jenom
1: je to tak?
0: To čekání na tu GTA 6 je opravdu dlouhý, bych řekl.
1: Mm-hmm.
0: Na druhou stranu, když je něco dlouhýho, teda beru jako čekání, jo, Magdy,
1: já
0: se zasnila.
1: Já
0: takže jako, tak vlastně člověk počítá, že ty vývojáři tý hře daj co proto. V tom nejlepším slova smyslu.
1: Jasně, že to bude prostě dělat úplně
0: protože
1: všechno.
0: Budou chtít převálcovat úplně ano. Všechny a hlavně fanoušci a příznivci téhle hry, kultovní, to očekávají.
1: OK.
0: A ono to zatím vychází. Protože já tady mám první číslo.
1: Povídej.
0: To je jako neuvěřitelný. Jestli Mára Srdcene a Eva Farná vyprodali jeden, druhý, třetí koncert, ano. Je naprosto skvělý. Ale tohle za první hodiny, potažno dvě. Předobjednávky podle analytiků překročily $1 miliardu.
1: Wow.
0: Přes 21 milionů korun, přátelé, plus minus za dvě hodiny. Jenom na předobjednávkách. Ta hra ještě jako není u nikoho. To je předobjednávka.
1: Já si myslím, že to je pro nás ale výzva. My bychom podle mě měli vymyslet nějaký super nový upgrade, prostě člověče nezlob se.
0: Mm-hmm.
1: Víš, a zapracovat třeba na tom, samozřejmě mít na to práva.
0: Jasně.
1: Jestli vůbec jako můžeš mít práva na člověče nezlob se. A třeba taky vyděláme člověče.
0: Třeba jo, ale musela by se teda hodně jako vybombit.
1: Jako
0: a vůbec
1: hodně.
0: Si nedokážu představit, jak by to vypadalo. Každopádně přes 21 miliard korun
1: wow.
0: Za dvě hodiny jenom. Před objednávkách na GTA 6. Tak hráči, můžete se těšit už brzo.
2: Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: My vás teď budeme zvát k soutěži, a to na Facebooku Rádia Kiss. Nikde jinde, nikde nikam nevolá, to znamená Facebook Rádia Kiss. Tam se koukněte, naloudujte, pokud ji nemáte ještě a nesledujete přes sociální sítě Rádio Kiss, tak rozhodně tak učiňte, protože právě tahle soutěž bude ještě něco málo přes jeden den, protože končí zítra v 18 hodin trvat. Tak ať vám to neuteče, protože o co soutěžíme?
1: My tentokrát soutěžíme o 4x předplatné na 3 měsíce v hodnotě 1 197 korun a možná, jestli se téhle soutěže zúčastníte, tak získáte i něco navíc. A soutěž je s aplikací Kapka, díky které si můžete vychutnat svoji oblíbenou kávu v partnerských kavárnách po celé České republice. Takže kafaři, do toho!
0: Já jsem na to koukal a musím říct, že to je jako povedený, takže rozhodně nejdřív ale Facebook Rádia Kiss a potom klidně koukněte na Kapku. Každopádně držíme palce.
1: Hlavně soutěž končí zítra, teda pardon, ano, zítra.
0: Jo, zítra.
1: Zítra, v 6 hodin večer.
0: Pátek, ano. Je to tak, my to tady zatím promrskneme s Magdou, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a vy se koukněte na Facebook Rádia Kiss.
2: Jump. Odpolední Jump Rádia Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme pro vás dopravní informace, jdem na to společně. Jedna nehoda na dálnici D0, je to exit 23. Bouralo se v Liberci, a to v ulici U Slunečních lázní. Jedna dopravní nehoda je bohužel také v Jablonci nad Nisou v ulici Smetanova. A mám tady ještě jednu nehodu a ta se stala v Opavě v ulici Mahenova.
2: Pojďme se kouknout do okresu Ústí nad Orlicí, konkrétně Vysoké Mýto, Rokycanova, i tady je nehoda a taky čerstvá dopravní nehoda je na Karlovarské, a to v Praze.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky, jedna písnička lepší než druhá.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
6: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
7: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu. Dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportál.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: Shoebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Rádio Kiss. Počasí.
2: Dnes máme skoro jasnou až polojasnou oblohu. Později se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a s malou pravděpodobností se objeví přehánky. Teploty máme kolem 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy je až 30 stupňů.
1: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude podle organizátorů přívětivý pro takzvané batůškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Je to dáno rozumnými cenami vstupenek na promítání a možnostmi levného ubytování. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun a při nákupu akreditace se podstatně sníží. Kromě cenového městečka se návštěvníci letos mohou opět ubytovat v hostelu. Německé generální státní zastupitelství potvrdilo, že v případu poničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajince Serhije K. Generální prokuratura dnes navíc uvedla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další příslušníci armády vypracovali na příkaz státních orgánů na Ukrajině. Kyjev dosud vždy odmítal, že by měl na explozích podíl. A teď zpátky domů.
3: Karlovarská krajská nemocnice otevřela zmodernizované dětské oddělení. Jeho prostředí, včetně zázemí pro personál, se proměnilo ve filmový svět inspirovaný tradicí Karlovarského mezinárodního festivalu. Práce budou na podzim pokračovat, a to v části oddělení s jednotkami intenzivní péče. Z Karlovarska pro KIS, Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Útočník Dylan Dubé se rok poté, co byl se čtyřmi někdejšími spoluhráči z kanadské dvacítky zproštěn obvinění ze sexuálního napadení ženy, po oslavě triumfu na juniorském mistrovství světa v roce 2018 vrací do NHL. 27-letý hráč podepsal roční kontrakt se St. Louis Blues na 850 tisíc dolarů, 18 milionů korun. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
4: Blance, za zprávy moc děkujeme, pokračuje odpolední Jump.
5: A bude tady z muziky The Weeknd nebo ICMC na KISu. Hezký odpoledne.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: My jsme společně vlídli do hodinky druhé v pořadí, co se týče, no, odpoledního jumpu na Radio Kiss. My vám přejeme moc hezký odpoledne, za chviličku to bude takový science fiction a zároveň to bude tajemný, ale pozor, z velké části to bude taky pravdivý, ono se to opravdu děje. A jestli máte rádi záhady, jako je UFO a vůbec vesmír, tak by vás to mohlo hodně zajímat.
1: Jasně, bude to tematický, protože my si za chviličku řekneme tady právě jednu zajímavost. Má to taky spojitost s tím, že dnes je Mezinárodní den UFO. Takže tohleto Milo téma UFO se vyloženě nabízí, jo? Ale na tu velkou zajímavost a docela...
0: A to je ta pravdivá věc.
1: To je ta pravdivá
0: ta
1: věc.
0: Se děje. Jako,
1: ta se děje a vlastně my tady moc netušíme proč a jak to bude fungovat.
0: A k tomu se to malinko váže.
1: Tak.
0: Takže jako... Já si myslím, že i ty vědci prostě, byť to třeba neříkají nahlas, věří tomu, že prostě to UFO tady je. Jestli je tady, nebo někde kolem nás, nebo někde daleko, to jako, ale jak jsem to řekl už milionkrát. Myslet si, že jsme v takhle velkém vesmíru sami, je teda hodně arrogantní.
1: No a tahle ta zajímavost se bude týkat jak UFO, tak i lidstva. Počkejte se na to.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: pojďme společně do vesmíru, ale nejenom do vesmíru. Budeme i tady na planetě, naší Zemi. Něco se tady děje a udává, ale asi to má být nějaký poselství pro někoho úplně jiného.
1: Dnes je totiž Mezinárodní den UFO. Ať už to věříte nebo nevěříte, lidstvo se na případnou návštěvu začíná trošičku připravovat. Konkrétně tedy Austrálie. Ta totiž staví černou skřínku pro lidstvo. Jestli teda jako případně třeba jako zaniknem, jo, tak aby tady po nás něco zbylo, aby ufovni věděli, proč se to jako stalo.
0: Máme nějaký parametry třeba, že to je metr na metr, 20 na 20, nebo
1: ta černá skřínka,
0: já vůbec netuším.
1: Já si neumím představit,
0: co to je, asi data.
1: Asi data.
0: Snad tam mají od Evropské unie taky C-čko.
1: Určitě tam
0: aby se
1: bude.
0: Napojili, víš?
1: No
0: jako.
1: Tak, jo, no, to se musíš zeptat. Jinak je to ale masivní ocelová konstrukce v Tasmanii, která má ukládat data právě o klimatické krizi, emisích, ztrátě biodiverzity, teplotách oceánu a pozor, i o tom, jak na celou situaci reagují politici.
0: Takže vlastně si jednou, až tady bude úplně prázdno, protože my si to tady zničíme sami, protože nikdo jiný to nedělá, tak vlastně si pustí film, vezmou bramburky a budou koukat, jaký jsme byli elita.
1: O těch klimatických změnách to si myslím, že třeba pochopí, ale řeknou si, co to je sakra politici? Proč?
0: To spíš byl jako horor. Když byl koukat ty ksichty vypasený některý. Ach jo, ježi Maria. No, tak jako asi to má nějaký účel. Já jenom doufám, že tuhle tu skřínku budou loadovat, ale snad ještě jako pár staletí, tisíciletí tady lidstvo bude.
1: Je hezký, že na ty ufony takhle myslíme dopředu, ne?
0: Já si stejně myslím, že tady jsou.
1: A jo,
0: to nebo nějak pozorujou, ty já nevím.
1: Podívej se před sobou.
0: Jako ty? Ne.
1: Ne.
0: Jsou hezčí.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, my si na chviličku teďka od fotbalu odpočneme a mrkneme na hokej, konkrétně v tuhletu chvíli na NHL. Jsou tam nějaký změny, někdo přestupuje, někdo mění, někdo se vrací, někdo si celkem slušně vydělá.
2: Já myslím, že samozřejmě hokejoví fanoušci ze široka zaznamenali, že je to potvrzený. Český hokejový obránce se v NHL vrací na známou adresu. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů, 192 milionů korun, a to s Floridou. Takže kdo ho zatracoval, to je to, co jsem tady říkal, že si myslím, že to je takový bu. Mm-hmm. Jo, hrajeme, licitujeme, ale Radko zůstává v NHL, já si myslím, že je to moc dobře.
1: A pak je tam ještě jeden český.
2: A ten si vydělá ještě víc.
1: Ano.
2: Protože 192 milionů je krásná cifra, ale Daniel Vladař, náš hokejový brankář, podepsal v NHL novou 5letou smlouvu, a to konkrétně za jeden rok. Jednu sezónu, chcete-li,
1: ano,
2: si vydělá 117 milionů korun. To je hezký.
1: Ty bláho.
2: Co?
1: Dělám něco špatně asi.
2: A mohla by si chytat?
1: Koho?
2: Já bych se tě dokázal představit, bráně.
1: Vážně?
2: No ježiš.
1: Ty jo.
2: Co?
1: Co bych tam dělala?
2: To nevím.
1: Já taky. Ale,
2: ty za ty prachy normálně by chytali bez výstroje.
1: Ale když bys mě do toho jako navlíknula, byla bych jako myšelinka, vešla bych se celá do té brány, tak třeba něco chytnu.
2: A ještě by si musela mít dva lidi, aby tě tam odtáhli,
1: ano,
2: a zase odtáhli.
1: Po, tak, no?
0: Červenka, Zacha, Nečas, Pranky Body Jam na Rádiu

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kysáci, už opravdu jenom jeden den vám zbývá na to, vlastně ani ne, necelý den vám zbývá na to, abyste se téhleté soutěže tentokrát zúčastnili, protože soutěžíme s cestovní kanceláří Blue Style o dovolenou v Bulharsku na krásném místě. A kde přesně?
2: No, výhrou je pobyt pro dvě osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralica Aqua Club, a to samozřejmě s All Inclusive. No a pokud chcete vyhrát, tak pojďte právě teď na web Rádia Kiss, a to znamená www.kiss.cz, a odpovězte správně na tuto otázku. Které z uvedených bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style? Já si myslím, že to je lehce dohledatelný, takže opravdu šanci máte. Drtivá většina z vás, vlastně každej, protože kdo se toho zúčastní a odpoví správně, samozřejmě, se objevuje automaticky ve finále, které bude zítra po 15 hodině, ale jenom jeden může vyhrát.
1: Jenom jeden, a pozor, musíte opravdu dávat bacha, protože my tady zítra po 15 hodině, po 3 hodině, náhodně vybíráme jednoho z vás. Vaše jméno řekneme živě tady do éteru. Jakmile se uslyšíte, tak okamžitě voláte zpátky k nám sem do studia na telefonní číslo 210 323 323, protože na to, abyste se nám dovolali, tak budete mít, kysáci, pouze a jenom jeden jediný song.
2: No a my to tady zmiňujeme vždycky při té mechanice této soutěže a vzpomeneme to i teď. A to znamená, přátelé, vyplňte svůj telefon.
1: Ano.
2: Protože existují pracovní čísla, pevné linky a tak dále, a vy tam zrovna nebudete. A ne, opravdu pak to nejde spárovat. Takže zadat ten telefon, který bude po 15. hodině akční, aktivní.
1: Mějte hlavně ten telefon u sebe, abyste to opravdu nepropásli. No a zítra budeme držet palce.
2: Ale telefon musí hlavně ladit, aby to slyšeli.
1: To je především, ano.
2: Tak šup na www.kiss.cz. Nemáte už ani den, tak onem.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: My tady máme další dopravici po hodině a pojďme se kouknout. Adam má nějakou dopravu.
2: Nehoda, auto s tramvají se střetlo v Olomouci na ulici 17. listopadu.
3: Děkujeme moc krát. A jedna dopravní nehoda taky na dálnici D1 ve směru na Ostravu, 194. kilometr, a bouralo se v Brně v ulici Sportovní.
1: Bouralo se bohužel na více místech, jako je třeba Opava olomoucká, dále v Teplicích pražská nebo v Praze Kolbenová, tak ať se vám všechno špatné vyhne a ještě 2 hodinky odpoledního jumpu na Kisu.

0: odvysíláme. Radio Kiss počasí.
1: Zítra čekáme polojasnou oblohu s kupovitou oblačností a večer pak oblačnosti ubyde až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, v pátek o desítky haléřů vzroste. Benzín oproti dnešku zdraží o 29 haléřů na 40 korun 93 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun, což je o 26 haléřů více než dnes. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Strany německé vlády se dohodly na velkém reformním balíku. Obsahuje změny v sociálním a zdravotním systému, důchodovou reformu i změny v dani z příjmu. Oznámili to předsedové vládních stran, včetně kancléře Friedricha Merce. Cílem reform je oživit německé hospodářství, které se v posledních letech potýká s problémy, a zvýšit tak i podporu současné vlády. A teď zpátky domů.
2: Výstavu nazvanou Hurvínek 100, kouzlo loutkařské dílny, mohou příchozí od včerejška vidět na pražském Mariánském náměstí před magistrátem. V proskleném boxu o velikosti tramvajové zastávky je hned několik hurvínků a spejblů. Také Mánička, Bábinka, Žerik, ale i další postavy divadla Spejbla a Hurvínka. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Šampionát Formule 1 bude o víkendu pokračovat velkou cenou Británie a domácí jezdci budou na okruhu v Silverstoneu usilovat o třetí triumf za sebou. Loni vyhrál Lando Norris, o rok dříve Lewis Hamilton. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
3: Jak jsme říkali a vzpomínali a lákali, ještě dvě hodinky odpoledního jumpu.
4: Magda Vronková, Radek Hrna, hrdina.
3: Bohužel, Radek Hrnec, jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Show Rádia Kicks.
1: Přátelé, skleničky, zapalovač, já nevím prostě všechno možný, co tam vidíš, Magdi, jenom já jsem teďkom pátral po paměti.
2: Vidím tam takhle do parního horka se nám můžou třeba hodit i kšiltovky, co si budeme povídat, že jo.
1: No brýle a sluneční.
2: Sluneční brýle a tak, no ale samozřejmě kysáci taky nám tam jako přistávají občas, jsem tam nějaký novinky.
1: Nějaký novinky a ta novinka přišla před malou chvíli, přátelé, a pozor, tady to je hodně omezený.
2: Ano.
1: A to je bodíčko na mimina. Ale tak boží. Ježíš, to je tak roztomilý, že normálně bych si upích ještě snad jedno.
2: Jo,
1: no.
2: Ale víš, ono by chtělo taky kysáky opravdu pozvat teďka na ten náš shop, na e-shop Rádia Kiss, protože jedna z těch fotek, která vlastně znázorně to dětský bodíčko, tak je pro nás dva jak dělaná.
1: Ano. Patrik a spol si vyhráli s fotkou, aby vám takové bodíčko představili a nabídli. A ta fotka je velmi vtipná, najdete ji na sociálních sítích Rádia Kiss, ale já myslím, že pokud máte dítko v očekávání, třeba opravdu jakože to bude za pár, tak jedna možná, je to i dárek třeba, že můžete to někomu přinést, víte, že poslouchají Kiss, jsou to kysáci, tak rozhodně je to novinka. A dále, ale už třeba to dítko tady nějaký čas je, protože se nabízí hned ve třech velikostech. 3 až 6 měsíců, 6 až 12 měsíců a dokonce 12 až 18 měsíců. Takže už takhle jako větší prckové.
2: Jestli chcete vidět prostě, jak to vaše dítko v tom bodíčku bude vypadat, tak se musíte opravdu podívat na ty stránky, protože to miminko, který tam je, tak je prostě tak...
1: Je to krásný
2: no,
1: miminko.
2: Chtěla jsem
1: je
2: říct
1: to
2: krásný.
1: Nejkrásnější miminko, který jsem kdy viděl. Moňučkej, on je úplně tak roztomilej, prosím tě. Koukněte na to, ale hlavně, pozor, je to opravdu omezený, těch bodíček není zase úplně tolik. Koukněte, tři velikosti. Přátelé, bodíčka nádherný pro ty nejmenší kysáky.
0: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: ven. Detektor lži.
1: V úterý jsme si detektor odpustili, ale dneska je čtvrtek, to znamená, že na řadě je Magda, která bude detektorovat, to znamená odpovídat pravdivě samozřejmě. No a přátelé, nám se blíží nezadržitelně a zaplať pámbu a moc se na to těšíme tady na Rádiu Kiss. 18.7. Máchovo jezero. Prostě Kiss Party Live, jako, ale to je masakr. A pokud nemáte ještě lupeny, tak rozhodně koukněte třeba na www.kiss.cz, tam se prokliknete, kupujte. A na místě samozřejmě lístky budou,
2: ano.
1: Ale jestli chcete a víte, že tam chcete být, tak rozhodně kupte už dopředu, protože jenom na tom vyděláte, ušetříte.
2: Ano.
1: Tak, to je ve zkratce. A mě bude zajímat, protože my nakonec tam jedeme spolu.
2: Jedeme, je to
1: připojíme
2: tak,
1: se.
2: Budeme přítomni
1: jako odpolední jump, těšíme se na to. A já se ptám, protože ať ty holky, kluci prostě mají dostatek času, jo, 18.7. je za 16 dní, ale přece jenom, někdo si tím láme hlavu, a to je outfit. A já se Magdo ptám, co ty popřípadě by si doporučila, ano, co budeš mít ty, nebo co by si doporučila vzít si na Máchovo jezero na Kiss Party Live. Ale pozor, podle pravdy.
2: Já si myslím, že co tam rozhodně využijete a nesmí to chybět, hlavně do toho písku, prosím vás, jo, tak jsou sněhule. Mm-hmm. Dobře, tak já bych si vzala tak dobře, tak ty glády.
1: Ne? Co je glády?
2: No taky ty velký boty, ne, jako Kanady. Kanady boty.
1: Kanady, dobře, Kanady jsou výborný.
2: Kanady jsou výborný.
1: Jo, na Máchovo jezero výborný.
2: Hele, já si myslím, že se v tom tak jako akorát zaboříš do toho písku a nehneš se z místa.
1: Přesně, krásný, pojď dál.
2: Aby vám nebylo moc horko, tak zákonitě péřovka, která odpařuje jako vodu, jo.
1: Péřovka.
2: Ne, dobře, tak péřovka, ne, tak já bych vzala bych si nějaký pěkný kožich.
1: Kožich.
2: Jo, kožich, v tom se bude dobře koupat, jo, určitě, jo, to vás bude nadnášet na té vodě. A dobře, co takhle pokrývka hlavy, rozhodně bych si vzala nějaký pořádný hliněný hrnec.
1: To je furt dobrý.
2: Furt dobrý, veď. Já si myslím, že abyste zabránili tomu úžehu nebo úpalu, tak tohle to přesně odráží toto světlo, budete se v tom cítit naprosto fantasticky. No a samozřejmě musíte být od hlavy až k patě oblečený od věcí od Rádia Kiss.
1: Dobře, takže přátelé, shrňme si to. Magda musí 18.7. vylíst na pódium v Kanadách, musí mít kožich a musí mít hrnec na hlavě. Buďte u toho, tohle bude legendární.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Pojďme se podívat na nějakou takovou veselou letní příhodu. Jo? Pojďme do Vídně. Jak se některé věci prostě dají řešit. To se mi docela líbí tady to. Tisíce obyvatel Vídně dostali voucher v hodnotě 25 euro, přepočtu asi 600.
1: Ano.
0: Na vstup do kteréhokoliv veřejného koupaliště nebo plovárny jako kompenzaci za to, že budou 4 dny bez teplé vody.
1: Takže ta odstávka ještě neproběhla.
0: Důvodem odstávky je rozsáhlejší oprava teplovodního potrubí, blablá. Jo, pro více než 140 obytných domů, to znamená krát bůh ví kolik lidí, jo.
1: Já když jsem ten článek četla, tak jsem si přečetla vlastně jenom ten nadpis a říkala jsem si, jo počkej, oni jim odstavili teďka teplou vodu a teďka v těch vedrech to asi úplně nepotřebovali, ale ono to teprve bude, takže
0: ono to teprve bude, ale jako mně to přijde jako docela dobrý nápad, jako teplá voda, odstávky bývají často a ve velkých městech úplně normálně, u nás to tak bývá, protože musí se to kontrolovat a tak dále. A jako co?
1: No navíc ta další vlna veder jako se blíží, takže zase ta teplá voda asi nebude úplně potřeba, co?
0: Jako vykoupeš se, že jo, na tom koupališti, že jo, tak dobrý, chlorovaná voda, ale jsou tam sprchy a tak dále.
1: Ano.
0: A jdeš domů prostě jako na čistáka.
1: Jo.
0: Takže jako možná dobrý nápad pro tady úřady, pokud máte před sebou třeba odstávku a je v létě, vy kukové, že odstavíte vodu v únoru a pošlete lidi na koupaliště. To jako...
1: Otužilci, do toho!

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Přesně tak, jak slyšíte, kysáci, každé všední ráno na Rádiu Kiss. No a pokud jste si mysleli, že když je teda v pondělí státní svátek, že se vám to jako vyhne, tak se hořce pletete, nebo spíš dobře pletete, protože naše soutěž 7 v 7 je každý všední den od pondělí do pátku, a to samozřejmě včetně svátků.
2: Celý rok 2026, a když už to slibujeme celý rok, jo, tak kromě víkendu opravdu jedeme svátky, nesvátky, takže i v pondělí, jak říká Magda, kostka hrací, hodíte na dálku samozřejmě, no a co vám padne, to se násobí tisíce, takže když to bude třeba trojka, jsou to 3 000, když to ale bude šestka, je to 6 000 korun automaticky plus 1 000 korun, to znamená celková částka 7 000, to je maximální výhra v téhle soutěži, no a putuje vám to takhle před dovolenou třeba pěkně na účet a můžete řádit potom za 7 v 106, ale v 7 ráno 3. volající.
1: Na telefonním čísle 210 323 323 zítra v 7 ráno pokračujem.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, my máme pro vás teďka v tuhle chvíli dopravní informace, pojďme na to mrknout. Jedna nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, 204. kilometr. Bouralo se i v Chomutově, je to v ulici Kochova a jedna dopravní nehoda v Brně stále přetrvává a to je v ulici Svatoplukova.
2: Další čerstvá dopravní nehoda je v Mostě, je to Jana Palacha, potom Velké Němčice na Břeclavsku, tady je to Brněnská ulice, kde se bouralo, a v Teplicích na Pražské, tady všude trouble a zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu a ještě jedna hodinka odpoledního jumpu.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss počasí.
3: Zítra čekáme polojasnou oblohu s kupovitou oblačností a večer pak oblačnosti ubude až do vyjasnění. Teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na jihu Moravy až 27.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Šampionát Formule 1 bude o víkendu pokračovat velkou cenou Británie a domácí jezdci budou na okruhu v Silverstoneu usilovat o třetí triumf za sebou. Loni vyhrál Lando Norris, o rok dříve Lewis Hamilton. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
4: Tak a my máme před sebou finální hodinku odpoledního jumpu. Magda Radek na svých místech.
5: Tadadá, jdeme na to.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: 17. hodina, 7. minuta, my vám přejeme moc hezký podvečer, venku je tak, jak je, protože zase úplně jako průřezem České republiky nemůžeme mluvit, dokonce byly někde i nějaký přehánky hlášený, jestli tomu tak je, tak to netušíme. Tady u nás ne, ale.
1: Tady u nás ne, čivoči, my to nevíme, protože naše studio vlastně vypadá tak, že vy přijdete, máte tady krásný prosklený, jako prosklený výhled, ale koukáte přímo do studia a vlastně na televizi Prima. V okna tam trošku někde v dáli jsou, ale ty nám dneska zatáhli, takže my vůbec nevíme,
0: kolega,
1: co se děje.
0: Kolega nám zatáhli, ale to nám co prozrazuje? Že tam je sluníčko, protože jim to svítí do obličejů. To znamená, že venku je hezky.
1: Nebo jsou tam možná blesky, hromy a je to ruší při práci.
0: Je to možný. A nebo prostě je tam nějaký kolega, prostě co koukal na nějakou koukají sousedku a radši si to zatáhl, aby na ní nečuměla, třeba ho nerozptylovala. To se nedozvíme, každopádně za necelou hodinu budeme venku, chystám se jít na kolo.
1: Ano.
0: Tak doufám, že pršet teda u nás nebude.
1: Já se chystám jít zařizovat byteček svůj nový.
0: No jo, nový bydlení, vej. Co ti tam chybí?
1: Jako kromě nábytku, tak musím si přestěhovat zpátky svoje osobní věci a tak dál, ale
0: jako
1: zjišťuju.
0: Jakože hadry, jo.
1: Hadry, nádobí samozřejmě, jo, nějaký jako věci do koupelny a tak dál, ale jinak je ten byt samozřejmě zařízený. Některé věci potřebuju trošku upravit a vyhodit asi možná, ale všechno takhle hezky postupně.
0: Stěhování, to mám, ne, to nesnáším. To je něco tak příšernýho prostě, jako. Ne.
1: Já jsem se docela těšila, ale vím, že teďka přijde ten největší úmor a to
0: zprava doleva
1: to...
0: nosit ty věci, no, tady tak, to, ty jo. Tak. Ale zase jsou tam ty příjemné chvilky, že si dokoupíš ty věci, které třeba jsi si vyhlídla za tu dobu, ty novinky.
1: Jo, takže kdyby přišel nějaký sponzorský dar, abych si ty věci mohla koupit, tak budu ráda.
0: Máš frajera?
1: Mám.
0: No tak co?
1: Mám.
0: Tak tady neskoušej něco.
1: To nevadí.
2: Radek a Magda. Odpolední jump na rádiu.

0: Víte, že?
1: Dnešní rubrika Víte, že bude znít trošku jinak. Bude to totiž Víte, kdo?
2: Jo. Mm-hmm. Budu hádat, já mám rád hádanky.
1: Dobře, zkus to.
2: Tak dobře, pojď.
1: Víte, kdo je takzvaný milionář?
2: No jo. Mm-hmm. Milionář. To je podle mě to, čo něco má rád nylonky.
1: Je to spojeno s penězma. Jak máš milionář, bilionář.
2: Takže to je nějaká částka?
1: No, možná.
2: Jsem to já?
1: Jo. No, ne. Nevím, počkej.
2: Se počítá na halíře.
1: Milionář je člověk, který má jen trochu, anebo vůbec žádné peníze.
2: Jo, jsem to já. Jo. No. A proč milionář?
1: Nevím, vyskočilo to na mě na internetu, říkala jsem si, že to tady šklepteme, aby to bylo zajímavý.
2: Jako kdyby tam bylo nic milionář.
1: Nic milionář.
2: Tak to 100% já jako.
1: Jo? Tak to, co dali pryč, aby se to líp vyslovovalo.
2: Ale přátelé, co jako, ten život se dá užít i bez toho.
0: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Já mám to štěstí, abych vám teď právě v tuhle tu chvíli představil tady fotbalovou expertku Magdu Vronkovou, která opravdu jako jestli něco ovládá, je to fotbal, a ta vám řekne, co se dneska hraje zase na mistrovství světa, abyste si vybrali, a že jsou to pěkný kousky tam.
2: Já si myslím, že rozhodně se bude na co dívat. V 9 hodin můžete to celý odstartovat se zápasem Španělsko versus Rakousko. Pokud budete dneska už trochu pařit a v 1 hodinu ráno budete vzhůru, tak se můžete těšit na zápas Portugalsko versus Chorvatsko. A celé to uzavře, v podstatě to uzavře v 5 ráno zápas Švýcarsko-Alžírsko.
1: Teda musím říct, že tady z těch třech zápasů, teda myslím, že Portugalsko-Chorvatsko.
2: Jo?
1: To je jakoby podle mě nejvyrovnanější.
2: Je to tak asi, no.
1: Ale zase pojďme se kouknout dozadu jenom pár dní. Jsou tam momenty překvapení. Němci odjeli domů a tak dále.
2: Jo.
1: Takže kde je psáno, no? A tohle si budeme muset počkat. Ale myslím, že Portugalsko-Chorvatsko by mohl být moc hezký zápas.
2: A já s tebou jako fotbalová expertka naprosto souhlasím.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: 17 hodin 40 minut, nezapomeňte, že Patricie slaví, pokud máte nějakou v okolí, tak rozhodně všechno nejvíc nejlepší, my se připojujeme.
1: Samozřejmě nezapomeňte pogratulovat taky ty naší Patricii, že, která tady na Rádio Kiss pracuje.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: Protože sice si mysleli, že to je Patrik, není, je to Patricie.
1: Je to Patricie.
0: Je to Patricie prostě a my ji zdravíme.
1: Takže když taky pošlete nějakou hezkou nějakou hezkou zprávu třeba ve formě, já nevím, nějaký kopretinky nebo něčeho takového.
0: No, jo, prostě jako ježišmarja, no tak. Aha. On si bral Míšu, že jo, v sobotu.
1: Jo.
0: No, je to ježišmarja, dneska je to normálně, to prostě byla to lesbická svatba.
1: No, takže takový prostě, dvě hezký kopretinky.
0: Ježišmarja, no. Krásný milky, no. Jo, takže Patricie naše do ranní trojky zdravíme, všechno nejvíc. No a vy se mějte moc hezky, čtvrtek je před námi, co se týče teda večera, jestli budete s náma, tak jsou tady jukeboxy.
1: A my se uslyšíme zase zítra od 14. A nezapomeňte, zítra je velké finále jedné soutěže, najdete to všechno na webovkách Rádia Kiss.
0: A můžete se zapojit, je to zájezd do Bulharska, přátelé. Ještě můžete www.kiss.cz. Zítra po třetí je finále, my se loučíme a zítra ve dvě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Vy všichni, co aktuálně kysladíte za volantem, tak pro vás info, jak to vypadá před 6. večer. Na D1 se zdržíte směr Brno mezi 187. až 196. kilometrem. Dál pak na Ostravu mezi 204. až 209. Na D5 se zdržení před příjezdem do Prahy, a to od 8. kilometru. A před příjezdem do Prahy se zdržíte taky na D8, a to od kilometru 2. A kde je taky zdržení, je Pražský okruh. Na D1 mezi 24. až 19. kilometrem, no a pokud máte namířeno směr letiště, tak tam je zdržení mezi kilometrem 13. až 19. Best of you.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci
5: s DJem Basslickerem.
6: Hi, this is Denzel. How are you doing?
7: Hi, this is Zina.
8: Hi, this is Marcus Schultz.
9: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
10: Big DJ Basslicker.
11: Horečka sobotní noci.
4: Už tuto sobotu od 7 večer.
12: Na Radio Kiss.
13: Radio Kiss počasí.
14: Zítra čekáme polojasnou oblohu s kupovitou oblačností a večer pak oblačnosti ubude až do vyjasnění. Teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na jihu Moravy až 27.
13: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
14: Bouřky a deště, které prošly přes Česko od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a někde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Britský premiér Keir Starmer se omluvil za roli státu v oddělování desítek tisíc svobodných matek od jejich dětí a vnucených adopcích. Informovali o tom tiskové agentury, podle kterých tato praktika přetrvávala až do konce 70. let minulého století. Starmer označil nucené adopce za skvrnu na historii Británie. Premiér shrnul, že ženy byly nuceny, zastrašovány nebo uváděny v omyl, aby měly pocit, že nemají jinou možnost, než se svých dětí vzdát. A teď zpátky domů.
15: Výstavu nazvanou Hurvínek 100, kouzlo loutkařské dílny, mohou příchozí od včerejška vidět na pražském Mariánském náměstí před magistrátem. V proskleném boxu o velikosti tramvajové zastávky je hned několik hurvínků a spejblů. Také Mánička, Bábinka, Žerik, ale i další postavy divadla Spejbla a Hurvínka. Pro KIS Lucie Sinková.
13: Sport.
14: Karolína Plíšková ve druhém kole tenisového Wimbledonu na obhájkyni titulu Polku Igu Świątekovou nestačila. Prohrála 1-6, 3-6. A to už byly poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady s námi Vojta Sklenář.
16: A všechny vás zdravím takhle úderem 18. hodiny. Co to znamená, že vás zdravím a že je 18 hodin? No jdeme na Jukebox.
13: To nejlepší od 90. let.
17: I v Jukeboxech Rádia Kiss.
18: Be happy.

0: Posloucháte Kiss, my jsme odstartovali Jukebox, do 10. večerní je to jenom a jenom na vás. A jak na to? Nechat si něco zahrát? Buď přes naší aplikaci pošlete hlasovku, no a nebo přes náš studiový telefon vede další cesta do Jukeboxu 210 323 323, to je to číslo. A pokud ho vytočíte a dovoláte se, tak vám něco zahraju. Renča se dovolala, tak tě vítám u nás ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, děkuju.
0: A na Renču musím hned jako prásknout, že jak se dovolala, když jsem to zvednul, tak říkala, že je tak jako strašně překvapená, že vůbec neví. Ale zase musím říci, musím tě pochválit, asi do 10 vteřin už si řekla, že chceš Roxette, což je super.
1: To jsou moji velký oblíbenci.
0: No, tak je dáme, samozřejmě. Takže jako nečekala jsi to, jo? Řekla jsi si jenom, tak to zkusím.
1: No, sedím v autě, čekala jsem na syna, tak jsem si říkala, jak to zkusím. No, ono to vyšlo.
0: Synek někde nějaký kroužek, nebo odkud ho
1: vyzvedává? Ne, synek už je dospělý, jenom se vrátil domů.
0: Jo, takhle, tak to jo. No tak vám popřeju pak hezkou cestu, teď teda Roxette, tak typu, že asi prosinka i to bude?
1: Ano, bude to prosina a i pro všechny lidi, ať mají hezký večer a klidnej a pohodu.
0: Tak jo, je to tady, já už to posílám. Měj se, ahoj.
1: Tak super, děkuju, ahoj.
0: A tohle už jsou Roxette, co si Renča objednala, tak já už je posílám i vám všem, kteří ladíte Kiss takhle ve čtvrtek a přeju krásný večer vám všem. A díky, že posloucháte.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muziku si dáme, Jarin vybírá.
2: Potřeboval bych zahrát písničku, nějakou známou, pěknou, od Depešáku. Pro vás do rádia, pro mě, že jsem nemocnej, ležím natažený a poslouchám nejlepší rádio, Rádio Kiss. Díky, Jarin z Benostova.
1: Jarine, a to máš dobrou medicínu, to ti povím. Tak jo, Depešáky ti dám známou, pěknou, nějakou vyberu, neboj se nic. Kam ještě zahraju, Davide?
3: Čau, Vojto, zahraju tam nějakou super písničku pro všechny, co se právě koupeme venku. Je to super. Díky za počasí, je to bezva a hlavně do Turovic. A zdravím Elišku a Amálku. Díky, čau, David.
1: A taky zahraju ještě na cestu z výletu zpátky na chatu, a to Ondrovi. Reach

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: A taky je tady jukebox a pokud byste chtěli něco pustit, není problém, ale musíte proto něco udělat, ale myslím si, že je to maličkost. Buď poslat hlasovku přes naší aplikaci, a nebo se dovolat do našeho studia, což se podařilo Láďovi, kterému přeju hezký večer.
1: A podobně všem kysákům dobrý večer i tobě, ahoj.
0: A tvůj večer, Láďo, jak vypadá?
1: Teď jsem přišel akorát do práce, takže mám noční do rána.
0: Od 6 do 6, 12.
1: Plus minus autobus, ano, přesně.
0: No tak ať ano, utíká, ano. Co jiného popřát, že jo?
1: Děkuju.
0: A teď ze začátku dobrý ještě, ne? Co?
1: Ze začátku dobrý, určitě. Ano, no, na tomto počasí radši na noční než na denní.
0: Věřím. No tak ještě jednou popřeju, ať to uteče. Teď ti pustím muziku. Chtěl si Enigmu. Láďo, někam konkrétně hrajeme?
1: Si můžu poprosit do Olomouce, tobě do studia, všem posluchačům Rádia Kiss.
0: Tak jo, já ti díka, je to tady, ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.

0: Go West a Pet Shop Boys, další muzika, která už nám dohrává, další muzika hrát začne a další muzika podle někoho z vás, protože posloucháte večerní jukebox a Marek teď vybere.
1: Čau Vojto, prosím tě, zahraj tam písničku One Love od Blue a bylo by to pro moji nejmilovanější tchýni Blaničku, pro tetu Marcelku a pro Alexe, který jsou akorát na cestě od nás do Ostravy, ať jim uteče cesta, ať se nikde nezaseknou, ať dobře dojedou. Taky pro tebe do éteru a pro všechny kizáky, co poslouchají. Mějte se krásně, Marek, ahoj.
0: Tak jo, dáme Blue na cestu do Ostravy a teď mě napadlo, že vlastně Blue nedávno v Ostravě byli na Megakiss Party, že jo. Já říkám nedávno, ale ono už je to 2 měsíce, že jo, když je červenec. Ano, v květnu. A tuhle pecku tam dali naživo, tak my dáváme teď.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 7. večerní, tak dáme ještě info ze silnice. Tohle je od Petra.
2: Dálnice D1 ve směru na Ostravu. Kolem 321. kilometru u exitu na Fulnek je kompletně uzavřená. Je tady velká nehoda. Veškerý provoz se policajti odklánějí na Odry.
1: Petrovi díky moc, na D1 zamíříme taky ještě ve směru na Brno, zdržení před Brnem mezi 192. a 196. kilometrem. Taky se zdržíte na D5 před Prahou, a to už od 9. kilometru. Na D8 před Prahou je zdržení od kilometru 2. a na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 14. a 19. a ve směru na D1 je to mezi 24. a 19. kilometrem. Všem vám, řidičům, řidičkám, šťastnou cestu přejeme.

0: ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Začínáme další hodinu, konkrétně další hodinu jukeboxovou. S vámi je Vojta Sklenář a na úvod 7. večer DJ Bobote.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss. I had the wildest dream last

0: Let's go za další jukeboxovou muzikou na rádiu Kiss. Teď 8 minut po 7 večerní mám na drátě Slávka. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A nejenom, že Slávek teď aktuálně poslouchá, ale společně s tebou ještě zapamatoval jsem si Tobík.
1: Ano, Tobík a Lilianka.
0: A Lilianka, tak na Lilianku jsem zapomněl. Ale tak jako ze tří lidí dvě si zapamatovat je dobrý, Slávku, ne?
1: Jo, tak je to většina. Tak...
0: že jo? A Tobík vybral Daru a Bangaranga.
1: Je to tak?
0: Takže vám všem asi do auta teda pustíme a ještě někomu?
1: Ano, určitě nám všem do auta, pošleme to mámě, tak, který jsme tak za 3 minutky. A pro všechny, kdo poslouchají, užívejte léta a tak, no.
0: Takže doufáš, že mamka má něco dobrýho nachystanýho. Typuju dobře taky, co?
1: No, akorát jí vezmu Mekáš.
0: No tak vidíš, tak to má nachystáno hned. Tak jo, mějte se krásně všichni, ahoj.
1: Ahoj.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Vy vybíráte, já hraju a takhle to bude až do 10 do večera a to je ještě poměrně dost času, protože teď je teprve pár minut po 7:45 večer. Lucka vybírá teď.
2: Ahoj, tady Lucka, chtěla bych zahrát písničku od Remedy a Manuel Holiday. Bylo by to pro všechny, co si užívají léto a pro všechny, co jsou někde na cestách, protože pro ně se to hodí a to bude všechno. Děkuju zatím. Ahoj.
1: Píseň je ready, ale poletí ještě někam.
3: Ahojky, zahraj nám prosím tě nějakou letní vypalovačku pro celou naší partu hic v kempu pod Kaštany na Moravce. Máme se tu fajn, tady super. A tímto bychom chtěli všechny pozdravit.
1: Tak zdravíme do kempu, kam ještě zahrajeme?
4: Mohli bychom poprosit zahrát nějakou rychlou pecku, aby nám to v práci uvíkalo, máme odpolední, posloucháme celý týden Radio Kiss. Hrajete moc skvěle a chtěli bychom to rozhádat nějakou rychlou pecku, aby nám to uteklo, konečně se nám ochladilo, takže se nám z práce dělá líp. Děkujem.
1: No tak jo, Mariane, tak i vám do práce Song Holidays a ještě někomu Laďo.
5: Ahojky, zdravím Radio Kiss a chtěl bych zahrát pro svoji milou Janu, která mi právě chystá večeři a pro všechny kysáky. Děkuju, Laďo.

0: Soutěžte o dovolenou v Bulharsku s cestovní kanceláří Blue Style a Radiem Kiss.
1: Je to čtvrtek večer, takže máte ještě poměrně dost času se zapojit do naší soutěže, která běží tenhle týden od pondělí s cestovní kanceláří Blue Style o dovolenou v Bulharsku. A vy můžete vyhrát pobyt pro dva, a to ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralice Aqua Clubs All Inclusive. No a pokud jste ještě nebyli u nás na webu kiss.cz, ještě jste se nezapojili, tak šup tam kiss.cz a tam správně odpovězte na soutěžní otázku, která zní, které z uvedených bulharských letovisek najdete v nabídce cestovní kanceláře Blue Style. Tři možnosti na odpověď tam máte, nestřílejte od boku, najděte si tu správnou odpověď na webu cestovní kanceláře Blue Style, no a potom připojte svůj kontakt a počkejte si na zítřek, protože zítra po 15:00 odpo my náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do našeho vysílání a když ten daný soutěžící se dovolá k nám do studia, tak dovolená bude jeho, takže ještě máte pořád dost času.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox je tady a vy jste tady taky a vybíráte muziku a já vám ji samozřejmě pouštím. Co pak by ráda Eliška?
1: Ahoj Vojtí, prosím tě, zahrál bys nám tam nějakou hezkou písničku. Jedu teďka s Pejskem, odvážím ho na hlídání, jelikož zítra odlítám do Ameriky, tak třeba nějakou ve stylu Ameriky písničku. Díky moc, hezký večer, ahoj.
0: Nějakou ve stylu Ameriky písničku, tak co si dá třeba Madonu a její American Pie? Kam si to ještě dáme, Alčo?
2: Chtěla bych svému synovi poslat malé blahopřání. Dnes půl jedenáctý večer se narodil, oslaví krásných 24 let a chtěla bych mu věnovat jedno malé přání, nějakou hitovku rychlou a musím se pochválit, miluje Radio Kiss jako já. Tvoje máma. Pa, děkuju.
0: Tak Alčo, dobrá výchova, kysácká takzvaně.
3: Ahoj, tady Zdrka, mohl by si prosím cokoliv něco zahrát pro všechny kysáky a prvního tačku Václava Matouška, trolejbusáka. Děkuju.
0: A ještě taky někam zahraju? Už hraju pro milovanou ženu Lenku, sedíme na terase a užíváme si jeden druhýho.

0: Dermas Bien Angel, známý to song, a to konkrétně v kabátu od No Angels. 11 minut zbývá do 20. hodiny večerní, to znamená, že my za těch 11 minut budeme v polovině čtvrtečního večerního jukeboxu na rádiu Kiss, takže ještě 2 hodiny nás čekat budou, spousta času, spousta muziky, no a teď nás bude čekat písnička, kterou vybírá někdo s hezkou přezdívkou Muzouš.
1: Čau, tady Muzouš, prosím tě, zahraj mi Kygo, Stole the Show. Tak jenom u toho sekáníte trávníku, začíná to být krásný počasí, dá se to dneska i dělat. Tak dík.
0: Tak jo, tak Muzoušovi zahrajeme k sekání trávy, doufám, že nás má na sluchátkách, že tam nehrajeme jenom někde na rádiu, protože to by při tom sekání nebylo moc slyšet. Tak Muzouši, tady to je.

0: Osmá hodina večerní je tady, na Kisují odstartujeme s Aquou a jejich Barbie Girl, s vámi Vojta Sklenář a pokračuje nám Jukebox.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: I po 8 večer je to na vás, co se bude ozývat z našeho éteru, ale hlavně se taky musíte ozývat vy. Teď se ozve Kristýna, protože se dovolala do studia. Hezký večer ti přeju.
2: Dobrý večer přeji.
1: A Kristýna vybrala Michaela Jacksona, i když já jsem slyšel, že jsi se tam ptala někoho, co to bude, co si dáme. Koho ses to ptala?
2: Mojí dceři, Sofinky.
1: Takže Sofinka si vybrala Michaela, jo?
2: Ona ho miluje.
1: Miluje Michaela, no tak jo, tak ho pustíme samozřejmě. A poletí ještě někomu, kromě Sofince?
2: No všem, mojí dceři, Viktorce, která budu, za měsíc budu babička. Je mi 40 let, no, jenom, to, jestli to budeš, tě to zajímá.
1: To budeš mladá babička, poslyš.
2: No, budu, no. Pak mýmu manželovi, Péčovi, tomu je 48, ale tak bude taky mladý dědeček.
1: To jo.
2: A jinak asi vám, všem kysákům a rádi, my vás milujeme, já u vás vařím všechno. Když jedu autem, prostě poslouchám vás všude.
1: No to jsme
2: prostě
1: moc rádi.
2: Jste nejlepší.
1: Děkujeme moc, Kristý, tak pouští muziku, všechny vás zdravím a ahoj.
2: Jo, mějte krásně, krásný večer všem, ahoj.
1: Billy Jean už hraje pode mnou a Michael ještě někam.
3: Ahoj, prosím tě, nech nám zahrát něco na cestu do Ostravy, vezeme děti k babičce. Děcka, co jste to chtěli?
4: Michaela Jacksona.
3: Tak jsi to slyšel, něco od Michaela Jacksona. Moc děkujeme a všem, kdo jsou na cestách, kolama dolů a opatrně, mějte se krásně, ahoj.
1: Tak jo, tak i dětskám na cestu, tohle je Michael.

0: Radio Kiss vám hraje songy na vaše přání, je tu čtvrteční večerní jukebox a v něm teď další muzika.
1: Čau Vojto, sedíme tady u Balatonu s přítelkyní, dojeli jsme před 3 hodinama, půjď nám tam prosím tě něco tak jako na pohodu nebo i klidně rychlejšího, vlastně to nechám na tobě, je to úplně jedno. Máme pivečko, hrajeme karty, užíváme si klasickou českou dovolenou. Ve vodě jsme byli smočit jenom nohy, ale něco na tom zahraj, prosím, ke kartám. Díky.
0: Tak zahraju a užívejte, dovču, samozřejmě. A Šíma to nechal na mě. A vy víte moc dobře, co posloucháte pravidelně jukebox se mnou, že já jako nerad vybírám sám úplně tak jako z fleku. Tak já to přehodím na Kikinu.
2: Ahoj, tady Kikina, bych tě chtěla moc poprosit o písničku o 3 Mini Project Wake Up a je to pro tebe a pro všechny, co jsou ještě v práci. Děkuju.
0: A kam ještě, Jakube?
3: Ahoj, Radio Kiss. Prosím o zahrání písničky pro moji manželku Lenku a dceru Adelku a Nikolku. Děkuji.

0: dream last night. Kiss Shop Rádia Kiss.
1: Myslím si, že určitě spousta z vás už jste někdy navštívili náš Kiss Shop na adrese shop.kiss.cz. No a přistála tam jedna obrovská novinka, která je i pro ty úplně nejmenší, protože my myslíme prostě komplet na všechny z vás, co nás posloucháte, i právě na ty nejmenší kysáky a kysačky. Takže tou novinkou na našem Kiss Shopu jsou bodíčka, respektive bodíčko, krásný červený s obřím logem Rádia Kiss. A máte i tři varianty na výběr, buď to 3 až 6 měsíců, 6 až 12, a nebo 12 až 18. Takže pro úplně malýho caparta, pak pro většího než úplně malýho a pak ještě pro většího než úplně malýho. Mrkněte k nám na shop.kiss.cz. No a jestli máte právě takhle malý dítko, tak myslím si, že určitě to hodíte do košíku. A nebo třeba máte v okolí někoho, o kom víte, že už brzo se to narodí, tak šup, ideální dárek.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: 210-323-323, to je číslo sem k nám do studia a to je číslo, které vytočil Láďa a dovolal se, tak ti přeju samozřejmě hezký večer.
1: Ahoj, ahoj.
0: A co provádíš, Láďo, kromě toho, že teď se mnou telefonuješ?
1: No tak, teďka sedím na chalupě a sedím a poslouchám. No,
0: Takže pohodička na chalupě, jo?
1: Jo, úplně v klidu.
0: A na chalupě tam je vždycky krásně, viď?
1: Ano, ano, že... hlavně když to je někde na vesnici ano. A nikdo tady okolo moc
0: máš i výhled nějaký jako hezký třeba?
1: No, výhled jako přímo ne, ale jsme tady kousek od Turnova, takže je tady jako ticho, ale
0: je klid.
1: Výhled jako úplně ne.
0: A jo, je klid. Jo. No tak, to je důležitý. Tak ke klidu teď ale muzika bude, kterou ty si vybral. Verona, na mě nečekej, že jo?
1: Zapamatuji. Ano, ano,
0: já jsem teď přemýšlel, jestli jsi vybral na mě nečekej nebo nějakou jinou. Ale věděl jsem, že Verona, tak když tak bys mi opravil. Takže Láďo, jenom tobě nebo ještě někomu to speciálně
1: no
0: pustíme?
1: Tak bude to pro mě, samozřejmě potom ještě pro tebe do studia. Děkuju. A ještě tak to samozřejmě bych poslal lidem, kteří jsou teďka na dovolení někde v zahraničí, protože za chvilku taky pojedu do zahraničí na dovolenou do Turecka a... Asi tak, no.
0: No tak si užij nejenom teď chalupu, ale pak i Turky a zase někdy. Ahoj.
1: Tak jo, děkuju. Ahoj, ahoj.

0: Erasure jsme si taky pustili při čtvrtečním večeru minutu po 9:15. Tak já doufám, že takhle ve čtvrtek váš večer vypadá parádně. Vy, co jste v práci, tak přeju, ať vám to samozřejmě utíká. No a dávám ten večer s příjemnou muzikou, kterou vy si můžete vybrat. Třeba přes naší apku, kam posíláte hlasovky.
1: Čau, Vojta. Prosím tě, KLF, nejsem žádný anglofil, takže Train Central, tak nějak se to jmenuje ta písnička, protože když je někdo schopný spálit milion liber, tak je dneska můj sympaťák. Díky, Vojta.
0: Vojto, ano, tak nějak se to jmenuje ta písnička, není důležité to vědět na 100%, důležité je, že se domluvíme, takže Last Train to Transcentro, je to přichystaný a shodou okolností KLF chtěla ještě Týna.
2: Ahoj Vojto, ahoj kysáci, já bych se moc ráda poprosila o písničku od KLF. Dlouho jsem nic neslyšela, tak by to bylo na pozbuzení pro všechny. Já teďka frčím s mojí dcerunkou na letiště, letí z Islandu do Česka na letní prázdniny, tak ať nám ta cesta hezky uběhne a ať se hezky těší. Ahoj, Týna Island.
0: No tak zdravíme na Island, no tak já myslím, že to budou krásný prázdniny. Hlavně se ohřeje tady u nás. Co jsem právě teď jsem koukal, dal jsem si jenom Island počasí a tam teď třeba je 9 stupňů. Úplně mám husinu, kdybyste to viděli.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Blíží se nám 21. hodina večerní z Éteru Kissu. Vám všem stále hezký večer přeje Vojta Sklenář a začíná poslední jukeboxová hodina pro dnešek.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Nechal jsem vám to až do konce. David Guetta, Alfa Villavia Max a Song Forever Young. A tady jsou stále songy na vaše přání. Čtvrteční večerní jukebox, ale už jenom necelá 60-minutovka nás čeká. Každopádně vy, co budete poslouchat v noci, tak i v noci hrajeme na přání, a to vždycky od půlnoci do 6. Co se týká dnešní noci, tak to vám bude vaše přání hudební plnit Lukáš Bláha. Teď ještě stále plním já a plním teď konkrétně Davidovi, který je na drátě. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, zdravím. Já bych chtěl zahrát svoje milované ženě Elišce Popelkovej. Asi měla narození, takže bych chtěl zahrát písničku ten...
0: Alan Walker, Fade It.
1: Alan Walker, ano.
0: Ano, to si vybral.
1: Alan Walker, Fade It.
0: Dodatečně k narozkám, jo?
1: Ano, dodatečně k narozkám, že ho miluju, a pro svého kamaráda Sašu.
0: A co dostala od tebe? Co dostala od tebe? Prozrať třeba.
1: No, dostala ode mě hodně kosmetiky a voňavky, a malému máme syna, takže taky dárky. Měl taky narozený slabý roček, takže dodatečně všem. No.
0: A to mají takhle jako blízko sebe, Davide?
1: Ano, o 14 dní měl syn.
0: To je hezký, pozdě. To je hezký, to tak to máte takhle jako hezky nakupený. Tak já vás všechny zdravím, pouštím muziku a měj se hezky. Ahoj.
1: Jo, taky, děkuju.

0: čtvrtek večer a Radio Kiss vám hraje na přání. Je tady Jukebox a je tady Ondra.
1: Ahoj, tady je Ondra, prosím tě, zahraj mi písničku Sunstorm od DJ Darut a bude to pro všechny, co mají rádi letní počasí a pro všechny, co trávějí večer v práci jako já a tím to rychle uteče. Pro tebe do studia a pro moji ženu Luci a pro Michala. Díky, ahoj.
0: Ondro, já taky díky, pouštím ti to tam, popřeju samozřejmě, ať to utíká v práci. A kam ještě zahrajeme?
2: Prosím tě, zahraj tam všem kysákům a celému ostravskému klubu amerických automobilů Dodge Crew nějakou suprovní písničku od podlahy. Zítra máme opět velký stras u Shopinu, takže fič to tam!
0: Fičím to tam už za pár vteřin, ale ještě někam to pošlu, konkrétně k táboráku pro manžela Míšu a taky pro Dana a Kajku, kteří s námi tráví prázdniny na chatě, tak to je vzkaz od tety Káti. Tak další vzkaz vyřízen, no a jdem už na tu muziku. Song Sandstorm, jakožto další jukeboxová muzika toho dnešního čtvrtečního večera. Tak jednak stále hezký večer a stále díky, že ladíte jukebox. Radio Kiss.

0: takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Další, kdo dneska večer je součástí Jukeboxu, je Vítě, protože se dovolal do studia. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj!
1: A Vítě jede někam, že jo?
2: Vítě jede domů z práce.
1: Tak to už se těšíš, to je jasný, viď?
2: To je úplně jasný. Těším se na rodinu, na manželku,
1: a teď...
2: ale hlavně se těším na ten song.
1: Na ten song, a já prozradím, že jsi vybral Armina, takže já ho mám přichystanýho, takže ten ti teď zpříjemní taky kus tvojí cesty. Vítě, tak si tak říkám, chceš to někomu pustit, anebo jenom právě tobě do auta?
2: Chtěl bych to pustit mě a všem poslouchajícím, hlavně i vám do redakce.
1: Děkujem.
2: Abyste se to všichni užili, poslechli.
1: Takže komplet všem prostě, co teď poslouchají při čtvrtečním večeru. Posílám to a měj se. Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Čtvrteční večer na Kissu nám pokračuje dál, ale co se Jukeboxu týče, tak ten večerní už pokračovat nebude, protože my si dáme úplně poslední jukeboxový song pro ten dnešní večer. A kdo pak ho vybere? Aleš ho vybere.
2: Čau, odčas tady Aleš z Kovošrotu z Budějic, tak jdu prosím tě, jdi na tam Kiss message. Pro všechny kluky z Kovošrotu z Budějic, pro mý syny Adama s Milanem, pro všechny lidi, kterým srdce bije pro moto, taky pro Bína. Dík moc, hele, měj se, ahoj.
1: Kiss message, tahle naše předělávka známého songu Love Message nám teda ukončí večerní jukebox na Kissu. No ale samozřejmě večer, ten pokračuje dál s muzikou a hlavně taky s tím nejlepším z dneška. Takže mezi 22. a půlnocí to nejlepší od 6. raní do 6. večerní. Počkejte si na to a stále krásný večer všem vám přeju.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Popelář od Botoxu je za námi, tak zdravíme nejenom popeláře, ale i ostatní povolání, co i teď po 10. večer ještě, jak se říká, vytváří nějaké ty hodnoty, ale zdravím i ty z vás, co už neděláte vůbec nic. Co budeme dělat my na Kissu v téhle hodině, tak jednak budeme hrát to nejlepší od 90. let a taky vám připomeneme, jak vypadalo dnešní ráno. No a dneska v raním Kissu se dost bičovalo.
2: V Trutnově probíhá Obscene Extreme Festival, kde je nejoblíbenější soutěž v tom, kdo vydrží nejvíce ran bičem na holej zadek. A my jsme si říkali, jelikož Míša je výborná dabérka, že by mohla pár těchto ran bičem tak jako zvukově stvárnit s Romanem.
3: Dobře, přijímám.
2: Různé polohy, nálady, lidské, psychické a tak dále,
3: ano,
2: jo?
3: Psychické rozpoložení.
2: Zkusíme první, takovou tu jako, co si to...
3: Moment.
2: No.
3: Já vás jenom upozorňuji, já se u toho na vás nesmím dívat. Jo, tak abyste si to nebrali osobně, já koukám dolů nebo zavírám oči. Protože jinak bych to nezvládla.
2: Tak jo, zkusíme to, jo? Jako, co jsi to dovolil?
3: Jo.
4: Dobrý.
2: Teď, Míšo, situace jako, že tě to fakt bolí a brečíš z toho.
3: Dobře, tak počkej, dej mi chviličku, než mě práskneš. Se bojím, víš?
2: Ty, to kolko jsem se říkal, jestli se směje nebo brečí, ale...
3: Dobrý. No tak to musíš vidět, víš, u toho, jako to.
2: Jo.
3: No tak, co dál?
2: Hysterka.
3: Dobře.
2: Jdu na to?
3: Jo.
4: Tak jako teď, jestli nás slyšej kolegové z ostatních studií, tak to musí být fakt zábava.
2: Těží z Velína někdo už. Co se tady děje, Míšo, ty seš dokonalá. Míšo, teď dostaneš ránu bičem, ale jako fakt to nechceš na sobě dát znát, že prostě jako pohoda, prostě
3: dobře.
2: To udržíš v sobě.
4: Mhm, dobře.
2: To by to chtěla vidět, Míšo, teď v tuhle situaci, jo?
3: Dobrý, nic to nebylo.
2: Přitvrď, Romane, přitvrď. Tak dobře, Míšo.
3: Ne.
2: Jo, líbí se ti to.
3: Moment, tak to se musím přestat smát.
2: Tak se nebudem se na sebe koukat,
3: vůbec
2: jo?
3: Vůbec nekoukejte se na mě a nesmějte se.
2: Ne, ale líbí se ti to, jo?
3: Jdeme. Moment.
2: Pojď. Jseš připravená?
3: Ne.
2: Ne, se jí to líbí, ale
4: jo, jo, to už jí
3: tak
4: potom,
3: jo,
4: jí úplně
3: tak.
4: Načatá.
3: Jo, tak teď to ale neudělám.
2: To jsi neměl říkat tohle slovo. Počkej.
3: Dobře,
2: tak jo.
3: Chviličku. Takže líbí se mi to, jo?
2: Jo, moc.
3: Tak jdeme.
2: No, dobře. A teď, Míšo, jako potom fakt toužíš a chceš, aby jsme ti pořádně vyplíchali ten kožich a fakt jako chceš a chceš, aby jsme přidali a strašně se ti to
3: dobře,
2: líbí a prostě chceš furt,
3: dobře,
2: furt,
3: pokud se mi to
2: zbyli.
3: Bude dařit, tak přidávejte, jo, teda ty rány pičem.
2: Okej.
3: Okay. Jo! Jo! Ještě!
2: Líbí se ti to?
3: To je skvělý!
2: To tě to zrušuje!
3: Jo! Dobrý, tak stačí, jo, zbytek po desátý.
4: Já to měl natáčet, jak se tady u toho Míša kroutila.
2: Já to nenahrávám.
4: Já to mě nenapadlo.
2: Míšo, v příštím vstupu znova.
3: Ne! Jo.
0: Raní Kiss.
5: Raní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Tak jsme tady zbičovali naší Míšu. Míša, jelikož je daberka a výborná to tady prokázala, byla v různých polohách. No ta poslední, ta byla úplně nejlepší.
2: Jo, oblíbili si to posluchači.
1: Poslechni si tohle, Míšo.
3: Hele, bando, je až neuvěřitelný, jaká absolutní maličkost dokáže zvednout, ale opravdu těžce a tvrdě zvednout náladu. Neuvěřitelný.
4: Co to je? Co to je? Já jako vlezu na benzíce zpátky do auta, zapnu klíček a já tam slyším tohle. Každý na mě kouká, co to je? Co to bylo? Pro boha.
1: Doslova bych rád použil toto přirovnání a nep jak z hovínka udělat bič.
5: Jo!
1: To je trefný.
3: Děcka, vy jste zvířata, to je bomba, jste mě rozesmáli. Pobavili jste mě, fakt bomba.
1: Takhle, nám se líbil ten závěr, jo, kdy jsi měla stvárnit, jak je to, když tě někdo bičuje a tobě se to hodně líbí.
5: Já
1: ale
5: jsem
1: hodně.
5: Věděla, že nás jste na to čekali.
1: Ale víš, co ti úplně skvěle sedlo, to byla ta hysterka.
5: Já vím.
1: Jo.
5: Já vím, dokonce když dabuju, tak často mi vybírají role hysterek, protože mě ty hysterky jdou.
3: Míšo, ta hysterka, ta neměla chybu. Fakt neměla chybu. Tebe bych, no, nechtěl mít doma, ale chtěl.
5: Ale prosím vás, to, že mi jde hrát hysterky, neznamená, že hysterka jsem, já jsem jinak celkem
1: jasně,
5: klidný člověk.
1: Jasně, to je jenom role, ale...
5: Ale jde mi, no.
1: Teď přichází další role, připomeňme tedy dotaz Luboše.
6: Hele, a ještě by to Míša mohla vyzkoušet v duckštině.
5: Duckštině. No, dobře. Romane, skvěle si zvolil písničku.
1: Zbičovat duc v živém vysílání před celou Českou republikou.
5: Dobře, takže vy máte zase pro mě nachystaný nějaký nálady?
1: Jo, něco jsem si tady napsal.
5: Dobře.
1: Tak ahoj, duc.
7: Haki den.
6: Čau.
7: Hele, ty musí zaknu mě, já chvilku myslí na to a potom já udělá, jo, dobrý.
1: Takže kdy pustím tu ránu toho by, kdy tě mám jako...
7: Hele, já ukazuju tobě.
1: Jo, ok. Duc, prosím tě, já bych chtěl, jak by to znělo, kdybys dostala bičem a byla bys jako překvapená.
7: Dobře. dobrý, jo, tak čekaj chvilku. Může. Co to je? Co ty dělaj? Ty takový, jo? Hele! Co, Maria, já ani nevím, co?
2: Dobře, Duc, děkujeme. Teď zkus takovou náladu, jako dostaneš ránu bičem a fakt tě to pobaví, jakože je, dostal
1: Bej
2: jsem ránu bičem.
1: Normálně dobrý den,
2: jo? Měj z toho srandu.
7: Hele! Hele, ty nechaj takový, ty. Jsi takový, hele. Takový dělaj, jo? Ty jsi za dobivý kluky. Takový, jo.
2: Kluky, vy kluky prej.
1: Tam jich je víc, jo.
7: Ale já nevím, jeden, dva, nevím kdo.
1: Míšo,
7: ne,
1: zkus...
7: Ale ta tady není.
1: Promiň. Duc, zkus být roztomilá. Jo, úplně sweet, cute,
5: jak mám být jako roztomilá, když mě práskneš bičem?
1: Duc to zvládne.
5: No dobře, počkej.
1: Roztomilá, jo, jestli to dá nějakou takovouhle pozu.
5: Počkej.
7: Je, takový, promiň, dobrý, no, tak to ruchu.
2: Ale prvotní zvuk byl úplně skvělý.
1: Tak trochu.
2: Takový, dobrý.
1: Dobře, Duc, nebudeme chodit kolem horké kaše, prostě chceme slyšet Duc, jak se jí to líbí a chce, aby dostávala furt víc a víc a strašně jí to baví.
5: Tak to bych vás asi rovnou odkázala na jiný stránky teda.
1: Ne, počkej, fakt jo. Počkej, Duc, pojď, hele, když...
5: Počkej, já jsem nebyla si připravená.
1: Jo, tak jdem.
5: Nenarychla, dej mi... Počkej, pojď.
1: Jdeme.
7: Eťa muze. Eťa. Heky. Mo se líbí. Eťa muze.
1: Tleskáme ti. Wow. Tleskáme
7: ti.
1: Jo. Jo, dobrý.
0: Raní kys. Každý všední den. Od 6 do 10.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: Lidi, já vás věru, no je to to možné. Já u tohohle se nedá prostě pracovat a vytvářet nějaký hodnoty. Já se z vás fakt podělat.
2: Ahoj kysáci, jak jste mluvili o festivalu Obscene Extreme, jezdí tam lidi z celého světa a vždy, když skončí hlavní program, tak jdou do pivního stanu a tam je disco až do rána. Oh. Všichni paří, jak na nějaké kiss party. Jedou tam pecky jako Barbie Girl, Macarenu a podobně. Zdraví Petr z Trutnova. Petře, díky. Hele, tak to by asi Míša teď měla dostat VIP vstupenku normálně na takovýhle festiák.
3: To jo, tam by probíhala právě ta soutěž toho bičování a já bych jim to dabovala, víš?
2: A asi budeme muset normálně opakovat ceremonii.
3: Jak to?
2: Neříkal jsi náhodou, Patriku, že to bičování je na holý zadek?
4: Ano, na holý zadek.
2: Ivane?
5: Očuje, Míša, a mala si aj holý zadek?
2: No, ty jsi měla rifle, nebo co to máš na
3: no,
2: sobě?
3: No, ale pozor, pokud jste měli pocit, že jsem měla holý zadek, tak jsem to nadabovala správně.
2: Jo, takhle.
3: Jo.
4: Pajan by k tomu měl ještě jednu takovou připomínku.
6: Bylo to neskutečný, ale uvědomujete si, že kdybyste tam neměli Míšu, tak by to musel dělat třeba Roman? To by byla teprve švanda.
4: Takže Romane, rána bičem, jakože co jsi to dovolil.
3: Pojď. Dobře, vyděšený.
4: Dobře, a teď chci vidět Romana, jak se mu to líbí.
3: Ne,
4: jo, Romanovi se to musí
3: jo,
4: líbit.
3: Ne,
2: to pojď. Nebudu tady dělat.
4: Jsi úplně na čatej.
2: Jo, pojď. Dažte.
0: Raní kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: to je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Pokud jste naladili Radio Kiss až teď, tak to teda litujte, protože jako zažít možnost zbičovat ve vysílání Míšu a zároveň Duc, tak to jsem nečekala.
2: Já jsem taky nevěděla, že se tohle to stane, když jsem dneska ráno vstávala.
3: Mluvili jsme totiž o Trutnovském festivalu, kde je velmi oblíbený bičovat někoho na holou řiť, pardon, zadek. Já jsem to blbě sklonil.
0: Patriku, přituhuje, Míša šla ovládat klimatizaci, prej. Mě je takový horko.
2: Ale mě je fakt z toho teplo.
0: Horko mě je.
3: Se to fakt líbilo.
0: Píše mi tady, hele, někdo nás, jako vážně, ještě se začněte polivat voskem, prosím, prosím, prosím. No počkejte, až začneme ladit rádio na šťuflíkách Míši Dinové. Roubík zítra přinesem.
3: Míšo, naladíme frekvence, pojď.
2: Ne, Matřisko.
4: Vážení, stačí. Já prodávám jízdenky na nádraží a už jsem si stihl poprskat monitor. To je úplně strašný. Já se tady směju, jak blázen.
0: To je dobře. Tyhle situace, já sám to někdy znám, sluchátka v uších a vy něco řeknete, když poslouchám dopoledne, odpoledne, nebo když jsem někde na cestě a ty výbuchy smíchu, ale teď seš na to jako sám.
2: Jo.
0: Co říkají lidi, je normální nebo není?
3: Přesně.
2: Hlavně třeba Monika je ponoční. Myslíte si, že se jí podaří teď usnout?
5: To mi řekněte, jak teď mám jít spát ponoční? Jste skvělý, děkuju.
0: Dobrou noc, Moni.
2: Ale vžijme se do situace, že spousta kysáků nás poslouchá třeba na místě, kde by se to úplně nemělo a možná v téhle situaci je kačka.
6: Čau, bando, pracuji v jednom skladu a když jsem vás teď poslouchala, přišel za mnou jeden pán, co dělal na kontrole a zrovna tam slyšel, jak bičujete Romana a zeptal se mě, Ježišmarja, co to posloucháš? No já jsem myslela, že si picno.
2: A teď mi řekněte, kdyby se vás někdo zeptal, měli jste sluchátka v uších a někdo by se vás zeptal, pro boha, co to posloucháš, jak byste tohle vysvětlili?
0: No to nejde.
2: To nevysvětlíš.
3: Řekneš, vždycky Kiss.
2: To jenom na Kissu se tam bičujou, nebo prostě.
0: Ale ať to nějak uzavřeme ještě.
2: No.
0: Každej dostal. Kromě někoho.
2: Kromě Patrika.
3: Čekal, že to otočíš.
0: Jakýho chceš Patrika, Míšo?
2: Ne, ale jo.
0: Jakýho chceš Patrika?
2: Dobře, tak Patriku, začneme jednoduše, jo? Patrik, který to na sobě nechce nechat znát.
0: Dobře.
3: Jo.
0: Patrik rozlobený. Tak si blbej! Au! Dobře.
2: To je dobrý.
0: Míšo, vem si ho.
2: Vystrašený Patrik.
0: To si vystřihnu.
2: Jak kdyby si sednul na kostku ledu.
3: Jak to studí.
0: No a sobotní svadební noc, Patrik.
2: Ano.
0: Ne.
3: No to, tak tohle nedělám, ne?
0: Ty jsi dělal.
3: Ne. Já dělal.
0: Počkej, tak
2: Patrik, jako když se mu

0: Přidej, lásko, přidej.
1: Jsem ráda, že neuložíme jenom moje zvuky do rána.
2: Zbij mě jako psa, lásko, pojď.
3: Tak už jsme si kvit.
4: Výborně, děkujeme, konec.
1: Jo, ještě štěstí, že tady není nikdo čtvrtý.
3: A Míšo, ta tvoje kamarádka, co má ten bič, jak se jmenuje?
1: Eni Barvínková.
3: Přivezl 18. července na Máchovo jezero. Ten bič.
1: Jo.
3: Zbičujeme kysáky.
1: Dobře.
3: A ať si to užiju
1: tak
3: taky.
1: Jo.
5: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Necelá hodina nám zbývá, než odstartuje pátek. My ho na Kissu začneme nočním jukeboxem. Lukáš Bláha, neboli Blaženka, bude s vámi dneska v noci. A do té doby, než Lukáš dorazí, bude Radek s Magdou a taky Michal Kavalčík. Uslyšíte to nejlepší z dneška. No a začínáme Michaelem a jeho dnešní otázkou na vás.
2: Pojďme se pobavit o nejkurioznější, nejšílenější, nejzajímavější anebo možná i nejvíce spackané žádosti o ruku, které jste byli svědky. No a jak to dopadlo? Kde to bylo? S kým to bylo? Jste do dneška spolu?
3: To bylo tenkrát před 13 lety, když jsem přišel domů z práce a manželka měla návštěvu, kamarád opět vyprávěla o své svatbě. No a já jsem odemkl dveře a řekla mi hned: Hnáčku, zabířit mě, no, tak jsem si musel vzít.
4: Nikdy nedávejte prstenů růže. Já jsem to nějak poto, tak těma růžama jsem dostal, rozkrabánej ksicht a bylo mi řečeno a táhnu ven.
5: Tak já jsem chtěl manželku požádat o ruku v Chorvatsku, má ráda štorchlování, tak jsem tam udělal pěkný srdce z kamene, do toho jsem dal prstýnek, jo, došel jsem pro ní, ať jde se mnou šnorchlovat, že tam je něco fakt zajímavého. Když jsem se tam vrátil, srdce tam bylo, prstýnek nikde a vůbec nevíme, kam se ztratil, už jsme ho nenašli.
2: Balíček Rádia Kiss poletí Kosťovi.
6: Místo nebylo originální restaurace a pokud ti vedla venku, ale ten prstýnek byl trošku zvláštní, bylo to totiž kuličkové ložisko z auta. Manželka ho má dodnes, ale samozřejmě dostala i potom normální, protože na to tak rychle, narychlo jsem nic jiného nesehnal. Vyhrával jsem to v dílně.
2: Jestli ty, Kosťo, náhodou nebudeš automechanik.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na dnešní moudro dne. Něco moc hezkého jsem tady našel a dneska to bude o drakovi. Ano, dáme to o drakovi.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Jestli pak víte, co to znamená, když drak sežere lidi a nechá hlavy. Drží bezlepkovou dietu.
2: Michal Kavalčík.
0: Každý všední den od 10 do 2.
2: Na Rádiu KIS.

0: nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Fenomén hra GTA. Samozřejmě budeme brát teďkon pětku, ta je úplně poslední zatím. A já se tady zeptám, Magdy, hrála jsi někdy GTAčko?
2: Hrála.
1: Jo? Ono už je to nějaký pátek, protože jenom
2: je to tak?
1: Ten to čekání na to GTA 6 je opravdu dlouhý, bych řekl.
2: Mm-hmm.
1: Na druhou stranu, když je něco dlouhýho, teda beru jako čekání, jo, Magdy, se
2: já
1: zasněla.
2: Já
1: takže
2: nic
1: jako, tak vlastně člověk počítá, že ty vývojáři tý hře daj co proto. V tom nejlepším slova smyslu.
2: Jasně, že to bude prostě dělat úplně
1: protože
2: všechno.
1: Budou chtít převálcovat úplně ano. Všechny a hlavně fanoušci a příznivci téhle hry, kultovní, to očekávají.
2: OK.
1: A ono to zatím vychází. Protože jo. Já tady mám první číslo.
2: Povídej.
1: To je jako neuvěřitelný. Jestli Mára Srdcene a Eva Farná vyprodali jeden, druhý, třetí koncert, ano. Je naprosto skvělý. Ale tohle za první hodiny, potažno dvě. Předobjednávky podle analytiků překročily $1 miliardu.
2: Wow.
1: Přes 21 milionů korun, přátelé, plus minus za dvě hodiny. Jenom na předobjednávkách. Ta hra ještě jako není u nikoho. To je předobjednávka.
2: Já si myslím, že to je pro nás ale výzva. My bychom podle mě měli vymyslet nějaký super nový upgrade, prostě člověče nezlob se.
1: Uh-huh.
2: Víš, a zapracovat třeba na tom, samozřejmě mít na to práva.
1: Jasně.
2: Jestli vůbec jako můžeš mít práva na člověče nezlob se. A třeba taky vyděláme člověče.
1: Třeba jo, ale musela by se teda hodně jako vybombit.
2: Jako
1: a vůbec
2: hodně.
1: Si nedokážu představit, jak by to vypadalo. Každopádně přes 21 miliard korun
2: wow.
1: Za dvě hodiny jenom. Před objednávkách na GTA 6. Tak hráči, můžete se těšit už brzo.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6. Na rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Dnešní rubrika Víte, že bude znít trošku jinak. Bude to totiž Víte kdo?
2: Budu hádat, já mám rád hádanky.
1: Dobře, zkus to. Víte, kdo je takzvaný milionář?
2: Milionář. To je podle mě, to ču něco má rád nylonky.
1: Je to spojeno s penězma. Jak máš milionář, bilionář.
2: Takže to je nějaká částka?
1: No, možná.
2: Jsem to já?
1: Jo. No, nevím, počkej.
2: Se počítá na halíře.
1: Milionář je člověk, který má jen trochu, anebo vůbec žádné peníze.
2: Jo, jsem to já. Jo. No. A proč milionář?
1: Nevím, vyskočilo to na mě na internetu, říkala jsem si, že to tady šplepnem, aby to bylo zajímavý.
2: Jako kdyby tam bylo nic milionář.
1: Nic milionář.
2: Tak to 100% já. Jako.
1: Jo. Tak to, co dali pryč, aby se to líp vyslovovalo.
2: Ale přátelé, co jako? No. Ten život se dá užít i bez toho.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Přes vodopády jsme se dostali až skoro k půlnoci, to znamená, že na Kisu opět budeme hrát podle vás 210-323-323 nebo apka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Tak jsme si to zase pěkně odpočítali, a to konkrétně poslední noční juboxy, ale nebojte, jenom pro tento týden, a to přesněji 3. červencové od Mixpultu Kisu. Vás moc zdraví Lukáš Bláha. No a vy máte dvě možnosti, jak se dostat do éteru, buď nahrát hlasovku přes mobilní aplikaci, a nebo ta druhá varianta, číslo 210-323-323. No a toho už využil Jirka, ahoj.
1: Ahoj, Jirky.
0: Ahoj, Jirko, jakou máš vlastně noc už ze čtvrtka na pátek?
1: Já to mám už od 16 hodin pracovní.
0: Jo, a
1: do rána do 4.
0: Až do 4, jo, 12, takhle pěkně. A utíká to aspoň?
1: Ty, ale jo, ještě 4 hodky a jdu domů.
0: No tak, hele, to jsme na tom skoro stejně, já to s tebou minimálně do těch 4 potáhnu. Povídej, čím ti zpříjemníme tvojí rachotu?
1: No, to bych nechal zahrát Moravu.
0: Mhm, dobře,
1: to šlo,
0: jasně.
1: Jak se to mluvili. A nechal bych to zahrát pro sebe, do studia, ať ti to co nejrychleji uteče.
0: Moc děkuju.
1: A vlastně pro všechny kicáky, co jsou v práci, ať jim to uteče, a hlavně na silnicích, ať mají klidné cesty, jako ať se nestávají nějaké nehody a takové.
0: Ať dobře dojedou tam, kam potřebujou.
1: Tak.
0: Jirko, skvělý, tak jo. Tak ještě jednou přeju ti, ať to máš brzo za sebou, měj se nádherně.
1: Jo, díky.
0: A brzo v éteru. Ahoj.
1: Jo, ahoj. Radio Kiss.

0: Vánoční Jubox.
1: Na Kissu jsme v podstatě pořád ještě na jejich začátku, na začátku pátečních nočních jukeboxů. No a Braňo, ten by si hrozně moc přál, aby jsme to takzvaně odpálili opravdu ve velkém stylu, což si myslím, že se hodně povede.
2: Ahoj, pěkný večer všem kysákům. Prosím, na cestu domů po práci, nech mi to dobré utečie. Včera Bassliquor hrál s Kavalčíkem v strašnou mou srdcovku Sunbeam. Outside World, prosím, nech sa to dobre začne, tie jukeboxy dneska. Čau.
0: To nejlepší od 90. let.
3: Non-stop.
0: Kiss.
3: Radio Kiss.

0: Jsou s vámi noční juboxy na Kissu krátce před půl jednou, a ještě než si dáme další muziku podle vás, pojďme se podívat, co se nového děje na aktuálně probíhajícím stále ještě fotbalovém šampionátu, který má vlastně to nejlepší v podstatě ještě před sebou. Španělsko nepřipustilo překvapení, Rakousko poslalo domů dvougolový Oyarzabal, dohromady suma sumárum 3-0 Španělsko. Rakousko, Španělé jsou tak dalším postupujícím mezi posledních 16. Tam se budou chtít v dalším evropském souboji dostat určitě i Portugalci v čele se stále ještě aktivním Portugalcem, kým jiným taky, Cristianem Ronaldem. Ten určitě bude mít těžkou práci, jelikož nastoupí proti Chorvatsku a dalšímu vlastně, v podstatě už veteránovi, ale skvěle pořád hrajícímu Luka Modričovi. No a co mě ještě zaujalo aktuálně ze světového mistrovství, je to, že Erik Haaland, norský útočník, je postrachem nejen obránců, ale i, dá se říct, obchodů s módou, protože on má neobvyklý koníček, sbírka luxusních kabelek. Dokonce ta má hodnotu 317 000 dolarů přes 7 milionů korun. Ale proč ne? Já myslím, že pro něj je to pár drobáků. 210 323 323 a nebo apka, abychom si za chvíli zase měli co hrát, tak jak vy objednáváte.
1: Radio Kiss. To nejlepší od

0: Letíme na KISu pátečními nočními juboxy, to znamená, že hrajeme muziku tak, jak se líbí vám a jak si ji přejete. Teď právě na lince 210 323 323 další volající, proto se ptám, kdo je tam? Koho slyšíme na druhé straně?
1: Haló, tady David.
0: Nazdar, Davide. Odkud nám voláš?
1: Ostrava Ostravský.
0: No to je dobře. Davide, tak co si dáme a komu pošleme?
1: No, poslám to po moji tu drahou, jakože neskutečnou lásku.
0: Ano, dobře, dobře. A je tam s tebou teďka?
1: No určitě.
0: Jo, tak paráda. No a ještě někomu zahrajeme?
1: Tak zahrajte to pro ty všechny. A je pro tebe a co mě mají rádi.
0: Dobře,
1: a
0: tak jo.
1: A Beat for Love, ať se všichni užijou.
0: Skvělý. Dave, měj se nádherně a zase někdy v éteru. Hrajeme Emily, ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Radio Kiss. Be happy.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Za minutu bude jedna a pokračujeme tím pádem v muzice, kterou máte pod palcem vy, ale nejdřív Gigi Duck. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Posloucháte Kiss, a to 6 minut po jedné hodině. Díky vám za to, zdraví vás Lukáš Bláha. No a jsou dvě varianty, jak dostat váš oblíbený song do playlistu. Buď přes telefonní linku 210 323 323, anebo prostřednictvím aplikace, kterou určitě máte ve svém telefonu. Jestli ne, tak to dožeňte, stáhněte a nahrajte tam hlasovku. Podobně, jako to udělal Kája.
1: Hezký večer, Luky, můžu tě poprosit o zahrání písničky Davidu Getu Millennium, poletí tobě do studia, všem kysákům, kamionákům, jinak u telefonu Karel. Čau.
0: No, musím ti říct, Karle, že jsi mě chvilku jako zaskočil, protože já jsem si říkal, David Geta, on má hromadu hitů, ale Millennium, ten teda neznám. A pak mi to došlo, že to je interpret Illenium. I Illenium, David Guetta, taky Dustin Lynch a dohromady se to jmenuje Die Livin. Tak ať máte perfektní páteční noc. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Ano, vy máte tu správnou noční Kiss vlnu a na lince 210 323 323 už je připravená Kačka. Ahoj! My vás zdravíme do auta, ahoj!
2: Ahoj, to Kačka a Janinka, jedeme s našima rodinama na dovolenou.
1: No tak to se těšíte strašně moc, předpokládám.
2: Určitě, bo děti spí, tak nemáme klid.
1: Tak to jo. No, ty jsi říkala, Kačko, že teda jedete na jih, do Chorvatska, je to tak?
2: Je to tak.
1: Tak co si jiného můžeme dát než skupinu Karma, která sice nebyla úplně tak čistě chorvatská, oni tam byli nějaký Slovinci, ale to je jedno, to nechme stranou. Jmenuje se to Malo pomalo, co jsem já tady vybral. Já teda doufám, že vám to uteče rychlo, ta cesta. Kolik toho máte před sebou ještě?
2: No my jsme teprve ještě v Brně, takže to
1: jo, tak ještě chvilku jo. No tak doufám, že máte před sebou šťastné kilometry. Budeme hrát Karmu ještě někomu extra?
2: No celé naše auto musí, pro našeho pana řidiče, nám to konzí krásně, tady můj manžel rozjede, šlapne na plyn a tam jsme hned na ty platí.
1: No já si myslím.
2: V ruce.
1: Paráda, na jak dlouho to tam máte?
2: No my jedeme na prodloužený víkend, v pondělí se vracíme, ale doufám, že tam dojedeme dřív, než to vystříhneme, to prostě jako vybíjeme.
1: Rozumím, no tak jo. Tak hlavně užívejte, ať vám to tam naopak v Chorvatsku utíká co nejpomalej, tedy malo pomalo, jako bude zpívat Karma. Mějte se nádherně a hezkou dovolenou.
2: Děkujeme, nechci být zlá, ale přeju příjemnou práci.
1: Jo, ahoj. Děkuju, ahoj.
2: Děkuju. Radio Kiss.

0: Za 2 minuty bude 1:30, vy ladíte noční juboxy na Kissu, a ne náhodou, pode mnou zní hudba z trháku Mission Impossible, jelikož 64. narozeniny dneska slaví Tom Cruise, herec americký oceněný 3 zlatými globy a taky čestným Oscarem, který právě je nesmrtelně spojen s kouskem Mission Impossible. Potom taky je potřeba zmínit, že v kalendáři máme Radomíry 3. července, tak všechno nejlepší k svátku. Co se týče narozenin, tak ještě anglický hudebník Vince Clarke, považte, to je člověk, který na co šáhne, tak tomu jde, jelikož on hodně uspěl jako zakládající člen Depešáku, Just Can't Get Enough, to byl hit, který složil. Dlouho jsme si mimochodem v nočních juboxech nic od nich nehráli, tak to je takový malý tip. No a taky Vince Clarke pak zazářil jako člen Jezu a Erasure. No a jedna velká vzpomínka na zpěvačku, krajanku Toma Cruise, Lauru Brannigan, protože ta přišla na svět 3. července v roce 1952, žil o 52 let později, nás opustila na následky krvácení do mozku, které způsobilo nerozpoznané tepené aneurysma. No, ona určitě měla velké hity, které si pamatujete, ať už to byla Gloria, anebo Self Control. A ty skvěle předělali v miléniu nám dobře známý taneční Royal Gigolox. Tak si to teď právě dáme. Pak taky Snepáky, které proletí pro Jarmilku a kámošky Janku a Zajdu. No a dál je to na vás. 210-323-323 nebo apka.
1: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Dáváte si noční juboxy na KISu ty 3. červencové. No a pojďme se zase na chvilku vydat do mobilní aplikace, protože tam se ozvala slečna či paní s nickem Pídělka.
1: Ahoj Luky, ráda bych tě poprosila o zahrání písničky od Markyho Marka, No Mercy, bylo by to pro všechny kysáky, kteří jsou na poslední noční směně, ať nám to rychle uteče, a hlavně by to bylo i pro mě, protože dneska slavím krásný narozeniny. Tak jo, měj se hezký, díky moc, zdraví Pídělka.
0: No tak já se samozřejmě přidávám k přání jenom všeho nejlepšího, já myslím, že to budou tak 20 maximálně, všechno nej.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. This right here is

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. Na tom se nic nemění ani při pátku 3. července, kdy v nočních jukeboxech nebude chybět v mobilní aplikaci ani vzkaz od Koti.
2: Ahoj Lukáši, zahrál by si lepší než originál od Romana Anděla Jägermeister a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilo Mouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana. Bylo by to pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny ostatní kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau, Koťa.
1: Já moc děkuju, Koťo, a snad se nebudeš zlobit, když uděláme jenom takovou malou změnu, protože Jägermeistera jsme si hráli ve včerejších nočních jukeboxech, tak jsem tady dal vlastně úplně poslední věc, která historicky zazněla v téhle rubrice, lepší než originál od ranního Kissu VR Family. We are Kiss Family, správně. A myslím, že se dost povedla. Tak ať máte bezvadnou noc.
0: Lepší než originál.